další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Naša láska letí

Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jamboree. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní Banjo Jamboree zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospely, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Banjo Jamboree patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Letošní ročník zdobila číslice 54. V posledních letech se příznivci bluegrassu scházejí v Čáslavi, kde našli skvělé zázemí v areálu Vodranty, včetně přilehlého koupaliště. Letos nás sice občas skropil déšť, ale bylo teplo, takže i na to koupání v sobotu došlo.

Dohrála kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na banjo jambory, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jambory od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných jmen. Své nástroje a nejen banja na banjo jambory představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurz na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jamboree každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel méně známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Banjo Jambory je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni banjisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

sobotním koncertu pak vystoupili další tři zahraniční hosté. Nejbliže to měli Union City Grass, kteří přivezli texty ve slovenštině, které si poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ďakujeme pekne.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i Bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na banjo jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovi s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Price Sisters vedli na banjo jamboree i workshop bluegrassového zpěvu a když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquots, hostujícím benžistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jambory vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jambory budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquots a benžista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
2: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysoké Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysoké Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky. Není to krásné?
0: Je to krásné. Jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch jízdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničím jiným nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné
1: směsi. To je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: skvíňka
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No všem.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknou?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý. No, teď vím, že to mám zmáčknout. A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažéra, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marvan, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čaramatní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. Kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Můžu, děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik, prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. V kolik chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to. No a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste před nostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: Ale je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svíjan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peróně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: O jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejdám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda. Hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě. My jsme spolu napsali taky několik knížek. Prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil. Já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky. Takže jsem s ním často jedla. A s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. A když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikví. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, jestli z toho nic nedělám, že mě blbě, a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožralý jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství a tam se zase říkalo jako, co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života, ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě, je to skoro zadarmo, 4 koruny stojí SMSka, pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televariety 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší na Bčko, se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
5: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdravit dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné prosluněné odpoledne.
6: Vám taky.
5: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
4: Dobrý den.
5: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ale s váma musím souhlasit, protože jak jste říká přesně,
6: že jsou super,
5: dokud
6: že jo?
5: Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
6: ano,
5: na hodnotě je nevezmeme.
6: Ano, tak jděte rychle
5: ale
6: utratit.
5: Ale dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
4: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
6: Nešlo. Berte to jako,
5: já jsem to věděl.
6: Berte to jako pozorovatel.
4: On to jenom zkoušel, Jirka.
6: Buďte,
4: on ví, že to neprojde.
6: Buďte pozorovatel a to pak
5: jo,
6: je docela legrace.
5: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
4: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
5: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádím.
4: Děkujeme pěkně.
5: Mějte se moc krásně, přátelé, naschledanou.
6: Vy taky.
4: Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji ano. Vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
6: Já vás také zdravím.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Krásný den, skromně říže vám přeji a chtěli bychom Bčko, děkujem.
4: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
6: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
4: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
10: Já vás zdravím, Jirka Světavy.
4: Ano.
10: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
6: super,
10: se krásně.
6: Super, tak dobrou chuť.
4: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když ní chcete kamkoliv na světě.
10: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
6: Ježíš, já nemám plavky sebou.
10: Budeme tak, když co, o co
6: je. To je pravda.
4: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, si Beně Halkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko,
1: mě už... Ano? Ano?
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám vinyl, soudruhu, řediteli jsem našla.
0: Zlatá.
1: Ano, prosím. A ty koukáš.
0: Děkuji.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzal do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte? No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli, tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje, já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No, a co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: jenom
1: prosím,
0: tak od oka.
1: Tady ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli,
1: no.
0: Víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříně ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je. No, ale to je báječný, to jsme zachráněni,
1: ano,
0: Jarmilko.
1: Ano,
0: vidíte, to je to, po čem se pořád volá.
1: Ano.
0: Odhalování rezerv.
1: No, děkuji.
0: Tak přineste... Tu lahvinku
1: ano,
0: a vývrtku a dvě
1: a
0: skleničky,
1: dvě,
0: jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidá. To je to moravský,
1: tak,
0: že jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. Mm-hmm. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. No vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je
1: uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marí hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den. To jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když se hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc ano. Vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň, krásná.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc. Mirka,
1: naschledanou,
5: Plzeň.
1: Díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
3: Hezký den,
1: nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den,
7: pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Marcela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva. Ano. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den.
10: Guten Tag.
11: Dobrý den.
10: Herr Direktor, Žižala?
11: Žižala, tedy.
10: Freut mich, Gärtner.
11: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
10: Angenehm.
11: Jo.
9: Guten.
10: Entzückende Frau.
11: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
11: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
11: Dobře. Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
11: No.
9: Já.
6: Jo, já?
11: No.
6: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
10: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so, tschechischer Rotwein.
6: Ja, ja.
10: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
11: Co říkal?
6: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
10: Víte šo,
11: já to já se nemůžu...
6: Podržím.
11: Já to nemůžu... Vy jste mi to takhle... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo? Jo?
6: Das... Wein...
10: So viel Mühe.
6: To není možné.
11: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
6: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Gasthaus.
11: Do pičic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
6: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
11: to. No, ono se to drolí, víte. Ono se to drolí strašně.
6: Ale kousek po kousku.
11: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
6: To nevadí, já mám zádu přední.
11: Jo, to se bude muset...
6: Já to pak přesedím.
11: Já říkno, nepoučujte mě, to já vím.
10: Já bych nerada,
11: ale aby... Já jsem moc rád, aby to dostala.
6: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
11: No jo, já to dlabu.
6: Já to podržím.
11: Víte, jak já rád dlabu, ne?
6: No já vím. No jo, tohle to je...
11: Řekněte mu...
6: On tu není. Snad odešel.
11: To jsou celé.

0: na příště.
1: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde, a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
0: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
1: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
0: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubická radnice prověřuje, jestli se hokejové Dynamo podílí na sobotní předvolební akci na Pernštýnském náměstí. Město Moravská Třebová začíná instalovat fotovoltaické panely na některých svých budovách. Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubice chtějí po hokejovém klubu HC Dynamo vysvětlení kvůli sobotní předvolební akci na Pernštýnském náměstí. V jednom z úředních podkladů je klub uvedený jako její investor. Dynamo tvrdí, že jde o administrativní chybu a na pořádání akce se nepodílí. Pořadatelem je politické hnutí Srdcem pro Pardubice.
2: Radnice zjišťuje, jestli a za jakých podmínek Dynamo poskytlo hnutí Srdcem pro Pardubice peníze nebo jiné služby spojené s kampaní. Klub totiž dostává peníze z městského rozpočtu a podmínky dotace zakazují propagaci politických stran a hnutí. Na mládežnický hokej letos HC Dynamo dostalo 24 milionů 400 tisíc korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Moravská Třebová instaluje fotovoltaické elektrárny na střechách pěti městských budov. Projekt má městu pomoci využívat obnovy zdroje, snížit provozní náklady a zároveň šetřit životní prostředí. Na kterých objektech panely vznikají, popisuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Jedná se o budovy tělocvičny při ulici Pěristická, mateřská školka Bršov, penzion pro seniory, základní škola Palackého, potom na dílnách technických služeb města Moravská Třebová.
1: Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy před tím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po poslední koaliční dohodě bude nejspíše o jednotky miliard nižší. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly jednotlivých rozpočtových kapitol.
4: Ať už u vědy, výzkumu, ať už u zdravotnictví, to, co se týká samozřejmě zemědělství, jsme řešili taktéž dotazy, které se týkají sucha, vody a dalších věcí.
1: Zaměstnavatelé mají výhrady k vyššímu schodku, v rozpočtu jim chybí více peněz na vědu, výzkum a inovace. Odbory chtějí dál vyjednávat o růstu platů v příštím roce. Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovo prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti, údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje také Francie.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, páteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je pátek 18. září, 4 minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Pardubice. Když si mohli studenti střední odborné školy vybrat, jestli sedět v lavicích nebo být na vinici, tak zvolili kbelík a nůžky. Podle vinařů jsou letos hrozny menší než loni. Do jedné vinice se podíváme za malou chvíli. Z hudby nabídneme třeba Janu Kratochvílovou Milování za svítání, taky nás čeká Marek Ztracený, Moje milá, One More Time, Pavel Bobek a teď taky Věra Špinarová. Tak pěkné probouzení a hezké vstávání vám všem.
0: Dobré ráno.

0: Za 3 minuty bude 16:15, pátek 18. září, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Kim Yo-chong, tedy vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Jong-una, v dnešním prohlášení připsala vinu za neustále zhoršování napětí na korejském poloostrově vojenským cvičením pořádaným Spojenými státy a varovala, že Pchjongjang by mohl odpovědět útočnější reakcí. Dala taky najevo, že KLDR nehodlá měnit svou politiku posilování jaderného arzenálu, uvedly tiskové agentury s odvoláním na severokorejská média. Další zprávy pro vás chystáme na 17:30. A teď jdeme na vinice, kde je letos méně hroznů, než vinaři čekali. V letošních letních vedrech hrozny dozrály rychleji než obvykle, ale jsou mnohem menší. Jak se od vinařů dozvěděla reportérka Aneška Hlávková, i když jsou hrozny kvalitní, podle prvních odhadů bude letošní sklizeň asi o třetinu menší.
1: Já vlastně si vezmu nůžky, co tady vidíte ty listy, tak já si to vlastně tak vždycky rozhrnu, abych měl lepší přístup k tomu hroznu, pak si ho jenom šmiknu a hodím si ho do kyblíku a to je asi vše.
2: Popisuje 17-letý Zdeněk Peka. Je teď na praxích s desítkou spolužáků z 3. ročníku agropodnikání z městské střední odborné školy z nedalekých Klobouk u Brna. Prý je to lepší, než sedět v lavicích.
1: Určitě to lepší. Jako, myslím si, že budu mluvit za všechny, že nás jako, to vlastně baví víc, no, rozhodně.
2: Studenti pomáhají se sklizní hroznů ve vinici v Krumvíři na Břeclavsku.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
2: Popisuje vinař Antonín Valihrach z vinařství pod Kumstátem. Na 4 hektarech vinic už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Kvalitativně vynikající, výnos je poloviční, maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší. Tam je to o více jak 50% nižší výnos.
2: Hodnotí Antonín Valihrach. Podle vinařů se na letošní sklizni podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří jihomoravští vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
2: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Kvůli teplému počasí navíc dozrály jednotlivé odrůdy rychle za sebou a sklizeň tak musí probíhat rychleji než obvykle. Z Krumvíře Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, pátek 18. září, 2,5 minuty po 17:15. Dnes od 10 do 14 hodin budou na pardubickém letišti motorové zkoušky Gripenů. V okolí letiště proto očekávejte zvýšenou hladinu hluku. Správa letiště Pardubice děkuje za pochopení a omlouvá se za případné nepohodlí. A ještě tady máme jeden kulturní tip: 192 kin, 467 kinosálů a 87 351 sedadel ve 141 městech. Tak takové budou první celorepublikové kinodny, které se uskuteční teď o víkendu. Od malých jednosálových kin až po multiplexy nabídnou za jednotné symbolické vstupné hrané, dokumentární i animované filmy, včetně řady očekávaných novinek, uváděných v premiéře anebo předpremiéře. V programu najdete mimo jiné oceňované dokumenty Kdyby se holuby proměnily ve zlato a Bára Baziková. Na plátna se vrátí taky řada titulů, které už nejsou v běžné distribuci, včetně ikonické Amélie z Montmartru. Od její premiéry letos uplynulo 25 let. Za akcí stojí Asociace provozovatelů kin, tak chce připomenout, že velké plátno, působivý zvuk a emoce sdílené v potemnělém sále proměňují sledování filmu v mimořádný zážitek. Nabídka filmu pamatuje i na rodinné publikum. Víc informací a kompletní program je k dispozici na webu kinodny.cz. V našem kraji se zapojí Heřmanův Městec, Kinomaj v Chocni, taky v Jablonem nad Orlicí, Klub na Střelnici Králíky, Lunchkroun, Letohrad, Litomyšl, Moravská Třebová, v Pardubicích Cinema City, Paláce a taky Cinestar, Klub Centrum v Ústí nad Orlicí, M Klub ve Vysokém Mítě a případně taky kino v Žamberku.
1: Počasí.
0: A jak to vypadá s dnešním počasím? Máme očekávat velkou oblačnost, oblačno, během dne přechodně až zataženo. Večer bude oblačností ubývat, ale i když bude takhle pod mrakem, tak vůbec nebude pršet. Teploty vystoupí na 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný západní a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: po uši.
1: 7 minut a bude 17:30. Tady je Český rozhlas Pardubice, pátek 18. září. Přesně před 175 lety vyšlo první číslo deníku do New York Times. Vědí předškoláci, co jsou noviny a co se v nich můžeme dočíst? Na to se jich zeptala Tereza Beránková.
2: Víte, co to jsou noviny?
3: Noviny jsou, že tam je něco napsaného, co se třeba stalo, by to lidi věděli, by se havarovali.
4: Něco novýho.
5: Je to ve sklánce.
2: A co se v novinách píše?
3: V novinách se třeba píše, že třeba vybouchla sopka.
5: Píše se to tam, že něco je zajímavého a něco nevíš.
6: Teď se prodává třeba dům.
7: Se prodává auto.
8: Jako třeba něco v Robloxu, jako něco na PlayStationu se stalo. Že na Roblox, že PlayStation se poškodil.
2: A kdo do novin píše?
3: Novinář. Novinář, který zná všechny věci.
5: Novinář, co maluje obrazy a nebo ví, co má dělat.
6: Novinář, jaký dělá dopisy.
2: Kde si můžete noviny koupit?
9: Já vím.
3: Nikde v knihkupectví.
6: V papírnictví.
5: V krámnu.
6: Tafice.
2: Čtete doma noviny?
3: Můj táta ne, ale děda jo.
6: Děda, můj taky děda,
5: moje babička.
1: No vydá, noviny ještě nejsou úplně pohřbené. Co se píše v tom dnešním vydání, uslyšíte kolem 17:40.

0: Přejeme pěkný pátek a vysíláme zprávy s Michailou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa, která dlouhodobě zabírají nepoužívaná auta. Jejich majitelům proto plánují nabídnout bezplatný odtah a ekologickou likvidaci. Služby města Pardubic by zajistily také vyřazení vozidla z registru. Program bude dobrovolný a potrvá nejvýše 2 měsíce. Návrh projednají zastupitelé v pondělí. V Heřmanově městě začínají jezdecké závody ve všestrannosti. Akce Národního hřebčína v parku Bažantnice potrvá celý víkend. Závodníci postupně předvedou drezury, parkour a cross. Hradec Králové rozšiřuje nabídku sdílených kol o novinku pro rodiče s malými dětmi. V ulicích krajského města je od tohoto týdne k dispozici 10 kol vybavených dětskými sedačkami. Jde o půlroční testovací provoz, který má obyvatelům nabídnout alternativu k cestám autem do školek nebo na hřiště. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu také 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Na řadě je sport. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V 15 hodin program zahájí duel Jakuba Menšíka a Lernera Tiena. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka s největší hvězdou soupeře Benem Sheltonem. Zítra se hraje od 14 hodin double a pak zbylé 2 singlové zápasy. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, páteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: S komplikacemi počítejte na dálnici D11, a to mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Prahu. Provoz je tam převedený do protisměru, a to kvůli vyproštění vozidla po dopravní nehodě. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představujeme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání.
2: Dobré ráno.

0: Tak zase někdy příště si zahrajeme skupinu Katapult ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 4 minuty zbývají do 6:15, je pátek 18. září a pojďme do dnešních novin s Michálou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Partnerský konflikt v Chrasti na Chrudimsku mohl 33-letou ženu stát minimálně 10 let života za mřížemi. Loni v květnu bodla kuchyňským nožem svého o 3 roky mladšího partnera, který držel pod krkem. Soud ale včera rozhodl, že nešlo o pokus o vraždu, ale o nutnou obranu a ženu zprostil obžaloby. Rozsudek je nepravomocný. Útok ze strany poškozeného byl mnohem razantnější než předchozí, z toho odvodili, že obranu proti trvajícímu útoku není možné považovat za nepřiměřenou. Nejednalo se o uspíšenou obranu anebo odvetu za předchozí jednání, což je základní podmínka nutné obrany, řekla soudkyně Brigita Košinová. Státní zástupce Lukáš Hrubý navrhoval uložení podmíněného trestu po dobu 3, výjimečně 5 let. Během své řeči několikrát zaměnil obžalovanou za poškozenou, předseda soudu, což odůvodnil tím, že je tento případ velmi specifický a role jsou tam napováženou. Velmi podrobně o něm píše v krajské příloze Mladá fronta Dnes.
1: Stavba 8-kilometrového úseku dálnice D35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí vstupuje do další fáze. Doprava u Hrušové bude v nejbližší době převedená z dočasného bypassu zpátky na původní silnici první třídy číslo 35, aby mohly pokračovat práce na dálničním mostě. Polský Budimex by chtěl dálniční úsek otevřít před Vánoci, tempo ale brzdí právě mosty. Všímá si toho Orlický deník.
0: A ještě se jdeme podívat k sousedům do deníku Právo na stránku pro severovýchodní Čechy. Královéhradecké krajské dožínky se poprvé uskuteční v novém prostředí parku 360 v areálu bývalého vojenského letiště. Konají se zítra od 11 dopoledne. Přesun nebyl podle organizátorů záměrem, ale reakcí na nové podmínky pro pořádání velkých akcí v Šimkových sadech. Už dnes budou připravené akce propagující zemědělství pro děti ze základních a mateřských škol. V areálu bude sice pohodlnější parkování pro auta, ale platba je možná jenom online. Pojede speciální dožínková autobusová linka, která bude zdarma pendlovat na trase Hlavní nádraží, Muzeum Aldis a Park 360. Mimochodem v Pardubicích budou krajské dožínky příští víkend a o tom ještě v našem vysílání uslyšíte.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, 6:45 v pátek 18. září. Je před víkendem, znamená to, že na našem webu se objevila celá řada tipů na víkend, tak se můžete podívat a inspirovat se na adrese pardubice.rozhlas.cz. No a jakmile dáme naše víkendové tipy na sociální sítě, tak častokrát se stane, že od vás okamžitě přijdou tipy další, tak se můžeme podívat na to, co doporučujete. Dny evropského dědictví, a to je zámek a park Chroustovice, tuto neděli 20. září od 13 a od 15 hodin, tak děkujeme za tento tip. A další přišel taky z Brandýse nad Orlicí. Výstavy festivalu Brandýské mámení jsou poslední sobotu a neděli otevřené v Sokolovně od 14 do 17 hodin. Je to výstava Krajina, bodlák, kočky a tma a taky výstavy pana Jaroslava Hubeného, který zítra nabídne komentované prohlídky Mámení a labirint 25 let. Tak díky moc, klidně se ozývejte i dál. Není v našich silách do tipu na víkend zahrnout všechno, tak jsme rádi za případná doplnění. A už teď vám přejeme pěkný víkend.
1: Počasí.
0: V sobotu a v neděli v celku příjemné počasí, hlavně zítra by to mělo být úplně bez srážek, ale podrobnější budou meteorologové okolo 7:45. S nimi nabídneme předpověď právě na sobotu i neděli. Teď aspoň od nich máme informaci o dnešním počasí. Ráno je chladnější, teploty nejčastěji mezi 10 a 7 stupni Celsia. Přes den naměříme 19 až 22, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia. K tomu oblačno, postupně přechodně až zataženo, večer bude oblačností ubývat, přesto bude dnešek bez srážek a vítr ten bude mírný západní s rychlostí do 25 km za hodinu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jiné.

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut zbývá do 6. hodiny. Divadlo spojuje lidi už po generace, tak vy můžete být u zrodu nové tradice v Hlinsku, kde pokračuje první ročník divadelní přehlídky Velké malé divadlo. Teď o víkendu se bude hrát Postel pro anděla v podání divadla A1 Hlinsko. Začátek je v neděli v 19 hodin a další představení následují taky o dalších víkendech, tak můžete zkusit tenhle první ročník divadelní přehlídky Velké malé divadlo Hlinsko. My zdravíme i do tohoto města. A teď do našeho programu po 13. hodině dnes znovu otvíráme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Krásný páteční den.
2: Vám všem. Téma zní mdloby a mžitky.
1: Tohle téma už jsme před delší dobou měli a protože se tím trápí hodně z vás, věnujeme těmto potížím další díl.
2: Dozvíte se, co se v těle děje při omdlení, jestli ztrácíme vědomí nebo také přestáváme ovládat svaly.
1: Povíme si, proč se nám zamží před očima, objeví se tma nebo záblesky a co nám tím chce tělo nebo mozek naznačit.
2: Ztrácíte i vy někdy pevnou půdu pod nohama, podlamují se vám kolena a omdlíte třeba na minutu nebo dvě?
1: Možná, že vám poradíme dnes, kdy se na základě vašich četných dotazů, které zůstaly v naší schránce z dřívějška, k tématu vrátíme.
2: Tak nezapomeňte poslouchat dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě. Poslechnout si můžete i reprízu po 20. hodině večer. Těšíme se na vás, my oba.
1: A také nás můžete sledovat na stránce veseleazdravie.cz, kde jsou všechny naše odvysílané díly a najdete tam nově i video z našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Pardubice.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Slavnostní slib žáků vojenské střední školy je dnes v centru Moravské Třebové. Z historické bašty na hradě Rychenburg bude další muzejní expozice. Pardubičtí basketbalisté chtějí v nové ligové sezóně znovu atakovat nejvyšší příčky. Oblačno je zataženo a teploty do 22 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Studenti prvního ročníku vojenské střední školy v Moravské Třebové dnes složí slavnostní slib na náměstí TG Masaryka. Do města kvůli tomu přijedou rodiče a známí 190 prváků z celé republiky. Slavnostní ceremoniál doprovodí posádková hudba a chybět nebude ani přelet vojenské techniky, říká velitel školy Milan Kalina.
2: Pro rodiče je to každý rok významná událost a v podstatě tím se s tím stvrzuje etapa, kdy předávají své ratolesti naší vojenské škole a věřím tomu, že slib a závazek dobře se připravovat a zodpovědně se učit žáci dodrží.
0: Pardubický kraj plánuje opravu bývalé bašty hradu Rychenburg v předhradí na Chrudimsku. Historický objekt z počátku 16. století sloužil od počátku 20. století také jako vodárna pro místní pivovar. Toho se bude týkat i budoucí expozice, jak potvrzuje ředitelka regionálního muzea Chrudim Klára Habartová.
3: Musí se staticky upravit a opravit celý vnitřek a pokud to všechno vyjde, tak by tam měla být zřízená expozice o této unikátní výjimečné stavebně historické památce o tom zachovaném vodárenském zařízení.
0: Vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit tvořící se dlouhé fronty. V těch se v posledních dnech ocitají cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká nová elektronická evidence evropského vstupu a výstupu. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště.
1: Sport.
0: O víkendu naplno startuje nový ročník nejvyšší basketbalové ligy mužů. Pardubice v minulé sezóně obsadili druhé místo jak v lize, tak i v českém poháru. Stejně vysoké cíle musí mít klub podle generálního manažera Martina Marka i tentokrát.
4: Můžeme být alibisti, jakoby. Já chci hrát top 3 znova. Jo. My chceme, aby tohoto byl jako standard nový pro ten klub a nebude to jednoduchý. Takže jako 100% všichni budeme chtít hrát v klubu znova špičku.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, páteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů. Na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Práce na silnici uzavřely pro dopravu mimo autobusové linky Barákovu ulici v Heřmanově Městci. Uzavírka je plánovaná do konce listopadu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Předehrávkou prvního kola mezi Plzní a Děčínem odstartoval včera nový ročník nejvyšší basketbalové soutěže mužů. O víkendu se představí další týmy, včetně Pardubic. Ty v minulém ročníku skončili na druhém místě a v nové sezóně chtějí dokázat, že to nebyla náhoda. Vy jste už o tom slyšeli ve zprávách, podrobnější budeme kolem 6. hodiny 50. minuty. A za chvíli řidičská abeceda, tentokrát na téma, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Čekají vás i písničky, které nestárnou, třeba Nedvědi nebo Tomáš Linka a taky Ilona Čáková. Je pátek 18. září, krátce po 6. hodině, tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den.
1: Dobré ráno.

0: Tak v tomhle stavu po víně rozhodně nedoporučujeme sedat za volant. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Tak si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za tím volantem bezpečno. Dnes si konkrétně povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Poslouchejte a dozvíte se víc. Je pátek 18. září za 2 minuty, 6:45. Přejeme pěkný poslech a šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Pátek 18. září, 2 minuty po 7:15 společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Jižní Korea nevyšle na Blízký východ žádné vojenské síly, které by mohly zemi zatáhnout do války mezi Spojenými státy a Íránem, uvedl dnes jihokorejský prezident podle agentur na tiskové konferenci. Reagoval tak na zprávy, že Soul zvažuje nasazení ozbrojených sil v Hormuzském průlivu. A Evropa v obraně dělá víc a posiluje svoji roli v transatlantickém partnerství. Vztahy se Spojenými státy ale zůstávají pro její bezpečnost velmi důležité. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda vojenského výboru Evropské unie. Připomněl postoj USA, že chtějí partnery, nikoliv závislé země. Bezpečnost euroatlantického prostoru podle právě předsedy vojenského výboru EU potřebuje silnou severoatlantickou alianci NATO, Evropu i Evropskou unii. Další zprávy nabídneme přesně o 6:30. Teď jeden tip z Pardubic. V Enteria aréně se dnes připojí k celostátní iniciativě Moc pomoc. Jejím cílem je naučit v Česku první pomoc až milion lidí. Praktický trénink dorazí právě do Enteria arény, kde si ho dopoledne vyzkouší školáci a studenti a od 15 do 17 hodin taky široká veřejnost. Součástí programu bude klasický nácvik první pomoci, ukázky bezpečného chování v krizových situacích i trénink ve virtuální realitě. Vstup na akci je zdarma. Z místa se živě přihlásí naše reportérky.
1: Počasí.
0: Před víkendem nás bude provázet velká oblačnost, oblačno přechodně zataženo, odpoledne je tam možnost ojedinělé přehánky, ale úhrny do 1 mm, později večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr bude mírný západní a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: sebe.
1: A vy máte Český rozhlas Pardubice v pátek 18. září 7,5 minuty před 6:30. Spotřebitelský servis nás čeká. V něm se dnes ptáte, jak moc by vám v obchodě měli ukázat zboží. Na váš další dotaz odpoví Josef Černý.
2: Paní Drahuše si chtěla koupit v kamenné prodejně napařovací žehličku a prodavačku poprosila, aby vysvětlila, jak se s ní zachází. Ta si ale s výrobkem viditelně nevěděla rady a proto seniorku odbyla s tím, že to není její povinnost. Paní posluchačko, povinnost prodejce je vysvětlit kupujícímu způsob používání výrobku, a to bez vyzvání. Pokud prodávající této povinnosti nedostojí, odpovídá kupujícímu za škodu, která vznikne neodborným zacházením nebo používáním, ke kterému došlo v důsledku nedostatečného poučení.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Další zprávy jsou tady s Michailou Spáčilovou. Hezké ráno.
5: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalšímu obviněnému z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Důvodem jsou obavy z pokračování nebo opakování trestné činnosti a také z útěku nebo maření trestního stíhání. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Chrudim si nechá navrhnout nový most u letního kina. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat různé varianty rekonstrukce a úpravy okolí. Podklady budou stát skoro 400 tisíc korun a mají být dokončené na jaře. O víkendu bude uzavřená silnice mezi Mikulovicemi a Ostřešany na Pardubicku. Důvodem jsou závody koloběžek, které jsou součástí mistrovství České republiky v koloběhu. Řidiči tudy neprojedou v sobotu 19. září od 7.30 do 18 hodin a v neděli 20. září od 7.30 do 14 hodin. Závodit se bude od křižovatky v Mikulovicích pod kostelem až po Ostřešany. V Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání, nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje více měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků. A ještě krátce ze sportu. Čeští volejbalisté se v 8. finále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno, přechodně zataženo a odpoledne ojediněle přehánky. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě postupně mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Osobní auto s defektem překáží na dálnici D11, stojí na 16. kilometru ve směru na Prahu, kolem vozidla se tam pohybuje řidič, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Které filmy z Pardubického kraje měly a nebo budou mít letos premiéru a které se tam brzy budou natáčet, to se dozvíte v dalším a už posledním díle dopoledního seriálu o filmových místech. Poslouchejte i dnes kolem 9. hodiny 50. minuty. Je 6.33, pátek 18. září a teď bude zpívat Petra Janů, která byla včera v pořadu Alex a host.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Petra Spáleného jsme hráli v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za 4 minuty bude 6:45. Teď už jsme tady s Michalou Spáčilovou a taky s novinami. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Hlinsko řeší vážný případ na jedné z místních škol. Skupinka žáků základní školy Reslova měla podle informací deníku plánovat ozbrojený útok na mladší spolužáky a mezi možnými cíly údajně figurovala i jedna z učitelek. Členové skupinky měli všechno domlouvat během prázdnin. Žádné zbraně se ale nakonec do školy nedostaly. Podezřelí žáci už v tamních lavicích nestudují a podle ředitele Petra Culka nedošlo ze strany školy k pochybení. Vedení školy začalo případ okamžitě řešit s policií a postup vzdělávací instituce vyzdvihla i Hlinecká radnice. Plán se měl provalit ve chvíli, kdy chlapci oslovili dalšího žáka s nabídkou, aby se k jejich skupině přidal. Ten se ale doma svěřil rodičům, kteří se tak o chystaném útoku dozvěděli. Redakci chrudimského deníku se následně podařilo kontaktovat 2 matky 2 žáků školy, které se pod příslibem anonymity svěřily s obrovským strachem, který právě zažívají. Chrudimský deník k tomu přináší víc právě v dnešním vydání.
1: Náhlá zástava oběhu, tonutí v bazénu, autonehoda. Příběhy z letecké záchranky bude zítra od 9 hodin v pardubickém podniku Epifany Patisserie vyprávět známý lékař Marek Dvořák. S regionem ho pojí silné pouto, v Pardubicích se narodil a bydlí tam. Na hradecké záchrance zase absolvoval stovky vzletů i výjezdů. A právě o nich je nová kniha Už letím. Tu představí se spisovatelem Martinem Moravcem. Publikace přibližuje osudy pacientů, emoce i náročnou práci. Chce také pomáhat. Na konci každého příběhu je popis příslušné první pomoci a napsala o tom Mladá fronta Dnes.
0: Jako developer měnil Olomouc, Prahu i Pardubice a chystal nová spojenectví. Co bude s nedokončeným dílem Richarda Morávka? Ptají se Hospodářské noviny. Z lokálního developera se v posledních letech zařadil mezi nejvýznamnější aktéry nemovitostního biznisu u nás. Byl motorem velkých realitních projektů v několika městech, osobně dohlížel na stavby, trávil hodiny v debatách se světovými architekty a svým až mikromanažerským stylem projekty osobně posouval dál. Podnikatel včera podlehl komplikacím po vážném úrazu hlavy, který si přivodil na dovolené ve španělské Marbele. Podle několika zdrojů redakce vypadl na kruhovém objezdu z golfového vozíku. Bylo mu 56 let.

0: Tolik Bryan Adams na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a trochu angličtiny, 7:45 v pátek 18. září, ale teď to bude o němčině. 32. ročník dnů česko-německé kultury se odehraje na různých místech Moravské Třebové, a to ode dneška až do úterý. Kulturní program, na kterém spolupracují regionální sdružení a organizace, odstartuje dnešním setkáním a zítra v 18 hodin na ně naváže hudební blok sboru Fermáta a hřebečského tanečního souboru na místním zámku. Neděle nabídne návštěvy dopoledních bohoslužeb a odpolední prezentaci publikace Karla Kluga Stopy domova v obrazech, situovanou do latinské školy. Následující dny budou ve stejných prostorách patřit historické soutěži pro školáky a úternímu vzdělávacímu programu pro seniory. Vstup je tam zdarma. Kultura nemá hranice a o tom se znovu přesvědčíme v těchto dnech v Moravské Třebové na dnech česko-německé kultury. Počasí. Dnešek má být podle meteorologů ve znamení velké oblačnosti, oblačný, přechodně zatažený, odpoledne možnost ojedinělé přehánky z úhrny do 1 mm, později večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, protože bude docela foukat mírný západní vítr s rychlostí do 25 km za hodinu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká mis Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ligy Pardubice v Litvínově pokusí se zapomenout na nepovedený vstup do sezony, kdy prohráli v domácím derby s Hradcem Králové. Souboj Plzně a Děčína ten odstartoval nový ročník nejvyšší basketbalové ligy mužů. Další zápasy prvního kola jsou na programu o víkendu. Zítra vstoupí do soutěže i Pardubice. Východočeši skončili minulé sezóně na druhém místě v lize i českém poháru a stejně vysoké, ne-li vyšší ambice mají i pro tuto sezónu, jak zjistil Otaku Twirt.
1: Pardubičtí za sebou mají nejlepší sezonu v novodobé historii klubu. K tomu už se ale Východočeši vracet nechtějí. Teď je před nimi další výzva. Ukázat, že patří mezi špičku české soutěže a usadit se v ní dlouhodobě. Příprava přitom nebyla ideální a ještě před krátkou dobou měl hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar ke hře velké výhrady. Teď už je to ale jiné.
2: Možná týden nebo 10 dní zpátky, tak bych tak pozitivní nebyl, ale myslím si, že ten turnaj na Slovensku a především ta generálka v Polsku mě naplňuje optimismem, že ten tým je ready jak kondičně, tak herně, tak mentálně na to do té sezóny vstoupit, tak jak si představujeme.
1: Hráči na sobě ale zapracovali a ke zlepšeným výkonům pomohlo i to, že tým zůstal z velké části pohromadě a žádná z klíčových postav neodešla.
2: Hráči doplnili ty resty, které měli, co se týče kondice, díky tomu, že ten tým je z velké části pospolu, tak si hodně rychle cvakli zpátky ty věci, které jsme potřebovali, jak v obraně a v útoku. Pro mě to nová zkušenost, protože jako pracovat vlastně s cizincema 2 roky po sobě takhle je vlastně možná asi moje premiéra, ale ukázalo se to jako velký bonus. Myslím, že kdyby to tak nebylo, tak bychom měli velký problém, protože jsme měli docela dost zraněných hráčů. Ta příprava neprobíhala na začátku úplně ideálně, ale díky tomu, že teď jsme zafinišovali do těch posledních 14 dní, už jsme měli nějaký automatizmy z minula, tak to šlo všechno hodně rychlejší.
1: Cíl Pardubic je jasný, dokázat, že stříbrná minulá sezóna nebyla náhoda. I když Východočeši dobře vědí, že se budou muset teď častěji srovnat s rolí favorita.
2: Jako já bych se chtěl dostat do finále, samozřejmě, a tam samozřejmě jako stejně jako loni víc splněný relativně nějakou metu, protože to se od nás očekává. Samozřejmě se od nás očekává finále, když letos vypadneme v semifinále, neříkám, že to bude braný jako neúspěch, ale po těch loňských výsledcích, po tom, že budeme hrát letos Ligu mistrů, to tak prostě jako přirozený je. My tady nechceme vykřikovat, protože jsme si moc dobře vědomí toho, jaká konkurence nás čeká, ale já osobně zase nejsem člověk, který by byl alibistický, spíš ambiciozní a jako já osobně byl taky asi zklamaný, by nebylo to finále.
1: Říká před startem nové basketbalové sezóny hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar. Nový ročník rozehrají Východočeši v sobotu soubojem proti Brnu. Z Pardubic, Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Památkáři evidují v Pardubickém kraji 77 ohrožených památek. Oprava mostu na silnici 35 v Moravské Třebové končí, od pondělí by měl být opět průjezdný. Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření na podvod. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Je pátek 18. září a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. V Pardubickém kraji je 77 ohrožených památek, upozorňují na to probíhající dny evropského dědictví. Akce se letos zaměřuje na objekty, kterým hrozí zánik. Jejich kompletní seznam lidé najdou na stránkách Národního památkového ústavu. Podrobnosti doplňuje Zuzana Vlasáková z pardubického pracoviště.
4: Nejedná se o 77 jednotlivých památek, ale je to třeba z jednoho objektu, velký komplex, tak tam bude 5, dejme tomu nějaké hospodářské stavení, stáj a tak dále, a ty tam budou uvedeny samostatně. Takže dá se říct, že třeba skutečně reálně se může jednat o nějakých 40 památek.
2: Celý rozhovor se Zuzanou Vlasákovou nejenom o tomto tématu najdete na webu pardubice.rozhlas.cz.
5: Práce probíhají na ulici doktora Janského, doktora Loubala, kde děláme kanalizaci. Tyto práce budou završeny pokládkou asfaltové vrstvy. Dále probíhá oprava kanalizace na části ulice Sluneční, kde opět po položení kanalizace budou povrchy provedeny do nového stavu.
2: Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti VZP odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí také zástupci Itálie. Schůzka bude nedaleko Vídně.
7: Sport.
2: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře. Ve čtvrtfinále třetí nasazená Češka v Mexiku prohrála se Španělkou Bukšovou 0-6-4-6 a Dominika Šalková nestačila na tenisovém turnaji v São Paulo na Američanku Stojanaovou, které podlehla 6-7 a 1-6. V Brazílii skončila ve druhém kole po prohře s francouzskou Blinkovovou 3-6-0-6 i Vendula Waldmanová.
7: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, přechodně zataženo a odpoledne ojediněle přeháňky. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě postupně mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Silný provoz je aktuálně na příjezdu do Pardubic od Chrudimi na silnici číslo 37 a podobná situace je také na příjezdu od Přelouče na silnici číslo 2. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: možná jste už taky letos hledali houby. Na muzejní zahradě ve Svitavách vystavili přes 100 hub. Výstava Houby Svitavská začíná právě dnes a nabídne amatérským i profesionálním mykologům nazbírané druhy z lesů východní oblasti Pardubického kraje. My se na místo podíváme v reportáži za chvíli. A čeká nás i Lenka Filipová věnování, taky Jana Chládková Život je jízda, Alphaville, Petr Rezek anebo Činasky. S nimi si dáme víno.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 3 minuty a bude 7:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Zítra na stadionu Arnošta Košťála v Pardubicích bude gulášobraní. Guláš, fotbal, pardubická atmosféra, vrací se tahle tradiční akce a je to součást 9. kola první fotbalové ligy, kde FK Pardubice na domácím stadionu přivítá Bohemians Praha 1905. Vy si můžete zaregistrovat svůj tým a potom pochopitelně soutěžit o to, kdo uvaří ten nejlepší guláš. Kapacita soutěže je maximálně 10 týmů, takže je tam možnost zapojit se do toho letošního gulášobraní v Pardubicích. V Jevíčku tam pro změnu budou mít jevíčské dobrokilometry, taky zítra tuhle akci pořádá město. Je to charitativní běh na cyklostezce do Velkých Opatovic. Kategorie jsou tam různé, akce je určená pro všechny věkové kategorie i úrovně fyzické zdatnosti. My na Svitavsku ještě zůstaneme, jenom se přemístíme z Jevíčka přímo do Svitav. Na muzejní zahradě bude k vidění víc než stovka hub. Právě dnes tam začíná výstava Houby Svitavska. Amatérští i profesionální mykologové nazbírali přes 100 druhů, které rostou ve východní části Pardubického kraje a zájemci si je můžou prohlédnout až do neděle. O víkendu bude muzeum otevřené i dopoledne. Výstavou reportérku Věru Pavlasovou provedl muzejník a nadšený mykolog Jakub Vrána.
1: Vidíme tu houby, což není náhoda, byť pro muzeum možná nezvyklá. Na druhou stranu ve Svitavách už děláme tady tu mykologickou výstavu 9. rok. Letos to bylo o trochu horší skrz počasí. Nakonec nám ale docela přálo.
2: Některé druhy jsem tady v minulých letech neviděla.
1: Vždycky se nám ta výstava trošku obmění. Já nechci říkat, že se nám to povede. Ono je to o tom, co zrovna roste. Letos spoustu takových těch klasických druhů kvůli právě suchu nebylo. Na druhou stranu jsou některé druhy, které jsme třeba i 20 let neviděli a najednou se objevily, například tamhle hřib satán. Vzácný pro nás je i tady kukmák bělovlný. Radost udělal i hřib skvrnitý.
2: Můžeme popsat, jak vypadají ty houby, aby se návštěvníci lesa a houbaři mohli na ně zaměřit?
1: Můžeme to zkusit, byť v tomhle případě jde o takové vzácnější až hodně vzácné druhy, na které je lepší se zaměřit stylem je krásná, vidím ji a jdu dál, nechám ji na svém místě. Tady třeba ten zmíněný kukmák, on se opravdu jmenuje bělovlný, protože má, to vypadá jako vlna na tom klobouku, bílá. Hřib satan, tamhle máme sice starší kousek, ale krásně červený, takový červeno-růžový třeň noha. A do toho prostě světlá barva klobouku, červené růrky.
2: Nemáte tady letos moc lišek?
1: To je náš stabilní problém posledních let. Lišky jdou minimálně tady na Svitavsku početně dolů. Potvrdil mi to i kolega Pepa Zedník, který tu bude mít o víkendu každé odpoledne mykologickou poradnu. Letos máme asi 6-7 lišek nazbíraných, více nepodařilo.
3: No mně se tahle výstava hodně líbí, protože chodím na houby ráda a letos, jak bylo to sucho, tak jsem fakt překvapena, co je tady za množství druhů hub.
2: Paní Jitka, prozadíte místa, kam chodíte na houby?
3: No já jsem ze Svojanova, tak tam nám taky rostou, ale teda musím říct, že teď jsem trošku měla strach, jestli tady nějaké houby vůbec budou na té výstavě.
1: Letos to opravdu bylo i z naší strany navštívit 3 lokality, kde nic není, aby ve čtvrté něco bylo. Daří se tady ve Svitavách ve Vodárenském lese, pak to jsou lesy kolem Psí kuchyně na Opatovsku a slušná tradičně bývá Kuklé les Brand mezi Kuklí a Vorníkem a Svitavami.
2: Na muzejní zahradě můžou návštěvníci letos vidět přes 120 druhů hub. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, 3 minuty po 7:45, pátek 18. září. Ještě něco k houbám, polička, městská knihovna, tam chystají mykologickou procházku s Danielou Jirouškovou. Sraz účastníků je dnes v 15 hodin v Liboháji. A máme tady taky další tipy, co byste mohli dělat ve volném čase. Podívat se můžete na spousty míst v Pardubickém kraji, včetně třeba Chrudimi. Kruh zdraví totiž pořádá, je to součást akce Porta Aperta, kdy se otevírají brány dílen a farem, kde vznikají certifikované poklady z regionu, ale to se otevřou do Kořán zítra, tedy v sobotu 19. září. No a tak se zapojí i ve zmíněném kruhu zdraví Chrudim. Další tip pro vás máme z Orlicko-Ústecka. Dobrovolní hasiči z Přívratu pořádají dnes a taky zítra jubilejní 40. ročník svého tradičního vinobraní. Hudební část akce začíná v 18 hodin a přinese koncerty formací Zrcadla a nebo Krucipy. Sobotní odpoledne o 14 hodin pak ovládnou kapely Poutníci, civilní obrana Marpo i blok hudebních vzpomínek na Petra Nováka, kterého si mimochodem ještě dnes ráno určitě zahrajeme. Dvoudenní akci doprovází gastronomická nabídka, zahrnující grilované i uzené masné výrobky a klasický sortiment odrůdových vín s burčákem. Součástí programu zdarma jsou taky slavnostní průvod a dětské atrakce. Tipu na víkend máme víc, podívejte se na web pardubice.rozhlas.cz. Počasí. Dnes má být oblačno, přechodně zataženo, odpoledne je tady možnost ojedinělé přehánky, ale ty úhrny budou velmi slabé do 1 mm. Později večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A když řidičská abeceda, tak přidáváme píseň Život je jízda v podání Jany Chládkové.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio Vaš.

0: A vy zítra možná dojedete na farmu Martin Novotný, doli 8 Luže, protože tam bude den otevřených vrat mezi 10. a 16. hodinou. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěné, výstava současné historické zemědělské a hasičské techniky, myslivost, včelařství, kovář, výroba másla, taky trhy, dog dancing, koňské povozy, western, program pro děti, kapela Bolaso. To všechno a mnohem víc už zítra na dnu otevřených vrat farma Martin Novotný, doli 8 Luže. Další z našich tipů. Bleskovka. A teď soutěž Českého rozhlasu Pardubice. Nabízíme CDčko, audioknihu, která obsahuje rozhlasovou dramatizaci Pětkrát Tom Ripley. V titulní roli Jan Vondráček, dále hrají Jana Striková, Martin Zahálka, Ladislav Frej, Dana Batulková, Miroslav Táborský, Helena Dvořáková, Jiří Klem a mnozí další. Je to tedy audioverze úspěšných detektivních románů. Ptáme se na muže, který se narodil přesně před 160 lety. Bedřich Leopold, německy Friedrich Leopold Popper, je spojený s Chrudimí a s jedním průmyslovým odvětvím. Tak se ptáme, se kterým? Zavolejte nám odpověď na telefon 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Za správnou odpověď dostanete audioknihu Tom Ripley. Tak na telefonu už je první volající. Hezké ráno.
1: Jirka z Chrudimi, dobré ráno.
0: Dobré ráno, pane Jirko, tak vy to budete vědět z Chrudimi.
1: No, doufám, že si to dobře pamatuju. Dál, potom to byla Elitka, Emona a tak dále, takže textilní průmysl.
0: Tak, textilní průmysl, dobře, dejme tomu, můžeme to uznat, byly to boty konkrétně. Obuv a výroba bot, to bylo to hlavní.
1: No, tak. To je zajímavý.
0: Budeme hodní na vás.
1: Tak. Já vám moc krát děkuji.
0: Mějte se, přejeme vám pěkný pátek, naslyšenou.
1: Dívám, nashledanou.
0: V roce 1893 se právě Popper stal zakladatelem a majitelem závodu na výrobu obuvy v Chrudimi, ve své době největší obuvnické továrny v Rakousku-Uhersku. Bylo to díky otevřenému přístupu k inovacím. Tak jsme si připomněli tuto osobnost, která se narodila přesně před 160 lety.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Pátek 18. září, další zprávy před námi s Michailou Spáčilovou.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa, která dlouhodobě zabírají nepoužívaná auta. Jejich majitelům proto plánují nabídnout bezplatný odtah a ekologickou likvidaci. Služby města Pardubic by zajistily také vyřazení vozidla z registru. Program bude dobrovolný a potrvá nejvýše 2 měsíce. Návrh projednají zastupitelé v pondělí. V Heřmanově městě začínají jezdecké závody ve všestrannosti. Akce národního hřebčína v parku Bažantnice potrvá celý víkend. Závodníci postupně předvedou drezury, parkour a cross. Hradec Králové rozšiřuje nabídku sdílených kol o novinku pro rodiče s malými dětmi. V ulicích krajského města je od tohoto týdne k dispozici desítka kol vybavených dětskými sedačkami. Jde o půlroční testovací provoz, který má obyvatelům nabídnout alternativu k cestám autem do školek nebo na hřiště. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu také 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Na řadě je sport. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V 15 hodin program zahájí duel Jakuba Menčíka a Lernera Tiena. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka, největší hvězda soupeře Ben Shelton. Zítra se hraje od 14 hodin double a pak zbylé 2 singlové zápasy. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno, přechodně zataženo a odpoledne ojediněle přehánky. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak slabě postupně mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Překážku na vozovce máme hlášenou z dálnice D35. Roztrhaná pneumatika překáží mezi jízdními pruhy za 147. kilometrem ve směru na Olomouc. A kvůli silnému provozu se zdržíte na příjezdech do Pardubic, a to na silnici číslo 37 ve směru od Chrudimi a na silnici číslo 2 ve směru od Přelouče. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré.

0: Český rozhlas Pardubice, Marie Rotrová zpívala právě teď 6 minut před 7:45 v pátek 18. září. S Michalou Spáčilovou budeme listovat novinami. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Labe a Chrudimka mají podle města velký potenciál. Pardubice teď představí finální návrh, který má určit, jak by se mohly jejich břehy v dalších letech proměňovat. Veřejnost si koncepci 20. září prohlédne v parku na Špici. Zpracovatelé v ní navrhují budoucnost celkem 28 lokalit od městských nábřeží až po přírodní a rekreační místa. A celý článek najdete v pardubickém deníku.
0: Policisté tento týden vyrazili na kontrolu ubytovacích zařízení v Hradci Králové. Během dne prověřili 70 cizinců ze třetích zemí a 12 občanů Česka. Zaměřili se taky na kontrolu osobních aut. Cílem bylo ověřit, jestli cizinci pobývají na území České republiky v souladu s platnými právními předpisy, odhalit případné padělané nebo pozměněné doklady a prověřit, jestli se v kontrolovaných objektech nenacházejí lidé v celostátním pátrání. Nejzávažnější zjištění přinesla kontrola jednoho z ubytovacích zařízení, kde policisté odhalili 5 cizích státních příslušníků ze zemí mimo Evropskou unii. Všech 5 bude vyhoštěných. O tom píše na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
1: Zpravodajský server Politico se věnuje projevu kanadského premiéra. Mark Carney ve svém vystoupení v Evropském parlamentu ve Štrasburku načrtl, co Ottawa očekává od užších vztahů s Evropskou unií. O den dříve předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla, aby Kanada získala status takzvaného přidruženého člena EU. Tento její překvapivý návrh ale ministerský předseda přímo nepodpořil. Místo toho zmínil třeba obranu, umělou inteligenci, vesmírný program anebo zapojení do evropského studentského programu Erasmus+. Situaci ale komplikuje postoj Spojených států. Americký prezident Donald Trump už pohrozil zavedením vážných cel, pokud se Kanada k Evropské unii více přiblíží.

0: Posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 18. září, 7:45. Pardubická Gočárova galerie nachystala v domě u Jonáše. Jonášovy dílny budou otevřené dnes od 15 do 17 hodin pro rodiny s dětmi od 5 do 10 let, rostliny z obrazů. Bude tam společná inspirace výstavou Anny Zemánkové a jejími fantazijními rostlinnými motivy. Pomocí suchého strouhaného pastelu budete zachycovat jemné detaily květů, listů a dalších přírodních tvarů na velkoformátový papír. Rezervovací místo jste už měli, tak v každém případě to připomínáme a galerie taky odstartuje další nové výstavy. Více dozvíte od našich hostů ještě dnes ráno, krátce po 8:30. Archa Pardubice, tam se bude trénovat paměť, hlavně co se týká seniorů, dnes odpoledne od 15:30. Luková chystá oslavy 210. výročí školy od 15. hodiny a ještě se můžeme podívat do Červené vody, kde bude červenovodská pouť ode dneška až do neděle. Další tipy na víkend hledejte i na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Počasí. A rozhodně nejenom organizátory víkendových akcí zajímá, jaké bude počasí, a my proto voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde je pan Jaroslav Tuček a ten nám nejdřív řekne, co nás čeká před tím víkendem, neboli dnes, co máme očekávat. Přejeme pěkné ráno.
1: Dobré ráno. No tak dneska nás bude přecházet rozpadající se studená fronta, která nás bude ovlivňovat hlavně svojí oblačností. Takže očekáváme oblačnou, přechodně až zataženou oblohu s tím, že odpoledne je možnost nějaké výjimečné přehánky. A později večer pak ta oblačnost bude ubývat. Maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr ten bude foukat od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky po celý den dobré až velmi dobré, aby o na jedničce mírná zátěž.
0: A pojďme na ten víkend, jaké tam můžeme očekávat počasí, povede se?
1: Povede se. Polojasno až jasno, tak by to mělo vypadat v noci na sobotu, s tím, že kránu se budou ojedinělé dělat mlhy. 9 až 6 budou minimální teploty, vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a přes den slunečno, polojasno až skoro jasno, s tím, že ty ranní mlhy se budou velmi rychle rozpouštět. No a maximální teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. No a vítr od západu až jeho západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a v neděli ráno polojasno, ale v průběhu dne se bude oblačnost zvětšovat a později odpoledne k večeru se začne místy objevat déšť nebo přehánky. Na přelomu z neděle na pondělí ty srážky budou postupně ustávat a zároveň bude částečně ubývat oblačnost. 14 až 10 to budou minimální teploty, maximální 19 až 23 a vítr jeho západní až západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Takže pořád celkem teplo, ale v příštím týdnu by už měl začít astronomický podzim. Projeví se to i teplotně?
1: Projeví hnedka v pondělí. Tam ty teploty už nám vystoupají v maximech jenom na 12 až 16 stupňů Celsia. Takže tam se ochladí v celku dost oproti tomu, co jsme měli teď, no ale ve zbytku týdne přeci jenom teploty budou dál stoupat a zatím to vypadá, že v neděli se zase budeme dostávat na teploty kolem 22 stupňů Celsia v neděli za týden.
0: Tak my děkujeme za předpověď do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl pan Jaroslav Tuček. Přejeme pěkný pátek a pochopitelně i celý víkend. Naslyšenou.
1: I víkend naslyšenou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Začíná.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy

0: Se třemi lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má sedminásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
1: Český rozhlas

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září na Pernštinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Plánovaná rekonstrukce školní jídelny v Ústí nad Orlicí nabírá zpoždění kvůli neschodám. Výstava Hub Svitavska začíná dnes v tamním muzeu. Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. A počasí dnes čekejte v kraji oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. Město Ústí nad Orlicí a Česká správa sociálního zabezpečení se zatím neshodly na rozšíření školní jídelny pro studenty dvou středních škol. Přípravné práce na rekonstrukci budovy tak nabírají zpoždění. Majiteli nemovitosti České správě sociálního zabezpečení vadí, že s ní město plánované úpravy dostatečně neprojednalo. Radnice to ale odmítá.
5: Podle České správy sociálního zabezpečení projekt města neřešil například kompletní oddělení inženýrských sítí, požární bezpečnost nebo některé otázky spojené s užíváním okolních pozemků. Radnice ale tvrdí opak. O rozšíření kapacity jídelny a její modernizaci usiluje několik let. Stravovací zařízení využívají dvě střední školy od roku 2018, kdy město nechalo původní školní jídelnu zavřít kvůli špatnému technickému stavu. Z Ústí nad Orlicí Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Výstava Hub je ode dneška až do neděle na muzejní zahradě ve Svitavách. Pořádají ji pravidelně v září tamní muzejníci ve spolupráci s mykology. Letos je k vidění 120 druhů hřibů, muchomůrek a dalších druhů, říká organizátor výstavy Jakub Vrána.
6: I přes letošní suché počasí se podařilo nazbírat takový náš standardní vzorek, takže jsou k vidění jednak klasické zdejší druhy, tak i vzácnosti, jako třeba hřib skvrnitý, kukmák bělovlný nebo hřib satan. Pro nejmenší jsme navíc připravili různé hry, jsou tady houbařské pucle, tvorba vítrusogramů, dospělí si můžou odnést i nějaké houbařské recepty.
4: Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas má k dispozici usnesení Ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
7: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
8: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
7: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
9: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
7: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovo prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem Christianem Stockerem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti, údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje také Francie.
3: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, přechodně zataženo a odpoledne ojediněle přehánky. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě postupně mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Porouchaný kamion překáží v pravém jízdním pruhu dálnice D11 na 61. kilometru ve směru na Hradec Králové. Prudce se tam dobržďuje a tvoří se kolona, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Od 800 až po 4000 korun zaplatí letos děti za kroužky v domech dětí a mládeže v Pardubickém kraji. Nábory ještě úplně neskončily, někde se pořád dají najít volná místa. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání za moment. Je pátek 18. září, krátce po 8. hodině a ještě se podíváme na písničky, které nestárnou. Čekat nás bude v této půl hodině Vysočina v podání skupiny Rangers neboli Plavců, taky skupina MiG-21 Snadné žít, Celine Dion, Petr Novák a na začátku přichází Michal David.

0: pátek 18. září. Dál posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 4,5 minuty bude 8:45. Děti, které si zatím nestihly vybrat zájmový kroužek, mají pořád ještě šanci to změnit. Domy dětí a mládeže v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí dál nabízejí volná místa. Není jich už ale moc a omezený je i výběr kroužků. Třeba pardubické středisko volného času Beta na Olšinkách muselo kvůli velkému náporu některé zájemce i odmítat. Nejenom o tom si teď popovídáme s naším reportérem Ondřejem Wolfem. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
0: O jaké kroužky je tady největší zájem v pardubické Betě?
1: Tak Beta letos nabídla 200 kroužků a největší zájem byl tradičně o kroužky taneční, hudební a výtvarné. Velký přetlak uchazečů zaznamenal letos kroužek herectví, říká ředitelka střediska volného času Miriam Lukešová.
2: Úplně největší zájem letos byl o herecký kroužek, kde byl velký převis a nemohli jsme bohužel uspokojit všechny zájemce. Rychle se naplnily taneční kroužky, které tady mají velkou tradici a v podstatě můžu říct, že my jsme měli 80% nabídnutých míst obsazených už před prázdninami.
1: Beta začíná výuku v pondělí, v tuto chvíli nabízí napříč všemi kroužky jen už několik desítek volných míst. No a to je třeba šance pro děti, které si zatím nestihli sladit rozvrhy ve škole, v hudebkách a na trénincích a chtěli by si k tomu přibrat i tu zájmovou činnost.
0: Jsou volná místa k dispozici i v jiných domech dětí a mládeže?
1: Ano, volná místa nabízí třeba i pardubické středisko volného času Alfa v Polabinách a vedle toho taky další domy dětí a mládeže, třeba v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Tam jde tedy zpravidla o jednotky nebo nižší desítky zatím neobsazených míst. Platí ale, že v tuto chvíli už je nabídka těch kroužků podstatně omezenější.
0: A ještě peníze. Kolik letos děti za kroužky v domech dětí a mládeže? Že utratí.
1: On hodně záleží na zaměření kroužku, třeba pěvecký vyjde podstatně levněji než třeba kroužek lezectví nebo vaření. Podle oslovených provozovatelů se ceny nejčastěji pohybují od 800 po 4000 korun za celý školní rok. Dodám, že oproti loňsku jsou kroužky v průměru o pár procent dražší, tedy v domech dětí a mládeže.
0: Tak zaměřili jsme se na kroužky s naším reportérem Ondřejem Wolfem. Díky moc za všechny informace a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Pátek 18. září, minuta a půl po čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jak rychlé můžou být vlny tsunami? To je otázka, na kterou už za chvíli nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Leda, že by Jitka Slezáková k tomu chtěla něco dodat?
1: Teď teda se přiznám, že při pátku se tady dívám do programu na dopoledne. Jak rychle dokážou být vlny tsunami? Ano. Já bych to snad ani vědět nechtěla, nebo co pak vědět? Nechtěla bych být
0: zažít
1: přitom.
0: Co?
1: Ne, tak to ne. Je jedna z věcí, kterou bych rozhodně nechtěla zažít.
0: Tak pojďme radši na naše klidnější české počasí.
2: Počasí.
0: Dnes docela hodně oblačnosti, oblačno, přechodně zataženo a odpoledne se může objevit přeháňka, ale jenom výjimečně a ty úhrny budou do 1 mm. Později večer bude oblačnosti ubývat, teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia, vítr mírný západní a příjemné počasí by mělo být i o víkendu. A Jitko, zpátky k tobě, k dopolednímu vysílání, co nabídneš po 9. hodině?
1: No, slyšela jsem předpověď počasí od pana, a dneska tam je pan Tuček že jo, v Českém hydrometeorologickém ústavu, a víkend bude nádherný, my vás budeme zvát například na Přílučského karáska. To je taková pěkná akce, která se koná v Příluce u Litomyšle, což je malebná vesnička. My jsme tam měli nedávno přímý přenos a chystali se tam už v létě, nebo už v červnu na tuhle tu akci velkou. No, děti tam soutěží naplavanou, myslím, v dolní, u dolního rybníka, ale jsou u toho celé rodiny i ze širokého okolí a hlavně budou dobroty rybí. Takže přijeďte, už takhle si to avízujeme, ale v dopoledne uslyšíte ještě mnohem více, protože jsme byli na místě. No a pak jedna taková vážnější věc, je důležité vědět, jak poskytnout první pomoc nejen při tsunami. Ve stresu je někdy těžké si vybavit, co přesně dělat a jak se dá taková situace natrénovat, to se dnes učí děti v pardubické Enterie aréně a my jsme tam vyslali našeho stopaře regionálního.
0: A taky budeme radit?
1: No, samozřejmě, jo, takhle v radioporadně bude, on je ten pátek, ty jsme si to říkali, víš?
0: Já už se na nic dalšího ptát nebudu, nebo je.
1: Budeme radit v radioporadně, ale spíš to bude zase takové páteční, my jsme chtěli omladit trošku ty naše radioporadny a proto jsme pozvali mladé surfaře, takže windsurfing se tady bude provozovat, ne, tady opravdu v Hradci a v Pardubicích je taková skupina, která provozuje surfování a nejenom na moři, že to tady hold nemáme, ale dá se to prý i na suchu. No zkrátka, poslouchejte po 11. hodině, jsou to velmi sympatičtí mladí lidé.
0: Tak tady dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice, nachystané s Jitkou Slezákovou, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Zprávy připravila Michaela Spáčilová.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalšímu obviněnému z březenového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Důvodem jsou obavy z pokračování nebo opakování trestné činnosti a také z útěku nebo maření trestního stíhání. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Chrudim si nechá navrhnout nový most u letního kina. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat různé varianty rekonstrukce a úpravy okolí. Podklady budou stát skoro 400 tisíc korun a mají být dokončené na jaře. O víkendu bude uzavřená silnice mezi Mikulovicemi a Ostřešany na Pardubicku. Důvodem jsou závody koloběže, které jsou součástí mistrovství České republiky v koloběhu. Řidiči tudy neprojedou v sobotu 19. září od 7.30 do 18 hodin a v neděli 20. září od 7.30 do 14 hodin. Závodit se bude od křižovatky v Mikulovicích pod kostelem až po Ostřešany. V Česku dnes začíná 3. ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání, nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje více měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků. A ještě krátce ze sportu. Čeští volejbalisté se v 8. finále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. A počasí. Dnes čekejte oblačno přechodně zataženo, odpoledne ojediněle přehánky. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě postupně mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu 2 osobních aut máme hlášenou z Mikulovic na Pardubicku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: se dny.
1: Tak to byla Jitka Zelenková na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Mimochodem rozhovor s ní nabídneme v pondělí odpoledne po 13. hodině v pořadu Osobnosti Česka s moderátorem Oskarem Hesem. Teď taky jeden rozhovor v našem ranním vysílání. Budeme si povídat o umění, o Gočárově galerii v Pardubicích, protože ta připravuje spoustu výstav a už teď o víkendu začne vernisáží, ta, která je v domě u Jonáše, a na mysli máme expozici Za obrazem od žluté k červené a zase zpět. A povídat si o ní budeme s našimi dvěma hosty. Je tady jednak Tamara Kubečková, pěkné ráno přejeme.
2: Krásné dobré ráno.
1: A taky Adam Galko, i vám hezké ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak začneme asi u Adama, i když tady máme dámu, tak ale u Adama, protože je vlastně host ze Slovenska. Je to tak?
3: Ano.
1: Trochu provokativní otázka. Kdybych vám řekl okrová barva, tak si asi většina lidí představí něco, co má někde doma na zdi. Proč jste se rozhodli právě z téhle zdánlivě obyčejné barvy udělat hlavní postavu celé výstavy?
3: No, tak práve si myslíme, že si veľa ľudí predstavíme si tú farbu, ale zároveň sa možno ani nezhodneme na tom, čo ten okr vlastne je a že sa teda pohybuje od tej žltej k červenej a tie názory na to, čo ešte okr je a čo nie, sa líšia. Tak už len v tomto je taká pre nás zaujímavá, ale samozrejme, čo sa týka toho významu tej farby, jej symboliky a histórie, tak má mnoho vrstiev, dá sa na ňu pozerať už ako na ten najstarší pigment, ktorým vznikali prvé vôbec nástené malby v jaskyniach, ale zároveň je to farba, ktorú a pigment, ktorý používa napríklad Šimon Chovan, jeden z vystavujúcich aj v súčasnom umení a mnoho ďalších autorov.
1: Je to tak, okr je starý desítky tisíc let. Co všechno dokáže takový malý kousek zeminy vyprávět o človeku?
3: Tak môžeme sa na to pozerať naozaj, či už cez tú perspektívu a exkurs do práveku, ako vôbec nejaká farba, ktorá mala aj rituálny význam, symbolický. Zároveň nám niečo hovorí aj o tej trvácnosti, že to je jediná farba, ktorá vlastne nezmenila svoju farebnosť, je veľmi stála. A zároveň v niečom blízka, niečom teplá a taká tá hrejivá farebnosť, ktorá vlastne sprevádza množstvo diel aj slovenskej výtvarnej moderny, či českej výtvarnej moderny, ktoré sme vlastne vyberali do tejto expozície.
1: Vy ste pôvodne pripravoval tú výstavu na Slovensku. Co vás pri tých prípravách nejvíc prekvapilo? Objevil ste niečo, co ste vôbec ani nečekal?
3: Možno by som sa vrátil ešte vôbec k tomu zámeru. Ten hlavný názov, ktorý sa volá Za obrazom u vás, je vlastne už taký dlhodobejší projekt, ktorý mal pôvod v našej edukácii a vôbec v komunikácii tých zložitejších tém smerom k publiku. A teda hľadanie vôbec nejakých základných fenoménov, ktoré sa skrývajú za tým obrazom alebo v tých malbách, ktoré síce na nás nejakým spôsobom vplývajú a my sa ich snažíme v podstate rozkrývať, rozklúčovať a hľadáme k tomu teda rôzne fenomény. A táto farba pre nás bola ako keby jasným takou novou cestou, ako sa dajú obrazy čítať práve cez niečo tak jednoduché, ako je práve farba a jej symbolika. A tie objavné veci, ja neviem, najviac ma bavilo momentálne objavovať zbierky Gočárovej galérie, čo sa tam všetko skrýva, pretože práve to je, na tom je postavená táto repríza, že sa spojili dve zbierky dvoch galérií. A teda našli sme diela slovenských autorov v Gočárovej galérii a to bolo pre mňa teda asi ako kurátora Turčianskej galérie taký najzaujímavejší.
1: A to už by bylo zase určitě na Tamaru, protože ta výstava se tedy přenáší do Pardubic, jenomže to není určitě jenom prosté přestěhování slovenské výstavy, jak už tady slyšíme. Co se tam změnilo, doplnilo?
2: Ano, je to přesně tak. Tak samozřejmě jednak je to teda ten dialog vlastně z děl ze sbírky vlastně Gočárovy galerie a Turčianské galerie, s tím, že my jsme vlastně k výběru těch děl z Gočárovy galerie přistupovali takovým, řekněme, různorodým způsobem. Samozřejmě jeden z těch klíčových bodů byla samozřejmě nějaká jakoby formální práce s tím okrem, s tím pigmentem okru, takže samozřejmě po té stylistické rovině samozřejmě jsme se potom snažili začlenit i některá emblematická jména vlastně ze sbírky Gočárovy galerie, takže uvidíte určitě Jana Zrzavého a jeho vlastně velmi zásadní dílo 30. let Strusky na Ostravici, což je vlastně i vizuál celé výstavy, respektive dostalo se do toho vizuálu. Pak tam máme máme a za mě je tohle to asi největší přínos z hlediska teda Gočárovy galerie, tak je to zařazení těch abstraktních děl, protože ta vlastně původní řekněme verze té výstavy a samozřejmě i ta díla, která se sem dostala ze Slovenska, tak jsou spíše figurativního, či samozřejmě teda krajinného námětu, ale ta abstrakce z těch 60. let, která je tady zde zastoupena Vladimírem Boudníkem nebo Janem Steklíkem, která nám zase otevírá nějaké možnosti, jak se na ten pigment toho okru dívat spíše tak jako formalisticky z hlediska struktury nebo práce vlastně s tím materiálem, tak mi přijde vlastně velmi zajímavá.
1: Ta výstava nejenom, že je původem ze Slovenska, ale podílejí se na ní celkem 4 kurátoři z české a slovenské strany. Je to tak nebo ne?
2: Ne, není to tak. Jsme nakonec pouze dva.
1: Jenom dva?
2: Tady já a Adam.
1: Tak to bylo možná původně.
2: Ano.
1: V nějakých materiálech. Takže ve dvou, to už bylo asi jednodušší než ve čtyřech.
2: Je to tak. A já mám teda obrovskou radost, že jsme se s Adamem vlastně i na tom výběru potkali, protože to taky nebývá velmi často, ale tady si myslím, že ta synergie vlastně fungovala od začátku.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice jsou Tamara Kubečková a Adam Galko, tedy kurátoři aktuální výstavy, která se už zítra rozběhne v Pardubickém domě u Jonáše za obrazem Od žluté k červené a zase zpět. Tak my si zpátky vrátíme k tomuto povídání hned po písničce od skupiny R.E.M.

0: Za uměním se vydáváme s našimi hosty ve studiu Českého rozhlasu Pardubice na výstavu Za obrazem od žluté k červené a zase zpět. Ta začne zítra v Pardubickém domě u Jonáše. A našimi hosty jsou tady jednak autor původní koncepce výstavy a kurátor Adam Galko a taky Tamara Kubečková, což je kurátorka přímo z Gočárovy galerie v Pardubicích. Jak jsme říkali, tedy začne to všechno zítra. A my jsme si tady mezi tím rozklíčovali ty čtyři lidi, kteří se nám tady vloudili do té jedné informace, že na tom působili. Tak na to můžete upřesnit, jak je to s tím počtem. Vy jste teď dva?
1: No a ještě okrem nás jste teda dvaje vystavující a spolupracující na výstavě. Šimon Chovan, slovenský vizuální umelec, a Katarína Vido, která je zároveň ilustrátorkou katalogu, který vyšel k výstavě.
0: Zítra bude určitě i vernisáž. Na co se můžeme těšit?
2: No, můžeme se těšit na vernisáž dvou výstav. Není to samozřejmě jenom tady ta výstava Za obrazem, kterou jsme připravovali my dva společně tady s Katarínou a s Šimonem, ale je to také výstava Sisters in Photography New Liquidities. Její kurátorkou je Kateřina Sísová a komisařem je Pavel Liška a měla by představit, řekněme, spolek Sisters in Photography, tedy řekněme vybrané členstvo některé členky a jednoho člena konkrétně, a vypukne to zítra tady v domě u Jonáše od 16 hodin.
0: Ta výstava je určitě založená i na smyslech. Co tam návštěvník uvidí nebo možná i ucítí nebo zažije na té výstavě?
1: Tak výstava je v prvom rade aj haptická. Ten pigment okruh, ktorý je vlastne prítomný na výstave, je tam prítomný aj fyzicky, teda nie len na obraze. A výstavu sprevádza taká workshopová miestnosť, kde sa dá práve vyskúšať si, ako sa z tej zeminy a z toho okruhu, ktorý nachádzame hlboko pod zemou, ako sa dá vytvoriť vôbec farba, s ktorou je možné malovať. A to táto workshopová diela teda tam bude prítomná už teda od otvorenia a bude teda možnosť pre verejnosť, ako aj pre školy využívať.
0: Môžu i rodiny s malými deťmi dorazit, aby po 5 minutách nebyly ty viety typu už môžeme domů, už nás to nebaví?
1: No, myslím si, že práve táto výstava je práve pre tie rodiny s deťmi. A kde sme mysleli teda nie len na to, ako ich vlastne zapojiť do tej výstavy, ako sa vlastne môžu tam vlastne nejakým spôsobom realizovať, ale zároveň tá výstava myslí aj na tú bezpečnosť tých významných diel, ktorá je často prekážkou pre mnohé rodiny s deťmi, ktoré sa boja prísť do galérie, pretože sa boja, že by sa tam niečo mohlo stať. A už práve ten koncept nejakej rodinnej výstavy sme začali pri plánovaní tejto výstavy už práve od toho pocitu nejakého bezpečia, že je tam jasne ako keby ten priestor a zabezpečenie tých diel vymyslené tak, aby bolo všetko bezpečné a zároveň také prístupné pre detského diváka.
0: Tak tedy v domě u Jonáše tato výstava až do 14. února, je to tak?
2: Ano, potvrzuji. Já bych ještě jenom doplnila Adama z hlediska vlastně té přístupnosti pro děti a vlastně řekněme návštěvnictvo mladší generace a vlastně jako a rodiny. A mě tam vlastně na té výstavě zaujalo i to, že ta výstava nepracuje takovým, řekněme, chronologickým způsobem, frontálním způsobem, že vám ta díla představí, řekněme, s popiskou, danou popiskou, a vlastně spíše vede toho diváka k nějakému rozjímání nad tím, co vlastně ten obraz znamená, co jakým způsobem může v podstatě vyjadřovat nové významy v konkrétních souvislostech vlastně s dalšími díly, což je třeba zajímavé i v souvislosti s tím, že se na výstavě objeví některá díla, která jsme původně měli ve stále expozici a nyní budou tady součástí této výstavy, takže samozřejmě zase divák, který viděl tu stálou expozici, tak zase konkrétní díla uvidí v nových souvislostech, v nových vztazích, a myslím si, že tohle to může být také vlastně zajímavým rozměrem té výstavy.
1: A ještě možná ta interaktivita v tom, že která spočívá právě v pohybe toho návštěvníka v tom priestore, vďaka kterému vzniká světlo v samotných výstavných priestoroch, protože pracujeme s tmou a světlom, nepoužíváme ani jedno světidlo z Gočárovej galerie, ale všechno je vlastně súčasťou výstavnej architektúry, ktorá je vlastne takým dominantným prvkom celej výstavy. Teda nie je to obraz zavesený na stene, ale naozaj také monumentálne inštalácie diel v svetelných boxoch, ktoré vlastne reagujú na pohyb návštevníka.
0: Tak moc sa tešíme na túto výstavu, ktorú nám tady veľmi

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa, která dlouhodobě zabírají nepoužívaná auta. Odvoláním v kauze psychiatra Jana Cimického se bude dnes zabývat Městský soud v Praze. Pardubičtí basketbalisté chtějí v nové ligové sezóně znovu atakovat nejvyšší příčky. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa, která dlouhodobě zabírají nepoužívaná auta. Jejich majitelům proto plánují nabídnout bezplatný odtah a ekologickou likvidaci. Služby města Pardubic by zajistily také vyřazení vozidla z registru. Program bude dobrovolný a potrvá nejvýše 2 měsíce. Návrh projednají zastupitelé v pondělí. Studenti prvního ročníku vojenské střední školy v Moravské Třebové dnes složí slavnostní slib na náměstí TG Masaryka. Do města kvůli tomu přijedou rodiče a známí 190 prváků z celé republiky. Slavnostní ceremoniál doprovodí posádková hudba a chybět nebude ani přelet vojenské techniky, říká velitel školy Milan Kalina.
2: Pro rodiče je to každý rok významná událost a v podstatě tím se s tím stvrzuje etapa, kdy předávají své ratolesti naší vojenské škole a věřím tomu, že slib a závazek dobře se připravovat a zodpovědně se učit žáci dodrží.
0: Městský soud v Praze projedná dnes odvolání v kauze psychiatra Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku Cimický po dobu asi 40 let v psychiatrické nemocnici Bohnice a pak v Centru duševního zdraví Modrá Laguna sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Proti 5letému trestu vězení a 10letému zákazu činnosti se na místě letos v dubnu odvolal Cimického advokát Miroslav Kučerka.
3: Těch námitek byla spousta, byly hlavně do procesu, to znamená neprovedení některých důkazů, za nás špatné hodnocení důkazů. Ten znalecký posudek, který byl provedený, k němu máme rovněž spoustu procesních námitek. Dále máme námitky k posouzení věrohodnosti jedné z poškozených.
0: Pražský městský soud se bude kauzou zabývat už po druhé. Před necelými 2 lety ji už jednou obvodnímu soudu pro Prahu 8 vracel kvůli nepřehlednosti, zmatečnosti a dalším nedostatkům v rozsudku. Sport. O víkendu naplno startuje nový ročník nejvyšší basketbalové ligy mužů. Pardubice v minulé sezóně obsadili 2. místo jak v lize, tak i v českém poháru. Stejně vysoké cíle musí mít klub podle generálního manažera Martina Marka i tentokrát.
4: Nemůžeme být alibisti, jakoby. Já chci hrát top 3 znova. Jo? My chceme, aby tohoto byl jako standard nový pro ten klub a nebude to jednoduchý. Takže jako 100% všichni budeme chtít hrát v klubu znova špičku.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, přechodně zataženo a odpoledne ojediněle přehánky. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě postupně mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nákladní auto s defektem překáží na dálnici D35, stojí na sjezdu exitu 148 ve směru na Lipník nad Bečvou, tedy na úrovni Dašic na Pardubicku, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, na vlnách Českého rozhlasu Pardubice se přehouplo v dobré dopoledne. Vítejte při pátku, je 18. září, čeká nás zase další pěkný zářijový den, tak si ho užívejte a jsme rádi, že jste přibrali jako parťáka i naše rádio. Písničky budeme hrát, třeba Dynamitu slyšíte, nebo Michala Prokopa, a nebo Anuka, a nebo Valdemara Matušku. A taky si řekneme, proč se olivovému oleji říká tekuté zlato. No a navíc nás čeká regionální stopař Milena Vá Peníková. Nemoc daleko od rozhlasu, v Pardubicích stále, ale na velmi zajímavé akci. Je důležité vědět, jak poskytnout první pomoc, ale ve stresu je někdy těžké si vybavit, co přesně dělat. Jak se dá taková situace natrénovat? Pozveme vás na akci, zatím to necháme v tajnosti a za chvíli už to uslyšíte.
1: Do Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
6: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V pardubické Enteria aréně se dnes nacvičuje první pomoc. Dorazila tam celostátní iniciativa Moc pomoc, která chce lidem ukázat, že v krizové situaci nemusíme jen bezradně přihlížet. Dopoledne je program určený školám, odpoledne se do něj může zapojit i veřejnost. Nejde přitom jen o teorii. Účastníci si první pomoc skutečně zkoušejí a trénují také reakci ve stresu. A na místě máme našeho regionálního stopaře Milenu Vápeníkovou. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne z Enteria arény. Tady už se školí první pardubické děti, co se týká té první pomoci. Důležité je totiž nebát se zasáhnout, protože i ta základní pomoc je vždycky lepší, než nedělat vůbec nic. Jak to vypadá v té praxi? Je tu několik stanovišť, které jsem zatím prošla jen tak zlehka, ale víc k tomu zcela jistě ví a řekne nám zakladatel iniciativy Moc pomoc Marek Bárdy. Já vám přeji dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Začněme trochu obšírněji. Vaše iniciativa Moc pomoc, jaký je ten základní cíl její a poslání?
3: Cíl je, aby běžný laik dokázal postupovat v život ohrožujících situací, které nastávají před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
2: Když se dostaneme k tomu konkrétnějšímu, tak čím tady děti dnes procházejí, co se týká toho vzdělávání?
3: Dneska se děti učí, jakým způsobem zasáhnout u akutní zástavy srdce, který jenom v České republice je 10 000 za jeden rok. 9 000 lidí umírá.
2: Je tady první stanoviště u policie. To s tím také souvisí?
3: Ano. Základní první pomoc v případě akutní zástavy srdce má 5 jednoduchých kroků. A ten první krok je zachování vlastní bezpečnosti. Dost často se stává, že ti, co chtějí pomoct, zanedbají tenhle první krok. A jak se říká, mrtvý zachránce, žádný zachránce.
2: Dobře, kam pokračují dál od té policie?
3: Potom pokračují na stanoviště Červeného kříže, který vysvětlují třetí krok první pomoci, který je stejně tak klíčový jako první, a to je zjištění stavu vědomí, stavu dechu. Jestli přecházím k resuscitaci, anebo ten člověk je při vědomí a pouze vyčkávám na příjezd zdravotnické záchranné služby.
2: A pak je tady taková moderní záležitost, virtuální realita.
3: Tak a trénink ve virtuální realitě to celé shrnuje, kde děti a veřejnost projde 5 kroků, kde si to odzkouší v reálné situaci, což je klíčový, to, co si zažijeme, umíme použít, získávají certifikát a už se navždy stávají členy iniciativy Moc pomoc a každý 2 roky se jim certifikát ozve, že je potřeba obnovit, protože je to dovednost jako řízení auta, který je potřeba pořád obnovovat.
2: Abychom to popsali, děti mají takové virtuální brýle, kde se jim navozuje nějaká situace a figurínu, kterou resuscitují. Je to tak?
3: Je to tak. Ta virtuální realita je obyčejný nástroj a vlastně sekunduje nám tu situaci, do které se nikdy nechceme dostat, ale zároveň musíme prožít, aby jsme v realitě dokázali zasáhnout.
2: Kolik těch dětí vám projde rukama?
3: V rámci iniciativy Moc pomoc nebo Moc pomoc tour máme 12 zastávek během září, října a projde 15 000 dětí.
2: A já jenom připomenu, že se to netýká jenom dětí, ale dnes odpoledne tady v Enteria aréně mezi 15. a 17. hodinou může přijít také kdokoliv z řad veřejnosti, dospělých, kdo nás třeba teď slyší a má o to zájem, tak ještě jednou 15 až 17 hodin pardubická Enteria aréna.
1: My moc děkujeme za ty velmi aktuální informace a těšíme se na další Moc pomoc. Za hodinu totiž Milena Vápeníková se nám opět ozve. Díky moc zatím a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Centeria Areny v Pardubicích se teď vydáme směrem k malebnému hradu Rychenburg. Čeká je tam velká stavební proměna. Pardubický kraj chce ještě letos zahájit druhou etapu opravy hradního mostu. V plánu má také obnovu historické bašty ze 16. století a její zpřístupnění návštěvníkům. A stavební ruch se nevyhne ani hradnímu paláci, jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková. Další stavební zásahy čekají právě hradní palác.
1: Při příchodu k hradu si můžou návštěvníci po pravé straně mezi zástavbou všimnout ještě jedné z ochranných staveb hradu. A je to bašta.
2: Ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová upozorňuje na objekt z počátku 16. století, který byl součástí obraného systému hradu Rychenburg v předhradí na Chrudimsku.
1: Ta bašta ještě v 16. století měla takový ten obranný charakter, potom zhruba až do začátku 20. století v ní byly byty, kde byly ubytováni úřední sluhové. A v roce 1912 tam pivovar Rychenburský musel zřídit vodárenské zařízení k přečerpávání vody z kronky, protože voda je to nejdůležitější, co je potřeba při výrobě piva.
2: Takže kdo by hledal baštu, tak se může podívat i z mostu.
1: Od pohledu hradu je bašta vidět lépe, je vidět i její kruhový tvar a je vidět, že zhruba tak před 10-11 lety byla opravena střecha.
2: Co se tedy s tou baštou bude dít?
1: Musí se staticky upravit a opravit celý vnitřek a pokud to všechno vyjde, tak by tam měla být zřízená expozice o této unikátní výjimečné stavebně historické památce o tom zachovaném vodárenském zařízení.
2: Termín rekonstrukce bašty zatím není známý. Pardubický kraj chce ale v listopadu zahájit druhou etapu opravy hradního mostu. První stála 8 milionů korun a řešila jeho horní část. Pokračuje radní Roman Línek z Koalice pro Pardubický kraj.
3: Rada Pardubického kraje rozhodla o tom, že v letošním roce zahájí a před letní sezónou věříme, že se podaří dokončit i rekonstrukce spodní části tohoto mostu. Byl docela necitlivě rekonstruován v 50. letech, kdy zmizely ty původní tři oblouky, takže my navrátíme ty tři oblouky a dáme tam vápenou omítku. To jsou investice, které v té očekávané části budou cirka kolem 5 milionů korun.
2: Jsme na nádvoří hradu Rychenburg a tady hrad také čekají nějaké poměrně velké zásahy.
1: Náš zřizovatel Pardubický kraj má v plánu změnit podobu těch arkád. V 80. letech tady kvůli klientům sociálních služeb byl zřízen výtah, aby se mohli ti klienti pohybovat i z výtahu, tak museli být přistaveny arkády. Hrad bude tedy upraven tak, jako kdyby vypadal před těmi 100 lety. Zůstane tady akorát to přízemní patro a zbytek bude odkrytý.
2: Tyto stavební úpravy vyjdou zhruba na 11 milionů korun a kraj je chce stihnout v příštích 2 letech. Výtah přitom zůstane zachován. Z Rychenburgu Šárka Rusnáková, Český rozhlas.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Jestli se vám líbí papoušci, tak si rozhodně nenechte ujít akci Pod křídly exotů. Dnes už začíná tahle výstava papoušků v pardubickém Ideonu, potrvá až do neděle a bude to stát za to. Bude to přehlídka ptactva ze všech kontinentů, od nejmenších exotů až po největší papoušky světa a hyacintové. Měli jsme tady k tomu v radioporadně pana chovatele tady z Pardubic, který Ari chová a vyprávěl velmi zajímavě, však si to třeba zase někdy zopakujeme. Ale teď už se dostáváme zase ke slovu, které tedy já osobně vůbec netuším, co by to mohlo být. To slovo zní holoť. Dagmar Magincová nám řekne víc.
1: Až se po ránu na trávě objeví zmrzlá vodní pára, jinovatka, můžeme si připomenout, jak všelijak se jí kdysi říkalo. Tak třeba v jižních Čechách to byl holomráz a holomraznice. A jak slova vznikla, je zřejmé. Na západě to byl rajml, z německého rajmeln, namrzat, pokrývat jinovatkou. Na severovýchodě se říkalo šedivák, od slova šedivý, což bylo zbarvení jinovatky. A nejspíš charakteristické, protože na severní Moravě se raní námraze říkalo taky podle něj ošadlina. Z polského šady sivý, šedivý. No a v Krkonoších měli ještě extra výraz holoť. Jehož původ je nejspíš v praslovanském goloť náledí.
0: No tak jsme zase moudřejší a příště, to bude v pondělí, si vysvětlíme, co znamená slovo fechtovat. A teď už je tu Valdemar Matuška, přesný čas při pátku, jestli vás zajímá, 9 hodin, 34 minut přesně.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Stejně to je hlas té Věry Špinárové, úžasné. 9 hodin 40 minut posloucháte stále Český rozhlas Pardubice. No, před námi jsou Babské rady a budeme mluvit o tekutém zlatu. Nebude to ropa, nic takového, tak se totiž říká i olivovému oleji. A v Babských radách si připomeneme, proč má tahle středomořská surovina tak dobrou pověst v kuchyni i mimo ní.
1: Babské rady.
2: Extrapanenský olivový olej je poklad Středomoří. Podporuje vstřebávání živin a má protizánětlivé účinky. Prokázána je také podpora tvorby buněčných membrán a mozkové tkáně. Konzumace 2 až 3 polévkových lžic olivového oleje denně vás činí odolnějšími i zdravějšími a dokonce štíhlejšími, protože díky tomuto oleji budete mít tendenci méně jíst a potlačíte také silné chutě na sladké. Olivový olej působí jako prevence proti úbytku vápníku a dokáže pozitivně ovlivnit hladinu cholesterolu. Vnitřní i vnější užívání tohoto olivového zázraku ovlivňuje kvalitu i vzhled vlasů a pokožky. Hydratuje, vyživuje a zároveň dokáže zbavit kůži i vlasy nečistot. Ve veganské kuchyni se říká olivovému oleji tekuté zlato. Extrapanenský olivový olej je po otevření nutno spotřebovat ideálně do 4 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Nevím jak vy, ale já jsem dostala chuť na takový ten vynikající rajčatový salát s okurkou, s paprikou, se sýrem Balkánem a zalitý olivovým olejem. Vynikající. A my půjdeme dále, budeme se bavit o filmech, o těch nových filmech, které se budou natáčet v našem kraji za chvíli.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tichá dohoda, marioneta, já tady ještě rychle zapisuji výherkyni naší soutěže Věřte, nevěřte ze včerejška a dneska budeme soutěžit o poslední knížku, kterou tady pro vás máme. Jmenuje se Máš nárok na život, je to bestseller, který změnil život statisícům čtenářů a ještě je tam takový podtitul Žij, jako by ti zbýval jen rok. Tak to máme, tenhle bestseller tady v posledním vydání pro vás, naše soutěž začíná kolem 10:35. Ale teď je před námi ještě poslední díl seriálu o filmových místech v Pardubickém kraji. Připomínáme si v něm, kde všude se u nás natáčelo a taky, že filmařům se u nás pořád líbí. Včera jsme mluvili třeba o Janu Svěrákovi, který se mimo Řecko vydal natáčet svůj zatím poslední film Pět švestek právě do Pardubic. Šárka Rusnáková tedy poprosila Annu-Marii Dvořákovou z destinační agentury Východní Čechy, aby připomněla některé filmové nebo televizní projekty z těch posledních let.
1: Film 6 gramů, ten se natáčel v Litomyšli, ten je vlastně z minulého roku. Teď měl premiéru v srpnu 2026. Současně je v postprodukci ještě film Dřevorubec, to bude romantická komedie, ten se natáčel na Dolní Moravě a v Pardubické nemocnici také. Ten by měl mít podle posledních informací premiéru 12. listopadu. A pak už se přehoupneme do roku 2027 a tam teď spolupracujeme s produkcí filmu Vyšehrad 3. Pak je tam hodně menších projektů, třeba s Českou televizí, pořád Zpátky do přírody, krásný o pomalém cestování a udržitelnosti a ještě film Blešák, který se teď právě k tomu děláme ty lokační obhlídky a pomáháme.
2: Máte nějaké veselé historky z natáčení v Pardubickém kraji?
1: Veselé historky vznikají v podstatě na každém natáčení v exteriéru. Když je tam hodně lidí na nějakém rušném místě, tak se vždycky najde člověk s kufrem, který ho za sebou táhne a zvukař ho slyší o 2 minuty dřív než všichni ostatní a musí se přerušit natáčení. Nebo vlastně kdykoliv, kdy tam jsou hlavní roli zvířata nebo děti. A jedna z takových vtipných scén se právě stala při natáčení Princezny stokrát jinak ve Slatiněnech, kdy pan Plesl v roli písaře sedí v knihovně a má vedle sebe v košíku husu. A ta husa byla celou dobu ve scénáři psaná, že bude vycpaná, že nebude živá, ale na místě to prostě nefungovalo. Nebylo to to, co si představovali, nefungovalo to tak, že se rychle začala na místě schánět husa, takže se objeli nejbližší farmy v okolí Slatiňan, sehnala se husa a husu posadili do košíku a byla nejlepší herečkou na place. Vydržela opravdu 2,5 hodiny v jedné poloze, jsem tam otočila krkem a vlastně si všichni tak hrozně oblíbili, že se s ní štáb jenom těžko loučil. A vlastně od té doby i pan režisér Schmiedmayr prohlašuje, že není schopný pozřít husu, protože to bylo tak přátelské a chytré zvíře, že už toho není schopen. Všechny pozvání na husí hody odmítá.
0: Tak jsme to měli s veselou historkou na závěr. Za 7 minut bude 10 hodin. Míša Spáčilová pro nás připravuje aktuální zprávy. No a teď už je tady Žalman a spol.

0: Pátek, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Památkáři evidují v Pardubickém kraji 77 ohrožených památek. Oprava mostu nad

0: silnicí 35 v Moravské Třebové končí, od pondělí by měly být opět průjezdný. Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Pardubickém kraji je 77 ohrožených památek, upozorňují na to probíhající dny evropského dědictví. Akce se letos zaměřuje na objekty, kterým hrozí zánik. Jejich kompletní seznam lidé najdou na stránkách Národního památkového ústavu. Podrobnosti doplňuje Zuzana Vlasáková z pardubického pracoviště.
1: Nejedná se o 77 jednotlivých památek, ale je to třeba z jednoho objektu, velký komplex, tak tam bude 5, dejme tomu nějaké hospodářské stavení, stáj a tak dále, a ty tam budou uvedeny samostatně. Takže dá se říct, že třeba skutečně reálně se může jednat o nějakých 40 památek.
0: Celý rozhovor se Zuzanou Vlasákovou nejenom o tomto tématu najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Oprava mostu v ulici Gorazdova Jevíčská v Moravské Třebové skončí tento víkend a od pondělí by měla být silnice znovu průjezdná. Další dvě městské ulice, kde silničáři pracují a které jsou kvůli tomu uzavřené, zůstanou neprůjezdné ještě několik týdnů, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Práce probíhají na ulici doktora Janského, doktora Loubala, kde děláme kanalizaci. Tyto práce budou završeny pokládkou asfaltové vrstvy. Dále probíhá oprava kanalizace na části ulice Sluneční, kde opět po položení kanalizace budou povrchy provedeny do nového stavu.
0: Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
4: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
3: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
5: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
3: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalisty čeká v osmi finále mistrovství Evropy Belgie. Rozhodla o tom prohra s Finů s Estonci 2-3 na sety. Belgičané tak obsadili první místo ve skupině C, zatímco Češi skončili na posledním čtvrtém postupovém místě skupiny A. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, přechodně zataženo a odpoledne ojediněle přehánky. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě postupně mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nákladní auto s defektem překáží na dálnici D35, stojí na sjezdu exitu 148 ve směru na Lipník nad Bečvou, tedy na úrovni Dašic na Pardubicku. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré dopoledne, zahajuje svou druhou hodinu, máme 4 minuty po 10, no a my opět zamíříme do Enteria Arény. Resuscitace, defibrilátor nebo krizová situace ve virtuální realitě. V Pardubické aréně si dnes lidé mohou první pomoc vyzkoušet na nečisto. Teď děti, odpoledne dospělí, my tam máme našeho regionálního stopaře, tak se dozvíme ještě další zajímavosti. No a potom se vydáme třeba také k Dolnímu rybníku, který je v Příluce v malebné obci na Litomyšlsku a mají tam zítra takovou soutěž, jmenuje se O přílučského karáska. Tak vám přejeme dobrý poslech.
6: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Naší soutěži Věřte, nevěřte mluvíme o tradičních značkách a firmách, které se proslavily ve světě, hlavně v minulosti, ale jsou firmy, na které můžeme být pyšní i dnes. I když jsou to mnohem menší společnosti, stojí za to jejich úspěchy zmínit právě teď. Aktuálně firmou roku Pardubického kraje se stal litomyšlský Vitapur, který vyvíjí a vyrábí zdravotnické prostředky pro prevenci proleženin. Živnostnicí roku je Alice Pohanka s Chrudimi, která provozuje studijní centra. Oba vítězové postupují do celostátního finále 10. prosince v Praze, tak jim budeme samozřejmě držet pěsti. Odborná porota byla složená ze zástupců profesních svazů, asociací, komor i partnerů, vybírala vítěze na základě jejich podnikatelského příběhu, ale i finančních výsledků, přínosu pro region a tak dále. A Vitapur vyhrál. Působí od roku 1990, má 19 zaměstnanců a funguje také jako chráněná dílna a sociální podnik. Teď vyvíjí ve spolupráci s Vysokým učením technickým inteligentní antidekubitní matraci. No a Alice Pohanka, abychom na ní nezapomněli, ta provozuje moderní studijní centra, připravuje žáky na přijímací zkoušky, maturitu i průběžné zvládání školní výuky. Pomáhá také vysokoškolským studentům se zkouškami i dospělým, kteří si potřebují doplnit vzdělání. Tolik tedy úspěchy v našem kraji a jak jsem říkala, budeme držet pěsti v celostátním finále 10. prosince.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už od nás víte, lidé si dnes v pardubické Enteria aréně zkoušejí pomocí virtuální reality první pomoc. Součástí tréninku iniciativy Moc pomoc je například resuscitace nebo práce s automatickým externím defibrilátorem. Moderní technologie stimuluje reálné krizové situace. Právě v takové chvíli se totiž ukáže, jestli člověk dokáže zachovat klid, správně vyhodnotí situaci a udělá první potřebný krok. Na místě je stále náš regionální stopař Milena Vápeníková. Dobré dopoledne, Mileno.
2: Dobré dopoledne.
1: Jak to tedy vypadá v praxi?
2: V praxi se tady v Enteria aréně střídají už určitě stovky dětí z pardubických základních škol a celkem procházejí 3 stanoviště. Na každém se dozví něco jiného, to už jsme představovali v tom minulém vstupu, ale já to teďka možná ještě ve stručnosti shrnu. Na prvním stanovišti je policie, která připomíná, že nejdůležitější při jakékoliv záchraně je vlastní bezpečnost. Na druhém stanovišti je Červený kříž, kde se děti více méně dozvědí teorii té první pomoci. No a na třetím, asi pro to, ty návštěvníky, tady nejzajímavějším stanovišti, taky virtuální realita, protože tam si vyzkoušejí na figuríně s takovými speciálními brýlemi, které navodí opravdu tu situaci, kdy je potřeba člověka zachránit, tak potom zkouší resuscitovat tu figurínu.
1: Ty už to pozoruješ hodinu. Co děti při praktickém nácviku překvapuje nejvíc?
2: Tím programem samozřejmě prošly celkově už 10 000 lidí, nejen tady v Pardubicích, takže ta paleta těch překvapení je opravdu pestrá. Podle organizátorů to prý už začíná samotným číslem na záchranku. Evidentně ne každý drží v paměti číslo 155 nebo alespoň 112. Takže to je opravdu základní věc a jedna z těch první, ale jsou tu i další. Lidi překvapuje i to, jak náročná ta resuscitace je, jakou silou se třeba ten hrudník musí stlačovat, protože to není úplně málo, až po tu frekvenci, se kterou se to má dělat. Ostatně na to je jednoduchá pomůcka, a to zpívat si píseň Stay in Alive od Bee Gees. Pokud kdo tu píseň zná, si to přehraje v té hlavě, tak ten rytmus je poměrně rychlý a je to přesně ta správná frekvence, kterou se to má dělat. To je jedna taková rada. Pokud se samozřejmě chcete dozvědět další, tak v tuto chvíli v Enteria aréně pro školy, ale odpoledne se celá tahle akce otevře pro veřejnost zcela zdarma mezi 15. a 17. hodinou.
1: Tak moc děkujeme za tuhle pozvánku a naslyšenou zase někdy příště.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je čas na další pozvánku na tuto sobotu, protože s těmi se opravdu roztrhl pytel. Každý víkend v září je obsazený, nebo můžete mít obsazený v kalendáři a vybrat si to, co vás zajímá. Tak tentokrát to bude pro milovníky rybaření a dobrého jídla. Pokud v sobotu přijedete k dolnímu rybníku v Příluce na Litomyšlsku, budete svědky 7. ročníku dětské rybářské soutěže o přílučského karáska. Zázemí u dolního rybníka mají rybáři luxusní. O tom jsme se nedávno přesvědčili během přímého přenosu z Příluky. Království tichých bláznů nám ukázal předseda tamního rybářského spolku Petr Chadima.
1: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
0: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
1: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepadcem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
0: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
1: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
0: No, tak co?
2: Mně to je úplně jedno, já s ním všechno.
0: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
1: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
0: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
3: Do bourárny.
0: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
1: Tady vlastně takže taková to mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svým silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
0: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
1: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže.
0: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
1: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
0: Tak to znamená, že den D nastane zítra, prezentace startuje v tuto sobotu v 11 hodin a jak jsem se dozvěděla, chytat se bude na plavanou a žádný malý rybář nebude poražený, protože každý si odnese diplom malého rybáře na památku nějaký balíček. Od 17 pak na celou akci naváže sousedské posezení u rybárny s hudbou. No jaké dobroty budou, to už jste slyšeli v naší reportáži. Tak si to užijte, zdravíme do Příluky.

0: Možná, že si pobrukujete tuhle píseň společně s Hanou Zagorovou, ale je čas na naši soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ve hře ještě poslední vydání knihy, která se jmenuje Máš nárok na život. Žij, jako by ti zbýval jeden rok. Je to velmi čtivé, je to bestseller od německé autorky z nakladatelství Kazda. Tuhle knížku můžete mít a my tady mluvíme o známých značkách. A když tedy známá značka, tak nemůžeme na závěr toho našeho 14-denního Věřte, nevěřte zapomenout na české pivo. Které pivovary ve východních Čechách jsou nejstarší a pivo se tam vaří dodnes? Tak já bych třeba se zaměřila na pivovar Broumov. Tam se pivo vaří nepřetržitě už od roku 1348. Ten pivovar založili benediktinští mniši, kteří přišli do toho regionu a původní klášterní výroba se později přesunula do Olivětína, kde moderní provoz pokračuje. Pivovar vyrábí poctivá piva pod známou značkou Olivětínský opat. A teď to přijde, milí posluchači. Takovou největší kuriozitou je, že v tomto broumovském pivovaru v 70. letech 20. století pracoval jako přikulovač piva a trhač kvasnic budoucí prezident Václav Havel. A tahle zkušenost ho inspirovala k napsání jeho velmi slavné divadelní hry Audience. Tak co, mám dneska pravdu? Nebo nemám? 726, 46, 48, 48. Můžu pro jistotu, abyste měli čas si to v klidu promyslet, zopakovat. Takovou kuriozitou je, že v Broumově v pivovaru v 70. letech pracoval jako přikulovač piva a trhač kvasnic Václav Havel. No a ta zkušenost ho inspirovala k napsání Audience. A ta Audience se odehrává právě v prostředí pivovaru. Věříte tomu nebo nevěříte? Dneska vám to tedy trvá, než se někdo odhodlá, promyslí, ale v tuto chvíli už máme plno a to by bylo při pátku, aby někdo nevěděl. Dobrý den, vítejte, jenom vás poprosím zeslabit rádio,
2: určitě,
0: abychom si líp rozuměli.
2: Dobrý den, tady Maria Švitavsko.
0: Dobrý den.
2: A prosím, abych nebyla vylosovaná, protože jsem už minule vyhrála knížku, ale já vám věřím, plně vám věřím.
0: Poctívka, tak to má být.
2: Všechno.
0: A paní Marie, nevím, jestli sledujete to, jak se pivovarům daří, našim tady hodně už jich není českých, jestli byste dokázala vyjmenovat třeba i v Pardubickém kraji nějaký pivovar, kde se vaří dobré pivo, když už jsme u toho?
2: Teď už Svitavsko obnovuje, že jo?
0: Ano, ve Svitavách.
2: Pivovarnictví.
0: Ano, ano.
2: Teď moment, si nevybavuju, protože...
0: No to stačí takhle bohatě, vždyť jsme v těch Svitavách o tom mluvili, že tam mají přímo pivo Svitavák, nebo tak nějak Svitavák se jmenuje, k výročí 770 let.
2: No, jediný můj zdroj informací, protože jelikož jsem senior a zamítám televizi a počítače a takový, takže... Ale u vás se toho poměrně dost dovíme, že jo?
0: Tak to nás samozřejmě moc těší. Děkuju, paní Marie, mějte se krásně a naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak další z posluchačů bude taky věřit nebo ne?
3: Dobrý den, Honza.
0: Dobrý den.
3: Já bych nevěřil.
0: Proč pak?
3: No, to... já nechci napovídat.
0: Aha, je to dneska docela těžké. To, že Václav Havel pracoval v pivovaru, to si myslím, že je docela známé.
3: Ano, ano.
0: Že jo, a že podle toho je ta jeho divadelní hra. Teď je,
3: ano,
0: teď
3: ano.
0: Teda jestli je všechno pravdivé. Vy si myslíte, že ne?
3: Já si myslím, že ne.
0: Dobře, Honzo, děkujeme za tip.
3: Já taky děkuji.
0: A naschledanou. Ať se daří při pátku. A
3: díky.
0: Ještě tady máme třetího do party. Dobrý den.
4: Dobrý den. Prosím vás, já, abych tomu správně rozuměl, odpovím na otázku, jestli Václav Havel pracoval v broumovském pivovaru. Je to správně?
0: Je tady, já nevím, jestli posloucháte naši soutěž, o co tady jde. Je to soutěž Věřte, nevěřte, takže to může být správně a taky nemusí být správně. A je na vás, jak to vyhodnotíte.
4: tak já s tím nesouhlasím, nepracoval.
0: Nepracoval. Vy máte takový příjemný hlas, tak ještě chvíli vás necháme takhle v éteru. Určitě poradíte nějaké dobré pivo, kde se dobře vaří v České republice nebo nejlépe ve východních Čechách?
4: Jako víte co, já ve východních Čechách nepiju český pivo, já piju Budvaráci.
0: Dobře, jako tak takhle jsem to zase nemyslela, že budeme dělat reklamu, ale to nevadí, však jsem si naběhla sama. V pohodě, pane Petře, děkuju za váš tip i za tu nedůvěru. Mějte se hezky, nashledanou.
4: Tak jo, vy taky nashledanou.
0: Tak jak to tedy je? Tvrdím, že největší kuriozitou je, že v pivovaru v tom Broumovském v 70. letech pracoval jako přikulovač piva a trhač kvasnic Václav Havel a z tohoto prostředí vznikla taky divadelní hra Audience. Věřte, nevěřte, studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Pardubice.

Pojďme už vyhodnotit naši dnešní soutěž Věřte, nevěřte. Ono se to trošku plete. Broumov-Trutnov, že jo? Zatímco Broumov si drží prvenství jako nejstarší klášterní pivovar, Trutnovský Krakonoš zastupuje nepřerušenou tradici měšťanského pivovarnictví. Pivovar dodnes používá klasickou technologii, jejich pivo je vyhlášené tím, že je nepasterizované, plné kvasnic a má velmi specifickou výraznou hořkost. Mně osobně to teda chutná, ten hořký Krakonoš. A už je asi jasné, že ten, kdo dnes nevěřil, tak dobře udělal, protože právě tady v Trutnově pár měsíců, tuším, že 9 měsíců, pracoval budoucí prezident Václav Havel. No a tento trutnovský pivovar se stal předlohou pro jeho slavnou divadelní hru Audience. Ale jak říká, mnoho z vás se nechalo nachytat, ono se to plete. A když už mluvím o tom, tak jste možná před chvílí zaslechli naši upoutávku. Havla nemusíte jen číst, můžete ho také slyšet. Je to takový projekt, jmenuje se Slyšet Havla a můžete si poslechnout rozhlasové inscenace jeho her právě od Audience přes Vyrozumění až po další méně známé texty. Slyšet Havla v Českém rozhlase můžete na adrese havel.rozhlas.cz. A ještě než vylosuju vás, kdo jste nevěřili, opět jste se zapojili i při pátku v hojném počtu, moc za to děkujeme, moc si vážíme každého z vás, kdo posloucháte. Tak mě to nedá, musím ještě do Pardubického kraje, protože takovým perfektním příkladem dobrého piva je mini pivovar Medlešice, který se nachází jenom kousek od Chrudimi. Ta historie je taky velmi dlouhá, sahá až do roku 1673. Pak byla přerušená výroba, ale ten provoz byl nakonec vzkříšen v roce 2001, kdy byla uvařená první novodobá várka a dnes patří mezi velmi oblíbené regionální mini pivovary. Nedělají žádné složitosti, mají stálou dvojku, žádná filtrace ani pasterizace. Tak aspoň jeden zástupce takhle z Medlešic z našeho kraje. A teď už vylosujeme jednoho z vás, kdo získá knížku k zamyšlení, co změnit na svém životě, kdyby vám zbýval už jenom jeden jediný rok. Paní Blanka si počte. Gratuluju moc. A v pondělí se zase budeme těšit na slyšenou při této soutěži.

0: Krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září na Perenštinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Plánovaná rekonstrukce školní jídelny v Ústí nad Orlicí nabírá zpoždění kvůli neschodám. Psychiatr Jan Cimický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání. Soud potvrdil 5leté vězení. Davis Cupový duel Česko-USA v Praze rozehraje Menšík a Tien. Dnes čekejte v kraji oblačno, je zataženo a teploty do 22 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Město Ústí nad Orlicí a Česká správa sociálního zabezpečení se zatím neshodly na rozšíření školní jídelny pro studenty dvou středních škol. Přípravné práce na rekonstrukci budovy tak nabírají zpoždění.

0: Majiteli nemovitosti České správy sociálního zabezpečení vadí, že s ní město plánované úpravy dostatečně neprojednalo. Radnice to ale odmítá.
1: Podle České správy sociálního zabezpečení projekt města neřešil například kompletní oddělení inženýrských sítí, požární bezpečnost nebo některé otázky spojené s užíváním okolních pozemků. Radnice ale tvrdí opak. O rozšíření kapacity jídelny a její modernizaci usiluje několik let. Stravovací zařízení využívají dvě střední školy od roku 2018, kdy město nechalo původní školní jídelnu zavřít kvůli špatnému technickému stavu. Z Ústí nad Orlicí Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Výstava Hub je ode dneška až do neděle na muzejní zahradě ve Svitavách. Pořádají ji pravidelně v září tamní muzejníci ve spolupráci s mykology. Letos je k vidění 120 druhů hřibů, muchomůrek a dalších druhů, říká organizátor výstavy Jakub Vrána.
2: I přes letošní suché počasí se podařilo nasbírat takový náš standardní vzorek, takže jsou k vidění jednak klasické zdejší druhy, tak i vzácnosti, jako třeba hřib skvrnitý, kukmak bělovlný nebo hřib satan. Pro nejmenší jsme navíc připravili různé hry, jsou tady houbařské pucle, tvorba vítrusogramů, dospělí si můžou odnést i nějaké houbařské recepty.
0: Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Sexuálně zaútočil za téměř 40 let praxe na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 5letý trest vězení a 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. Sport. Dvouhrou mezi Jakubem Menčíkem a Tienem začne úvodní dvouhra Davis Cupového souboje mezi Českem a Spojenými státy americkými. Duel začne v Libeňské hale v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Shelton. Oba nejlepší singlisté Američanů jsou leváci. Menčík v tom ale i díky zkušenostem z nedávných turnajů nevidí problém.
3: Tak myslím si, že za poslední dobu, co jsem hrál, těch leváků bylo docela dost, takže řekl bych, že jsem na to trošku zvyklejší. Nemám s tím úplně jako nějaký problém, samozřejmě je to vždycky něco jiného, že jo. Většinu z těch zápasů hrajeme proti pravorukým hráčům, takže je to vždycky jako trošku změna, ale z těch posledních zápasů tak jich bylo docela dost. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, přechodně zataženo a odpoledne ojediněle přehánky. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě postupně mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Orlickou Ústecka. Dvě osobní auta bourala na silnici číslo 14 v Moravské ulici. V Ústí nad Orlicí, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A před námi poslední hosté radioporadny v tomto týdnu a my jsme si řekli, že to rozjedeme ve velkém, na vlně, na té správné vlně Českého rozhlasu Pardubice. Budeme surfovat s Hradubickým surfovým klubem. Spojuje je láska k vlnám, kterou by chtěli rozšířit mezi ostatní zájemce. Jakým způsobem trénují, jak se dá trénovat surfing tady u nás bez moře, i to všechno je možné. Tak si to poslechněte.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Rádio Poradna.
1: Jak jsem říkala, jedeme teď na té správné vlně se surfaři Tomášem Nešetřilem, Danielem Nešetřilem a Adélou Chalupovou. Všichni jsou z Hradubického surfového klubu. Vítejte tady u nás, pěkný den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Tak už jsem se dozvěděla, že Tomáš je z Chrudimi, Daniel z Heřmanova Městce, Adéla je
3: z Pardubic
1: a máte spoustu kolegů, kteří jsou i z toho Hradeckého kraje, takže proto Hradubický surfový klub. Je to stejně, ale takové neobvyklé. To samozřejmě asi napadne každého. První otázka, jak můžete zakládat takový klub tady ve východních Čechách? Kde máme nějaké moře? Kde trénujete, Tomáši?
2: Tak, když jsme se nad tím poprvé zamýšleli, nad tím nápadem, tak jsme si říkali, že je to vlastně úplná blbost. Tady ve vnitrozemí zakládat surfový klub ve chvíli, kdy k oceánu je to tisíce kilometrů. Ale potom nám postupem času došlo, že to asi není až zas taková blbost, protože k tomu oceánu je potřeba se pořádně připravit. A ta příprava může probíhat právě tady u nás, a to je jak v Pardubicích, v Hradci, tak někde v okolí, v České republice. A pojďme se říct, jak to teda lze dělat.
1: No, vy jste úplný řečník. Vy jste měli trošku trému, je to jasné takhle poprvé za mikrofonem, ale je to super vidět takhle nadšené mladé lidi, ať už do čehokoliv, třeba i do toho surfování. Ale přece jen mi to nedá. Jsem se dívala i do historie tohoto sportu a to můžete, Tomáši, taky klidně říct, protože to je tak prastarý sport, vůbec jsem to netušila.
2: Vlastně surfing z hlediska historie je starší než většina moderních sportů, které máme na olympiádě, snad kromě atletiky a plavání, ale jeho historie sahá v Peru až někdy 3000 let před naším letopočtem a potom ten surfing, tak jak se ho představujeme, na dlouhých prknech, tak to je věc Havaje, kde už je to sport králů, velmi, velmi staré. Takže ano, není to nějaká moderní kratochvíle 21. století, ale jedná se opravdu o něco, co má kořeny a my se snažíme na ty kořeny nějakým způsobem navazovat i tady u nás v Pardubicích a v Hradci.
1: No, já jsem jen tak rychle prolétla tu historii a zjistila jsem, že křesťanští misionáři jim na té Havaji a v dalších místech, které postupně obsazovali, tak jim to zatrhli, protože přece jenom člověk vypadá skoro jako nahý, aby to šlo, že on na tom prkně, ale ve 20. století nastal naprostý boom a teď už je to, tuším, i olympijská disciplína, Tomáši nebo Danieli.
4: Já nechám odpovědět Tomáši, já jsem se úplně ztratil, pardon.
2: Ano, surfing je olympijská disciplína v Japonsku i ve Francii a nyní ve Spojených státech. Uvidíme surfing, je to pořád docela novinka, ale už se na něj můžete podívat a tím pádem se zase otvírá širší veřejnosti i tady u nás v Čechách, než tomu bylo dřív.
3: Tak ve Francii to je docela zajímavé, že zrovna ve Francii se nejel, protože se jel v El Salvadoru.
2: Nejel.
3: Ne, tak jsem to popletla.
2: Jel se ve francouzské Polynézii.
3: A to není El Salvador. No.
1: Ale to nevadí, to jsou už takové detaily. Mě by spíš zajímalo, jak třeba vy, Adélo, jak jste se k tomu surfování dostala? Jestli přes kluky tady, kde to vzniklo?
3: Já jsem poprvé jela na surf trip se surf tripem do Španělska, kde jsem se do toho úplně zamilovala a potom jsem s nima objevovala ještě destinaci Francie a pak na Srí Lanku, kde jsem potkala i kluky.
1: Takže vy jste se potkali na Srí Lance.
2: Je to tak.
4: Pro Tomáše to byl vlastně už druhý výlet na Srí Lanku se surfem a pro mě to byl první výlet za surfem obecně a taky jsem se do toho úplně zamiloval a od té doby se snažíme zlepšovat co nejvíce.
1: No tak vidá, tak my lákáme i další lidi, kteří teď poslouchají a troufli by si na to a chtějí se dostat do téhle bezva party, tak se můžou přihlásit.

0: Tomáš Nešetřil, Daniel Nešetřil, Adéla Chalupová, všichni z Hradubického surfového klubu. Povídáme si tady o tomto sportu, který je už olympijskou disciplínou. A tady u nás v České republice možná se rodí hnízdo budoucích olympioniků. Uvidíme. Teď se ptám na ty vaše začátky a během písničky jsem zjistila, že ani jeden z vás si to neskusil na nějaké té přehradě, napadá mě Seďská nebo Rozkoš, ale všichni jste poprvé na to prkno surf vlezli až někde u moře. Tak teď dáme prostor Danielovi.
1: Je tomu tak, všichni jsme si to zkusili až u toho oceánu a myslím si, že je to takové, že člověk nejede na ten surfový výlet s tím, že se z něj stane perfektní surfař, ale je to něco nového, něco neobvyklého v České republice a z mojí zkušenosti to dopadne tak, že si to úplně zamiluje a neznám moc lidí, kteří by jeli pouze na jeden surfový výlet. Takže...
0: Jaké byly ty začátky? Vzpomenete si, když jste se na to poprvé postavili, nic jste o tom nevěděli, radil vám někdo?
1: Určitě, vždycky, když jsme takhle, nebo většinou, když člověk začíná, tak jede s nějakou surfovou školou. Já můžu zmínit například Surf Trip tady z České republiky, kde jsme vlastně všichni tři začínali také. A to máte s full servisem, s počením prken, neoprénu, pokud potřeba, a instruktorem, kteří vám v tom pomohou a ty začátky jsou za mě strašně krásný a je to vlastně takový ten první kontakt s tím oceánem a tím prknem.
0: Pořád ve vodě, ne?
1: Pořád ve vodě, pořád písek v uších. A...
0: Je na to jistě potřeba, aspoň na tom začátku, kdy ještě člověk neumí držet rovnováhu, hodně síly. Adélo, vy jste taková drubounka, jak jste se s tím vyrovnávala?
2: No...
0: Zvednout se zpátky zase nahoru, vyšplhat se.
2: Mně vlastně přijde, že zvednout se na tom ani není to nejtěžší, že tam potom ve chvíli, kdy se člověk sám hledá ty vlny, tak najít si tu správnou vlnu a být v té správné pozici v tom oceánu, tak to je to nejtěžší, aspoň pro mě.
0: Mm-hmm. A jak jste se učili hledat, jak se dá najít ta správná vlna, má nějaký specifický charakter?
2: No, to je právě taky benefit těch surfových výletů. My máme skvělýho trenéra Adama Žáčka a on nám na vlastně každém tom výletě dává přednášky vlastně o tom, jak funguje oceán, jak fungují vlny a právě i to, jako jak najít tu správnou.
0: A jak se k ní postavit potom taky, že?
2: Je to tak.
0: Jak dlouho vám konkrétně trvalo, než jste si byla jistější a už to k něčemu vypadalo, to surfování?
2: To se ještě nestalo.
0: Je to pravda?
1: Není to pravda. Áďa surfuje nejlíp z nás tří určitě. A, ale je to tak, že ten progres je velmi pomalý i tím, že musíme odcestovat někam daleko z České republiky pro to, aby jsme byli na té opravdové vodě a nejenom na suchu. Ale tohle určitě pravda není. Áďa surfuje skvěle. A
0: my se za chvíli dostaneme i k těm nástrojům, k tomu nářadí, co všechno potřebujete. Jenom zase mě udivilo, že když to na té Havaji ti králové používali, že to snad mělo 70 kilo to prkno, což je něco neskutečného. No, to dnes je asi jiné, že?
3: Ty materiály, které se používají pro výrobu prken od té doby, kdy se dělali z nějakých obrovských stromů, už naštěstí zaznamenali nějakou cestu a dneska se dají ty prkna vyrobit už opravdu lehká, není to tak, že bychom jezdili na 70-kilových longboardech, tak jako to bylo tehdy.
0: Když byste chtěli pozvat posluchače, kdo by si chtěl vyzkoušet, cítí se, má fyzičku, chce si to vyzkoušet, kam by to bylo? Tady co nejblíž k nějakému moři, napadá mě Kréta, tam je to jedno pobřeží, takové
3: no,
0: větrné.
3: Tam, vy jste řekla moře, ale ono se surfuje převážně u oceánu, protože ty vlny, které my chytáme v Evropě, třeba v Anglii, ve Francii, ve Španělsku, v Portugalsku, tak ty vlny, ten primární svel se tomu říká, vznikají někde u severního pólu, u Islandu, v Atlantickém oceánu a postupně ta energie cestuje až sem a tady se nám formují ty obrovský, mocný, silný vlny. Ve chvíli, kdybyste jela k moři, to znamená třeba do Baltu v Polsku se surfuje, nebo právě na tu Krétu do Itálie, tak potom je potřeba, aby do toho moře přišla nějaká velká bouře, která nám tam vyvolá ty vlny a pošle nám je vlastně k pobřeží. Ale těchto velkých bouří, který chodí do těchto malých moří, není tolik a tím pádem, když tam přijedete, tak se vám může stát, že tam jste týden a nepřijde nic pořádného a nezasurfujete si. Takže Nejblíž, kam se od nás dá na ty skutečný opravdický velký oceánský vlny, tak to bude prostě opravdu Francie, Španělsko, Velká Británie, možná Dánsko, Norsko.
0: Jo, takže toho, čeho se ostatní bojí, jak čertí kříže, tak to vy vyhledáváte, ty bouře a obří vlny.
3: Tak vy nezažijete tu bouři samotnou, vy zažijete jenom ten dopad té bouře u toho pobřeží, kde se vám té energie nahromaděný v oceánu vytvoří ty vlny, které my jezdíme a chytáme.
4: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
5: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká mis Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
4: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: prostý.
1: Je to prostý, jak se zachovat, když je nějaký průšvih na té vlně, jde nám o život, lehnout si na záda a čekat. Tak to mi právě teď řekla Adéla Chalupová. Ta bezpečnost je jistě mnohem složitější, musíte dbát na nejrůznější bezpečnostní prvky, než se vydáte do oceánu na prkně. Co je tedy nejdůležitější pro vás?
2: Tak to, o čem jsem mluvila, tak to je vlastně, jsem mluvila o chvíli, kdy nemáme prkno, jako třeba pro plavce, nebo kdyby někdo spadnul z lodi, tak, že vlastně nikdy, to asi základní pravidlo je nikdy vlastně nebojovat s tím oceánem. A ve chvíli, kdyby nás třeba odnášel proud, nebo i s tím prknem, nikdy neplavat proti proudu, protože my nikdy nebudeme silnější než ten oceán a nejlepší je vlastně na hlídaných plážích, kde jsou plavčíci, zvednout pěst nahoru a oni se nás všimnou a zachrání nás.
1: Mm-hmm.
2: A
1: to je takový domluvený signál?
2: Je to tak.
1: Mm-hmm.
2: A
3: no. Je to tak a ta úplně asi nejdůležitější věc tam je nepanikařit. Zůstat v klidu, ta voda nám nic neudělá, pokud budeme v klidu, ale pokud vlastně panikaříme, bojíme se té vody, hrabeme všude kolem sebe, tak stačí jedno cáknutí vody do pusy, my už se topíme a topení je potichý, nikdo nás neuslyší, když se topíme a tam to většinou končí. Takže zachovat klidnou hlavu a většinou nás někdo buď přijde zachránit, nebo se ten proud někde skončí.
1: Vy už jste to, se to naučili být součástí, jak říkáte, toho oceánu, přizpůsobit se mu, nebojovat s ním, protože to nikdy člověk nemůže vyhrát. Stalo se vám někdy, že jste se dostali do takové kritické situace?
3: Určitě, zrovna teďka v Anglii, tam mě přišlo, že byly zrovna fakt hodně silný proudy. A když člověk tu pláž nemá nakoukanou, já jsem byl na tomhle spotu poprvé, tak se najednou ocitne někde, odkud není schopný vyplavat a jediný, co mi jako zbývalo, bylo si sednout, počkat, než načerpu nějaký síly a pak vyplavat z toho proudu ven, abych se dostal na otevřený oceán, řekněme, kde už mě to nebude tahat tam, kam já nechci.
1: Úplně husí kůže z vás teda. Jak se nakoukává pláž? Jak jste říkal, že musíte mít nakoukanou pláž?
3: No, záleží. Dá se koukat podle vody. My se můžeme koukat vlastně na dno té pláže a tam vidíme různé propasti, my tomu říkáme jezera a potom
2: je vlastně důležité se všimnout, když se koukáme na pláž, teda na oceán z pláže, kde se ty vlny rozbíjí a kde to vypadá, že je to klidné. Protože ta část, která právě vypadá klidně, tak to může být zpětný proud do oceánu a tam se právě plavec rozhodně dostat nechce. Na hlídaných plážích z plavčíky to čas, kde je to vlastně bezpečné, bývá označená červeno-žlutými vlajkami, takže vlastně ve chvíli, kdy jsou tam plavčíci, tak se tohohle vůbec bát nemusíme, ale když ne, tak je právě dobré se před tím, než vlezeme do oceánu, na tímhle zamyslet.
1: No, slyším, že těch teoretických věcí musí člověk nastudovat docela hodně. Pak třeba i na souši si vyzkoušet, jestli umím držet rovnováhu, napadá mě skate, ten je hodně podobný tomu surfu, nebo jsou ještě nějaké další
4: možnosti. Já se ještě vrátím
1: možnosti
4: k té teoretické znalosti.
1: Ano, ano.
4: My jako Hradubický surfový klub máme knihovnu surfových knížek, který půjčujeme našim členům. Máme jich zatím třeba 15-20. Jedná se o tituly, které se v češtině neprodávají a právě spousta z nich popisuje ty teoretické znalosti, které je super vědět, když se člověk pohybuje v tom oceánu a chce s tím surfingem třeba aspoň trochu pohnout od nás z vnitrozemí. A jak jste se ptala na ty skatey, tak to je další možnost, kdy vlastně jedním ze způsobem tréninku na oceánské vlny jsou betonové vlny nebo vůbec jako nějaký třeba parkoviště asfaltový, kde se dá trénovat na surfskatech. Je to skateboard, který má upravený přední tracky tak, aby jízda na tom surfskateu simulovala jízdu na vlně. A ve chvíli, kdy si na to dáváte pozor a přizpůsobíte trénink na tom surfskateu tomu, aby vás naučil něco do oceánu, tak se dá spoustu důležitých zvyků a důležitých dovedností naučit právě na tom surfskateu. To je jedna z možností, jak trénovat u nás. Další možností je surfová příprava na suchu. To je vlastně cvičení, ale zaměřený na ty základní svalové partie a flexibilitu v těch místech, které jsou na surfu nejvíc potřeba. Tam se jedná hlavně o pádlování, zpevnění toho středu těla pro ten postoj, ale spíš ten leh, jakmile ležíme na prkně a pádlujeme a potom síla na to, aby jsme dokázali naskočit nebo se zvednout na to prkno, když jde ta vlna.
1: Jasně, teď vás tady přeruším. Budete muset svléknout trička, abych zkoukla svaly. Jestli to má ten benefit, ale ne, nebojte se. Jsem si 100% jistá, že ano, že člověk fyzicky musí být velice zdatný, aby tento sport zvládl, ale i ta psychika tady je velmi důležitá a to si řekneme za chvíli.

0: Tisíce otázek mě napadají na téma surfování. Je to nesmírně zajímavé, jak tady do toho pronikáme. Ale ten základ, na ten jsem se vlastně ještě nezeptala. Co vy potřebujete k takovému tomu obyčejnému surfování, abyste byli úspěšní, abyste se do toho mohli pustit? Teď nevím, kdo se ujme slova, tak, Tomáš.
1: Co my vlastně potřebujeme v evropských podmínkách, tak tam je to určitě to surfové prkno, opatřené líší, což je vlastně takový provázek, který vám drží to prkno na noze, tak aby vám neujalo, a finama, to jsou vlastně ploutvičky, které jsou ze spoda toho prkna a pomáhají nám držet stabilitu. Potom je potřeba mít ten oceán, to je to nejdůležitější. A potom v Evropě je vždycky potřeba, nebo až na výjimky, je potřeba mít neoprén, protože ty oceány tady jsou studený a za chviličku by nám byla taková zima, že bychom museli jít ven z vody, a to je to poslední, co na surfu chceme.
0: Pokud nemá někdo vyloženě čas a ty podmínky jet někam k oceánu, my tady máme taky moře, to hezky řekl Daniel.
2: Ano, tak my už jsme vlastně absolvovali dvakrát výlet na Rozkoš, tady my tomu říkáme České moře, Český oceán. A tam jezdíme na wakesurf, což vlastně znamená, že nám loď tvoří vlnu, na které my jedeme.
0: Aha, jste tam nějak přivázaní k té lodi a pak se pustíte?
2: Máme lano, které držíme, dostaneme se na tu vlnu pomocí síly té lodi, ale potom to lano pouštíme a jedeme vlastně jenom díky té vlně a můžeme si tam trénovat. Za mě nejlepší to bylo na nějaký postoj a nějaké jako pohybování se na tom prkně, protože ta jízda tam je mnohem delší a mnohem víc se můžeme soustředit na to, na tu jízdu
0: Jasně,
2: samotnou.
0: No tak ona je to paráda, když vám tu vlnu někdo tvoří, když nemusíte jenom čekat, co pro vás udělá oceán, ale i tak máte nějaký rekord, jak dlouho jste se projeli na takové vlně, Adélka?
3: Oceánu jsem měla nejdelší vlnu v Indonésii, tak minutu a půl, ale v Evropě, v Anglii, to je tak 30 vteřin, když máme štěstí.
0: I tak to je úžasné, to je dlouhá doba.
3: Naopak na té Rozkoši, to jsme jeli i 3 minuty a to už pak pěkně pálí nohy.
0: Dobře, tak to jsou tyhle základní věci a teď jdeme, já se vás na to zeptám, řekli jste, neptejte se na to, protože to je na hodinu, ne, jednou větou zkuste odpovědět, když je to ten olympijský sport, tam se hodnotí, co, jak dlouho se udržíte na vlně, nebo závody, že se postaví vedle sebe několik surfařů a kdo je rychlejší, co se tam hodnotí?
1: Tam se vlastně hodnotí ty manévry, které ten surfař na vlně předvede. Různé manévry podle provedení se hodnotí různě dobře, podle toho, jak jsou těžké, a pak se hodnotí variabilita manévrů, jak moc je využit celý ten face té vlny, hodnotí se to, jak moc je ten surfař zapojený do toho, jaký má commitment, se tomu říká, do toho, aby udělal ten manévr, který chce. Hodnotí se spojení těch jednotlivých manévrů, ale jde vlastně o to, jak umí dělat ty různý triky, řekněme.
0: Takže to je něco jako u krasobruslení, taková porota, která hlídá.
3: A to, jakou vlnu se najde a jak ji vlastně dokáže využít.
0: Adélko, ale vy jste říkala něco o té psychice. To bychom tady možná ještě mohli připomenout, že dokonce někde v Anglii se to předepisuje.
3: Je to tak. V Anglii existuje město Wave Project a je to nezisková organizace, která se vlastně zabývá zaprvé tím, že jmenuje se Adaptability Surfing a je to pro lidi, kteří jsou handicapovaní, že se vlastně i lidi na vozíčku můžou zasurfovat, mají na to takové speciální prkno, ale také mají vlastní výzkum na benefity surfování na psychické zdraví. Já jsem ty výzkumy nečetla, takže vlastně nevím přesně, jak to je, ale víme, že v Anglii vám může teď nevím, jestli psycholog nebo psychiatr, předepsat přímo surfové lekce, že máte zadarmo, myslím, 10.
2: Něco takového tam bylo.
0: To je velmi zajímavé. No, v každém případě vy tady v Hradubickém surfovém klubu jedete na pohodu, je vidět, že jste všichni takový celkem psychicky odolní, jak jsem si stačila všimnout během téhle půl hodiny, a hlavně jste chtěli pozvat eventuálně další členy k vám, třeba na nějakou akci, kterou chystáte teď v nejbližší době, Tomáši.
1: Ano, moc děkuji, že jste nám to připomněla, protože jsme na to už skoro zapomněli. My bychom chtěli pozvat všechny, kdo by chtěli zkusit surfing nebo se připravit před dalším surfovým výletem trochu víc na oceán. aby za náma přišli na některou z našich akcí, které pořádáme. Je to vlastně jednou týdně vždycky nějaká aktivita spojená se surfingem, ať už je to pádlování na rybníce, surfskate nebo právě ta surfová příprava. A jednou za měsíc plán vždycky pořádáme nějakou víkendovou větší akci. Byli jsme v Praze na říční vlně, kterou mají na vlně Štvanice, kde je to skvělý, taky doporučuju. Byli jsme na Rozkoši, byli jsme právě v Mnichově, ve Wavepoolu na umělé vlně, kterou tam mají. Do budoucna nás určitě čeká další wakesurf na Rozkoši, čeká nás surfový promítání surfových filmů, nejspíš nás čeká exkurze do výrobny prken od skvělých kluků z XO, který dělají výborný prkna, který jsme měli teď možnost vyzkoušet v Anglii.
0: No takhle teda pokračujete dál.
1: Takhle pokračuju dál, už na to nemáme čas, ale prosím, podívejte se na naše webovky, na náš Instagram a tam se dozvíte víc. Napište nám, kdybyste chtěli cokoliv vědět. Hrozně rádi vás potkáme, odepíšem, řekneme co a jak a těšíme se na vás.
0: Tak to byli sympatiáci z Hradubického surfového klubu. Díky.
2: Děkujeme mnohokrát.
3: Děkujeme za pozvání.
0: Ať se vám daří ve všem.
2: Děkujeme.

0: Aby bylo naše dobré dopoledne úplně kompletní, tak nám chybí naši předškoláci. Tak jdeme na ně. Před 175 lety vyšlo první číslo deníku The New York Times. Vědí předškoláci, co jsou noviny a co se v nich můžeme všechno dočíst? Na to se zeptá Tereza Beránková.
1: Víte, co to jsou noviny?
2: Noviny jsou, že tam je něco napsaného, co se třeba stalo, by to lidi věděli, by se havarovali.
3: Něco novýho.
4: Je to ve sklánce.
1: A co se v novinách píše?
2: V novinách se třeba píše, že třeba vybouchla sopka.
4: Píše se to tam, že něco je zajímavého a něco nevíš.
5: Teď se prodává třeba dům.
6: Se prodává auto.
7: Jako třeba něco v Robloxu, jako něco na PlayStationu se stalo. Že na Roblox, že PlayStation se poškodil.
1: A kdo do novin píše?
2: Novinář. Novinář, který zná všechny věci.
8: Novinář, co maluje obrazy a nebo ví, co má dělat.
9: Novinář, jaký dělá dopisy.
1: Kde si můžete noviny koupit?
10: Já vím.
2: Nikde v knihkupectví.
11: V papírnictví.
12: V krámnu.
13: Tafice.
1: Čtete doma noviny?
2: Můj táta ne, ale děda jo.
14: Můj děda.
15: Můj taky děda.
2: Moje babička.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: přemýšlím, jaké by to bylo, to surfování na vlně. Třeba minutu, Mirku, představ si to, se dá, když to někdo umí, vydržet na té vlně a minutu si užívat tu jízdu, ten let.
1: No. Já si to tak jako představuji, jak bych dopadl.
0: My už se to asi učit nebudeme, ale ta energie, kterou přinesli mladí lidé tady ve studiu, ta byla úžasná. No a ty přinášíš zase tu svou, kterou mám taky moc ráda. Pojďme si říct, co nás čeká dnes odpoledne.
1: Já stařec budu mít také mladé lidi ve vysílání. Studenti prvního ročníku vojenské střední školy dneska skládají v centru města slib, tedy v centru Moravské Třebové samozřejmě. My tam máme naši redaktorku, takže přiblížíme nějaké ty detaily. Také si povíme o akci Na kolo jenom s přilbou. To je taková preventivní záležitost, která je součástí Evropského týdne mobility. Stavíme se tedy v Chrudimi za tímto tématem. No a neplatiči záchytek, to je takové nadregionální téma. Mnozí využívají, ač sice ze začátku asi nechtěně, ale pak také nechtějí platit za ten pobyt tam.
0: Dobře, no tak vidíte, že těch témat bude celá řada. Přejeme vám krásné odpoledne při pátku a ještě hezčí víkend. Mějte se moc fajn.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Provozovatelé zájmových kroužků v regionu hlásí ještě volná místa. Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření z podvodu. Pardubičtí basketbalisté chtějí obhájit pozice z minulé sezony. A nás čeká oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné poledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Domy dětí a mládeže v Chruděmi, Pardubicích, Svitavách a Ústí nad Orlicí dál nabírají děti do kroužků. Aktuálně mají k dispozici jednotky až desítky volných míst před plánovaným zahájením provozu v příštích dnech. Ředitelka Pardubického střediska volného času Beta Miriam Lukešová upozorňuje, že případní zájemci musí už teď počítat s omezenější nabídkou kroužků.
4: Jsou volná místa, děti ještě nám upřesňují svoji účast, protože dostávají rozvrhy ve škole, v hudebkách, na trénincích sportovních, takže tam dochází k nějakým přesunům, takže když by někdo zájem měl, tak si určitě místo najde.
3: Ceny kroužků v domech dětí se pohybují od 800 až po 4000 za celý školní rok. Chrudim si nechá navrhnout nový most u letního kina. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat různé varianty rekonstrukce a úpravy okolí. Podklady budou stát skoro 400 000 a mají být

0: dokončené na jaře. Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti VZP odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Potvrdila nám mluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
0: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil svoje tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil začátkem měsíce na předvolebním mítinku v Havířově. Podrobnosti v dalších zprávách. Sport. O víkendu naplno odstartuje nový ročník nejvyšší basketbalové ligy mužů. Pardubice budou obhajovat stříbro jak v lize, tak i v domácím poháru. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar říká, že tým je na začátku sezóny připravený dobře.
2: Možná týden nebo 10 dní zpátky, tak bych tak pozitivní nebyl, ale myslím si, že ten turnaj na Slovensku a především ta generálka v Polsku mě naplňuje optimismem, že ten tým je ready jak kondičně, tak herně, tak mentálně na to do té sezóny vstoupit, tak jak si představujeme.
0: Nový ligový ročník rozehrají pardubičtí sobotním soubojem proti Brnu. Počasí. Aktuálně je v Pardubicích slunečno, čeká nás ale oblačno, přechodně zataženo, odpoledne ojedinělé přehánky, později večer bude oblačnosti ubývat. Denní maxima dnes 19 až 22 stupňů, na horách naměříte 14 až 17 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak může slabě stoupnout, postupně mírně a bio 1 pro dnešek mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 3,5 minuty po 12. se ještě společně díváme na silnice Pardubického kraje. Jak už víte z našeho vysílání, silnice 3. třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je zavřená. Je to stará cesta přes kopeč k silnici 1/35 za tunelem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké poledne přejeme všem a hezké je, nejenom co se počasí týká, ale i protože je páteční, to znamená, že většiny z vás se jistě budou týkat i 2 dny volna, které jsou za dveřmi. No tak k dobré náladě hned několik důvodů a další přihodím hned teď. Před námi jsou písničky od srdce, 60 minut muziky, vašich vzkazů a také pozdravů, které už teď můžete posílat na známé kontakty. Pokud si je nepamatujete, nevadí, já je za chvilku připomenu. Pojďme kouknout, kdo nám zahraje, také zaspívá. Pavel Bobek, Divoký byl, Pavel Vítek, také třeba Slza, Olymp, Věra Martinová, skupina Miraj, Jana Kratochvílová a startujeme s Michalem Davidem. Hezké poledne a dobrou chuť, pokud obědváte.
3: Písničky od srdce s

0: Tolik Michal David na úvod pátečních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak a já jsem sliboval, že rychle připomenu kontakty, které můžete využít. Pojďme na to a klidně si je někam zapište, ať příště víte. Telefonní číslo pro ty, kteří chtějí promluvit živě do vysílání 726 46 48 48. E-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo SMSky, které můžete posílat na číslo 90 011 04. U těch SMSek nezapomeňte, že první slovo, které je potřeba napsat, je Pardubice. Takže Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit a takhle hezky celé na zmiňované číslo. A nebo koukněte na naše internetové stránky pardubice.rozhlas.cz, kde jsou jednak všechny kontakty pohromadě, ale je tam také objednávkový formulář, který můžete v písničkách od srdce využít. A já už se koukám do kalendáře. Pátek 18. září, Krištof Ariana, tak přejeme všechno nejlepší k svátku. Hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, splněných přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

12 hodin 12 minut, ladíte Český rozhlas Pardubice, páteční písničky od srdce a už tady mám za sebou první telefonát posluchačka, která se představila jako Maru, by ráda poslala písničku od skupiny Miraj, která byla v nabídce, takže moc rád zahraju. A bude to paní Boženě Vlasákový, paní Voženilkový a také Markový za gratulaci k svátku. Je to takové poděkování. Maru moc děkuje tedy a tuhle muziku vybrala jako, no dá se říct, odměnu v podstatě za to, že si na ní kamarádky vzpomněly při dlouhé nemoci.

Dobré odpoledne do rozhlasu. Chtěla bych poprosit o písničku pro babičku Zdeňku a dědu Luďka a moc je oba dva zdravím, kdyby šlo něco českého. Děkuji, Míša.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
2: Český rozhlas Pardubice, rád.

Páteční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Stále posíláte vzkazy třeba na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. A teď jeden stručný, jasný. Bráchovi na Inter zahrajte, je mi smutno, v sobotu. Čau, Bobis.

Poslouchali jsme Lahůdky v podání skupiny Divoký byl. Dáme si další vzkaz, tentokrát to bude narozeninové přání. Dobrý den, dneska je to 34 roku, co se mi narodila dcera Kamilka, tak prosím zahrajte nějakou veselou písničku pro mě i pro ní a přejeme jí z celého srdce hodně zdravíčka, štěstí a hodně spokojených chvil s rodinou. Mamka s taťkou z Pardubic. Díky za zahrání a přeju hezký den.

Žárlivá Marcela Holanová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jsme kousek za polovinou poledních písníček od srdce. Tak rychle ještě další kontakty, které můžete využít. SMSkové číslo 90 011 04. Na začátek textovky nezapomeňte napsat slovo Pardubice nebo nám zavolejte 726 46 48 48. Jako to udělala třeba před chvilkou paní Jarka, kterou zdravíme do Osíku, přála pěkný víkend a věřím, že to nebylo jenom mě, ale všem, kteří poslouchají naše vysílání, tak my moc děkujeme za přání a na oplátku také do Osíku. Krásný pátek, vydařený víkend, no a ptala se na něco zahraničního, co tady mám, tak něco jsem našel, třeba se trefím do vkusu.

Další narozeninové přání je dorazilo do pátečních písniček od srdce. Tentokrát z Pardubic posílá pozdrav paní Marie, a to své sestře Lence, která dnes slaví narozeniny. Přeju jí hodně zdraví, klidu a spoustu důvodů k úsměvu. Ať se ti daří v práci, doma i mezi přáteli, a nezapomeň se dneska alespoň trochu rozmazlovat. Celá rodina na tebe myslí a přidává se s velkým přáním krásného narozeninového dne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zas si tak smutná, kdo se má

Za minutu 1:45 písničky od srdce pokračují. Tentokrát tu máme pozdrav z Vysokého Mýta, píše nám Martina. Zdravím všechny posluchače. Dnes bych chtěla poslat pozdrav své babičce do domova pro seniory, která si přála pozdrav a písničku od rádia. Moc na tebe všichni myslíme. Díky, Martina.

Krásný pátek všem v rozhlasu i všem posluchačům. Jednu písničku věnujte prosím mojí kamarádce Nikče, která v sobotu odlétá na dovolenou, už se nemůže dočkat, tak aby si to hezky užila, dnešek rychle utekla, také aby se v pořádku vrátila. Díky, Iva. No to se někdo má. Užijte si dovolenou, to přejeme i my.

Hodina pro vaše přání a vzkazy je za námi, tedy teď hlavně přání, tak to chodí ve všední den, ale tady vzkazy v přání splníme o víkendu, v sobotu a také v neděli, a to jak ve 12, tak pak také v 17 hodin. Takže pokud byste rádi slyšeli nějakou svoji oblíbenou, klidně si o ní napište už teď na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. 13. odpolední na dosah, spolu s ní i další zprávy s Petrou Beránkovou. No a po nich jako každý pátek vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. No a dnešní téma už podruhé mdloby a mžitky.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Oprava mostu nad silnicí 1/35 v Moravské Třebové končí. Od pondělí by měl být zase průjezdný. Architekti představí návrh koncepce řek v Pardubicích. Psychiatr Jan Cimický je vinný ze sexuálních útoků a vydírání. Potvrdil to dnes odvolací soud. A nás čeká oblačno, přechodně zataženo, teploty do 22 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné páteční odpoledne u zpráv s Petrou Beránkovou. Oprava mostu v ulici Gorazdova Jevíčská v Moravské Třebové skončí tento víkend a od pondělí by měla být silnice znovu průjezdná. Další dvě městské ulice, kde silničáři pracují a které jsou kvůli tomu zavřené, zůstanou neprůjezdné ještě několik týdnů, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
6: Práce probíhají na ulici doktora Janského, doktora Loubala, kde děláme kanalizaci. Tyto práce budou završeny pokládkou asfaltové vrstvy. Dále probíhá oprava kanalizace na části ulice Sluneční, kde opět po položení kanalizace budou povrchy provedeny do nového stavu.
5: O víkendu bude zavřená silnice mezi Mikulovicemi a Ostřešany na Pardubicku. Důvodem jsou závody koloběžek, které jsou součástí mistrovství České republiky v koloběhu. Řidiči tudy neprojedou v sobotu, tedy zítra od 7.30 do 18 a v neděli od 7.30 do 14 hodin. Závodit se bude od křižovatky v Mikulovicích pod kostelem až po Ostřešany. Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení. Návrh si lidé budou moct prohlédnout 20. od 14 hodin v parku na Špici. Od 5 odpoledne pak bude následovat prezentace architektů a diskuze.
7: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit

0: A také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdřív v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
2: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
1: Podle soudu je trest přiměřený s ohledem na to, jak dlouho jednání trvalo. Taky bral ohled na to, že ženy za ním přišly jako za lékařem a on situace zneužil. Cimický dnes u soudu nebyl, v minulosti vinu odmítl.
3: Počasí.
1: A nás na východě Čech čeká oblačno, přechodně zataženo, odpoledne ojediněle přehánky, později oblačnosti bude ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě stoupne a biomírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 13 hodin, skoro 4 minuty, míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme. Práce údržby právě teď 35, a to od Gruny, od Žipotína až přes Borušov.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
5: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
4: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz, a to téma znělo
5: mdloby a mžitky.
4: Ano, přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela. Vodu.
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šaříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: No, sekundy. Ta existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková, a to může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou, to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: podle
8: do mozku.
0: Podle mě obyčejného člověka jsou to žíly, dobře vlázou tepny, jsou důležitější, ale je to na
8: ne,
0: krku.
8: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. Nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady
0: věděli.
2: Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, jo. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo
2: ne,
0: nějaká desítka sekund?
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo,
2: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu. Lidé, kteří mají ty panické a taky, tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a
0: to dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalí lije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo. Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky, tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120/80, čili pokud má třeba 110/70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. Nějaké přechody fronty nebo určitý ano, typ počasí?
1: Když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel s tetování proti omdlel s očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě to též.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že by píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: Začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátko 7leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vezmete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežene a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě, výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku, takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus z vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Poskusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: Co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott,
1: to bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové. Vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Památkáři evidují v Pardubickém kraji skoro 80 ohrožených památek. V sousedním Hradci Králové jsou nově k dispozici sdílená kola s dětskými sedačkami. Pardubičtí basketbalisté rozehrají zítra nový ligový ročník. A venku na východě Čech bude v sobotu slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. V Pardubickém kraji je 77 ohrožených památek. Upozorňují na to probíhající dny evropského dědictví. Akce se letos zaměřuje na objekty, kterým hrozí zánik. Jejich kompletní seznam lidé najdou na stránkách Národního památkového ústavu. Podrobnosti doplňuje Zuzana Vlasáková z Pardubického pracoviště.
2: Nejedná se o 77 jednotlivých památek, ale je to třeba z jednoho objektu, velký komplex, tak tam bude 5, dejme tomu nějaké hospodářské stavení, stáj a tak dále. A ty tam budou uvedeny samostatně. Takže dá se říct, že třeba skutečně reálně se může jednat o nějakých 40 památek.
0: Celý rozhovor se Zuzanou Vlasákovou nejenom o tomto tématu najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Sousední Hradec Králové rozšiřuje nabídku sdílených kol o novinku pro rodiče s malými dětmi. V ulicích krajského města je od tohoto týdne k dispozici desítka kol vybavených dětskými sedačkami. Jde o půlroční testovací provoz, který má obyvatelům nabídnout alternativu k cestám autem do školek nebo na hřiště.
3: Nová kola se sedačkami jsou vyznačená přímo v aplikaci provozovatele a spadají do celkové flotily 250 mechanických a elektrických kol. Lidé si je můžou půjčit na stovce míst v Hradci Králové i okolních obcích. Prvních 15 minut jízdy hradí město. Sdílená kola jsou v krajském městě stále populárnější. Jen od začátku letošního roku eviduje radnice přes 246 tisíc výpůjček. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v Hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michael Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richterové dál hledá pachatele.
4: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu, vyhrožování teroristickým trestným činem a příčinu šíření poplašné zprávy.

0: případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
1: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoct bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o 4. platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady už letos Ukrajině vyplatí skoro 15 miliard eur, to je 360 miliard korun. Sport. Nejvyšší basketbalová soutěž mužů začíná. Prvním zápasem byla čtvrteční předehrávka mezi Plzní a Děčínem. Ostatní týmy z nejvyšší soutěže se představí o víkendu. Vicemistrovské Pardubice se i v novém ročníku chtějí pohybovat na špici a znovu by chtěli do finále. Podle hlavního trenéra pardubických basketbalistů Jana Šotnara je tým připravený dobře i díky tomu, že všichni klíčoví hráči v týmu zůstali a souhra mužstva tak může pokračovat.
2: Hráči doplnili ty resty, které měli, co se týče kondice, díky tomu, že ten tým je velké části pospolu, tak si hodně rychle cvakli zpátky ty věci, které jsme potřebovali jak v obraně a v útoku. Pro mě je to nová zkušenost, protože jako pracovat vlastně s cizincema 2 roky po sobě takhle je vlastně možná asi moje premiéra, ale ukázalo se to jako velký bonus. Myslím, že kdyby to tak nebylo, tak bychom měli velký problém.
1: Nový ligový ročník rozehrají Pardubičtí zítra soubojem proti Brnu. Počasí. Před námi je chladná noc, polojasná až jasná, k ránu se budou tvořit mlhy, noční teploty 9 až 6 stupňů. Sobota ale slunečná, polojasná až skoro jasná, teploty 19 až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio zítra mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody hlášené nemáme, tak jen přání klidné cesty.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 14. je tu páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. 18. zářijový den v kalendáři jména Krištof a Ariana. Přejeme všechno nejlepší. Regionální turistické informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí navštívilo od jeho znovu otevření už přes 14 000 lidí. S čím jim služby infocentra nejčastěji pomáhají, tak to uslyšíte v reportáži, kterou v dnešním dobrém odpoledni nabídneme. Ta pravda není z našeho kraje, ale samozřejmě budeme se soustředit i na náš region. Evropský týden mobility má ukázat, že existují i šetrnější způsoby dopravy než třeba auto. Ke kampani se tradičně připojuje také Chrudim, kam vás vezmeme už za pár minut. No a co se muziky týká, tak před námi třeba Richard Miller, Ozzy Osbourne, Rangers anebo Hana Zagorová. Hezký pátek!
3: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Dnes je 18. září a po celé září vám každý den v dobrém odpoledni nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které mnozí řidiči velmi často chybují. Dneska si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. I tentokrát má slovo Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si ve stejném čase povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony, tak to si nenechte ujít. Teď už Ozzy Osbourne, za chvilku také Richard Miller a přejeme dál pohodový pátek s Českým rozhlasem Pardubice.

0: Páteční odpoledne v plném proudu, víkend klepe na dveře a já se koukám, co se o víkendu děje, kam byste mohli vyrazit. No a zaujala mě třeba pozvánka na podzimní zahrádkářskou výstavu květin, ovoce a zeleniny, která se odehraje teď o víkendu v Sokolovně v Dolní Rovni, to znamená v sobotu i v neděli, oba dva dny od 9 do 17 hodin. No a navíc tam dorazí i náš zahradník, nebo váš oblíbený zahradník František Hlubocký, který často bývá hostem tady u nás ve vysílání. To bude v sobotu od 10 do 12 hodin, kdy tam s ním proběhne beseda. Takže zveme do Sokolovny v Dolní Rovni. Ale teď už vyrážíme na Chrudimsko, a to přímo do Chrudimi, kde pokračuje série akcí pod hlavičkou Evropského týdne mobility. Tahle kampaň má upozornit na to, proč je dobré čas od času vyměnit auto za kolo nebo městskou hromadnou dopravu, a zároveň klade důraz na bezpečnost dopravy, jako je třeba správné vybavení pro cyklisty. Reportér Českého rozhlasu Pardubice Josef Kopecký natáčel na Chrudimsko dopravním hřišti.
1: Dobrý den, pane. Dobrý den. Tady máme účastníků silničního provozu.
2: A Matyáš.
3: Takže kdo se registruje, tak má šanci vyhrát?
1: Určitě.
4: A nebo se dostat na plakát.
5: Problémem u malých dětí většinou nebývá to, že by rodiče nebyli schopni koupit helmu. Oni ji často mívají, ale velký problém se ukazuje to, že ji mají špatně nasazenou, tedy mají příliš volnou, nemají utaženou zadu kolečkem nebo mají nevhodnou přilbu, už co se velikosti týče, a potom ji teda nemají správně upevněnou tak, aby je chránila při tom pádu. Takže rodiče sice helmu dětem na hlavu dají, ale dají tak, že při pádu by jim spadla, čím vše samozřejmě neochrání.
6: Vysvětluje Radka Binháková z Besipu a také doplňuje správný postup, jak helmu používat.
5: Důležité je mít dotažený dole řemínek, tam by se měly vejít maximálně dva prsty pod bradu. Ty řemínky, co máme podél uší, mají být dole sepnuté takovou sponkou, většinou jsou tam takové plastové sponky, do takové vidličky právě pod tím uchem, aby zabránili zase tomu pádu dopředu nebo dozadu, takže zase je to taková podpůrná věc, aby ta helma opravdu držela tak, jak má.
3: Ale ty máš přilbu.
1: Zase tady by neměla.
3: Výstavní.
1: Myť.
7: Děláme přednášky pro první třídy, bezpečné přecházení na přechodech, a ve čtvrtých třídách zase probíráme jízdu na kole, spolupracujeme s městskou policií. Dále pořádáme sbírku Kolo pro Afriku, kdy vlastně vybíráme kola, která můžete přivést na náměstí před radnici, a následně jsou dopravována do Ostravy, do centrálního skladu, kde jsou opravována a převážena se do Gambie. Pro místní děti to je vlastně jediný dopravní prostředek, jak se můžou dostat za vzděláním do školy.
6: Popsala náplně Evropského týdne mobility Soňa Poláková za Zdravé město Chrudim. Celou kampaň zakončí v úterý Den bez aut, kdy bude jezdit MHD zdarma. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, milá. David Stypka, Eva Farná, my přejeme dobré páteční odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. A teď na chvilku opustíme náš kraj. Přes 14 000 lidí už navštívilo nové regionální turistické informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí. Jak zjistila reportérka Kateřina Kohoutová, často ho teď využívají například cyklisté, kteří si sem přijíždějí nejenom pro informace, ale využívají také úschovnu bicyklu a možnost dobíjení elektrokol.
1: Máme tady vlastně plánek města, kde jsou zobrazeny zajímavosti historické.
2: Maminka Katka přijela s manželem a s malým synkem do Vrchlabí z Děčína.
3: Máme kočárek, takže bychom chtěli vidět něco, co by se dalo dosáhnout s kočárkem.
2: V čem ty služby v infocentru jsou nejpřínosnější?
3: V ucelených informacích. Spoléhám na to, že v informačním centru jsou lidi, kteří to znají nejlíp v okolí a jsou mi schopni poradit.
1: Udělám vám puntík, kde přesně jste. Když byste vyšli hlavním vchodem, tak tou Husovou ulicí vlevo je největší asi lákadlo interaktivní muzeum Krkonoš, které se skrývá v klášteře.
4: Dobrý den. Já potřeba nabít kolo, učit si nabíječku. Tohle si to myslím, že tohle je takovýhle kulatý bych potřebovala asi. Si myslím.
5: K tomu koukneme, jestli to půjde.
2: Paní Libuše přišla do infocentra, protože má vybité kolo.
4: Potřebuji ho trošku donabít a mám tady pochůzky po městě, tak jsem využila tady tu službu. Asi mezi tím udělám nákupy a tady se mi to teda nabije, dobije to kolo.
6: Našlo se nám spoustu turistů, spoustu návštěvníků, i místní k nám zavítali. Jsme moc rádi, návštěvnost byla veliká přes léto.
2: Říká ředitelka Klára Hančová.
6: I zahraniční návštěvníci chodí, jsou to zejména Poláci, Němci, Holanďané.
2: Teď na podzim tradičně přijíždí nejvíc sousedé z Německa.
6: Německé zájezdy seniorů, to je vlastně jako takový kolorit už zářijový tady ve Vrchlabí.
2: Přestože hlavní letní turistická sezóna už skončila, pracovnice infocentra očekávají velkou návštěvnost i během podzimu. Záležet ale určitě bude na aktuálním počasí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: Je 14.40, posloucháte páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a teď se budeme zase chvilku vzdělávat. Jestli pak víte, jak rychlé mohou být vlny tsunami? To je otázka, na kterou už za moment nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Nám by pustil?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Děkuju ti.
1: Děkuju ti. Lucie Bílá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a za 10 minut bude 15 hodin. Jdeme mlsat v pochoutkovém roce, který je už 10. pochoutkovým rokem, takže slavíme takové krásné jubileum a spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z těch jednotlivých let tak bojují o cenu desetiletí a my si ty jejich recepty připomínáme každý týden. Ovšem, jak už jste určitě postřehli, nedělají je oni sami. Všech 630 výherních receptů vaří, peče nebo smaží porota spolu s našimi profíky, tedy profesionálními kolegy, kuchaři. V neděli bude připravovat dvoubarevné tvarohové řezy, což je třetí nejlepší recept roku 2025 podle poroty, kuchař Ivan Vodochodský. Všechno pro vás zaznamenal Patrik Rozehnal a připomněl, že jde původně o recept posluchačky Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách.
2: No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy.
3: Já myslím, že po tomhle kurzu vaření si Ivan klidně otevře i cukrárnu.
2: Vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo?
3: Začali jsme s prací. Samozřejmě s těstem. To máslo jsme přidávali až nakonec. A dávali jsme pozor, aby jsme ho takzvaně nespařili.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
4: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu.
3: Půlku těsta jsme pak obarvili černým kakaem.
2: Černý jak bota to kakao.
4: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a desert se bude jmenovat uhelný stardust.
3: Taky už na to máte chuť? Ale asi bude muset počkat, až to vychladne.
2: No právě, až to vychladne.
3: Ivan to zvládnul. Dokonce tak, že mu bylo do zpěvu.
5: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru.
1: Až si dvoubarevné tvarohové řezy zkusíte upéct sami, taky vám bude do zpěvu a až je ochutnáte, tak si myslím, že vám dojde i řeč. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od paní Marie Kráčmarové z Klenice bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Krajské dlužinky Pardubice v neděli 27. září na Perenštinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Architekti o víkendu představí návrh koncepce řek v Pardubicích. Provozovatelé zájmových kroužků hlásí ještě volná místa. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra o soudcích. A zítra nás čeká slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Oteplí se. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné páteční odpoledne. Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení. Návrh si lidé budou moct prohlédnout 20. září od 14 hodin v parku na Špici. Od 5 odpoledne pak bude následovat prezentace architektů a diskuze.
5: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Domy dětí a mládeže v Chrudimi, Pardubicích, Svitavách a Ústí nad Orlicí dál nabírají děti do kroužků. Aktuálně mají k dispozici jednotky až desítky volných míst před plánovaným zahájením provozu v příštích dnech. Ředitelka Pardubického střediska volného času Beta Miriam Lukešová upozorňuje, že případní zájemci musí už teď počítat s omezenější nabídkou kroužků.
6: Jsou volná místa, děti ještě nám upřesňují svoji účast, protože dostávají rozvrhy ve škole, v hudebkách, na trénincích sportovních, takže tam dochází k nějakým přesunům, takže když by někdo zájem měl, tak si určitě místo najde.
4: Ceny kroužků v domech dětí se pohybují od 800 až po 4000 za celý školní rok. Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil svoje tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
7: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
8: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastaveno. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
9: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
8: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
4: Premiér unii vzkázal, ať si prostuduje spis kauzy. Soudkyně vrchního soudu podle něj rozhodla podle obžaloby bez jakýchkoliv důkazů.
10: Sport.
4: Hokejová extraliga má na programu 6 zápasů druhého kola základní části. Obhajci titulu z Pardubic nastoupí o 17:30 na ledě Litvínova.
11: Východočechům se první zápas nevydařil. Doma prohráli s Hradcem Králové.

0: 3-5. Tři branky inkasovali v poslední třetině po chybách v rozehrávce. Litvínov vstoupil do nového ročníku soutěže vítězně. Brněnskou Kometu zdolal 2-1 po trefách Ondřeje Kašeho a Matouše Sukela. Utkání začíná na litvínovském stadionu v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Před námi chladná noc, polojasná až jasná, k ránu se ojediněle utvoří mlhy. Noční teploty klesnou k 9 až 6 stupňům Celsia, na horách naměříte 10 až 7 stupňů. Sobota, ta bude slunečná, oteplí se, polojasno až skoro jasno, teploty 19 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky během dne dobré až velmi dobré. Tlak se měnit nebude a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Vážná nehoda v tuto chvíli hlášená ve Svitavách v části předměstí Česká čtvrť v ulici Olbrachtova. Osobní auto tam srazilo cyklistu. Tam tedy opatrně. Dál počítejte s kolonami. Je to nesouvislá kolona ve směru od Moravské Třebové na Svitavy. Silnice 1/34 na úrovni Kocvířova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásný pátek všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 4 minuty po 15. je s vámi stále dobré odpoledne, plné písniček, které nestárnou. Tentokrát tady vidím holky, Smouky, Petr Spálený zaspívá, dáme si i skupinu Buty. Posádková hudba, plné náměstí lidí a nad hlavami létající vrtulníky. Tak zhruba tak nějak to vypadalo dnes dopoledne při slavnostním slibu studentů vojenské střední školy v Moravské Třebové. Jeho atmosféru vám přiblížíme už za malou chvíli. Krištofům gratulace k dnešnímu svátku.
1: Dobré odpoledne

0: obyčejným už Petr Spálený zaspíval v pátečním Dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Koukám, co nás čeká dál. Milan Farmer, Michal David, také třeba skupina Smoky. Tak na tohle všechno se u nás ještě můžete těšit.
1: Počasí.
0: A jestli se můžeme těšit i na víkend, teď mluvím samozřejmě o počasí, tak to zjistíme hned teď společně s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jaroslavem Tučkem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: No tak tady máme pod mrakem, ale celkem vedro. Jak to vypadá u vás v Hradci?
2: Úplně stejně. Je to naprosto stejný.
0: Výborně. A co nás čeká dál během dneška?
2: Dneska ještě furt hodně oblačnosti, oblačno, přechodně zataženo, s tím, že až někdy později večer ta oblačnost bude postupně ubývat a pak v průběhu noci už bude polojasno až jasno. No a k ránu pak se výjimečně udělají i nějaké mlhy. V noci ty teploty spadnou na 9 až 6 stupňů Celsia. Teď ještě večer nám bude foukat vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, ale později večer začne slábnout a v noci pak už bude jenom slabý proměnlivý do 3 metrů. No a ten zítřek, ten bude vydařený, slunečný, polojasno až skoro jasno. Ranní mlhy se budou rychle rozpouštět a ty maximální teploty budou nejčastěji mezi 19 a 23, na horách mezi 15 až 18 a vítr od západu až jeho západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Neděle taky povedená?
2: Neděle už bude trošku míň povedená a minimálně první půlka bude ještě celá v pořádku, takže polojasno, tím se zbudíme, takže po ránu polojasno, slunce bude trošku svítit od toho východu, ale v průběhu dopoledne už začne přibývat od severozápadu oblačnost a někdy později odpoledne k večeru začnou od severozápadu objevovat dešťové kapky. Nebude toho nějak extra moc, ale objevovat se budou, měly by se vyskytovat místy, s tím, že v Orlických horách by ty srážky měly být četnější. No a na konci dne, z neděle na pondělí, vlastně ty srážky budou ustávat. Nedělní teploty ranní 12 až 8, maximální 19 až 23 a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak úplně slyším posluchače, neotravuj teď pátek s pondělkem, ale přeci jenom, když nakoukneme do příštího týdne, tam to vypadá jak?
2: No, tak tam je charakteristika, že se nám ochladí, to pondělí bude nejstudnější, tam bude hodně oblačnosti a ty teploty nám vystoupají někam mezi 13 a 17, takže bude chladno a hlavně bude v pondělí i větrno, tam v průběhu dne bude až vítr čerstvý o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a nárazy kolem 15 metrů. A to pondělí bude asi takový nejhorší z toho celého týdne, protože pak pomaličku teploty porostou nahoru v průběhu týdne a v závěru v sobotu, v neděli už se zase budeme blížit někam k 23, k 24.
0: Tak pondělí bývá nejhorší, když je hezké počasí, že? Tak, toliko počasí meteorolog Jaroslav Tuček, díky za info a hezký den do Hradce přejeme. Naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Studenti vojenské střední školy v Moravské Třebové dnes napochodovali na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Ti, kteří je nastoupili ke studiu letos, předvedli rodičům a známým základy vojenského pochodového cvičení a slavnostně slíbili, že budou vzornými žáky. Ke slavnostní akci jim hrála posádková hudba a nad hlavou proletěly vrtulníky. Dnešnímu slavnostnímu nástupu předcházel dvoutýdenní adaptační proces a přehlídku si nenechala ujít ani reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová.
1: Jednotky vojenské střední školy na můj povel. Jednotky, pozor, vyrovnat, velitele, na místo, přímo, let.
2: Velitel školy Milan Kalina se tváří spokojeně. Jak si studenti vedli v adaptačním procesu?
3: Jo, vedli si velice dobře, zvládli veškeré úkoly od vystrojení, zvyknutí si na režim školy a velice příjemný adaptační kurzy organizovaný mimo školu, takže myslím, že na dnešek jsou dobře připraveni.
2: Kolik jich to vzdalo v průběhu dvou týdnů?
3: Je to minimum žáků. Ty jednotlivé úbytky vyplývají z přirozeného stavu a děje se to na všech školách.
2: Podplukovník záloze Marek Schonbeck se přijel podívat, jak nastupuje jeho vnuk. Co na to říkáte, že z něho bude voják?
4: Jsem rád, protože to pokračování a rodinné tradice a bude i ve stejném oboru, bude leteckým technikem, pokud teda dostuduje a bude pilný.
2: Chtěl už jako dítě tady na tuto školu?
4: Nebylo to úplně tak, nicméně profiloval se v tom, že jak vyrůstal v prostředí, kde byly letadla, tak se stal leteckým modelářem a potom dále pokračoval v tomto zájmu až na tuto střední školu.
2: Prvák František z Dráha z Pardubic tak trochu splnil přání dědečka.
5: Rozhodoval jsem se, když jsem si měl vybírat školy na přijímačky a ta škola mě zaujala. Chtěl jsem pokračovat v řemeslu vlastně naší rodiny.
2: Proč právě letecký obor?
5: Protože mám rád elektřinu a zároveň mám rád i letadla, jsem modlář, takže jsem asi spojil koníčky a vybral jsem si tento obor.
2: Ema má za sebou už 3 roky studia na vojenské střední škole, chystá se k maturitě. Dnes tady dělá jednu z organizátorek. Zazpomínejte, jak jste tady napochodovala před 3 lety vy.
6: Pro mě to bylo náročnější psychicky, bylo hezčejc než dneska. Bylo to hodně stresující, ale teď už to vnímám jako vlastně strašně super zážitek.
2: Takže jste ráda, že jste si vybrala tuto školu?
6: Ano, splnil jsem můj sen.
7: Tady na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Moravské Třebové nenapochodovali jenom žáci prvního ročníku, ale i ostatních ročníků.
2: Mluvčí vojenské školy je Dana Rábová. Já jsem si všimla, že tady byli i studenti v nějakých jiných uniformách.
7: Ano, slavnostního slibu se zúčastnili i studenti z partnerské vojenské školy z maďarského Debrecenu.
2: Jak dlouho jste nacvičovali tady ten nástup, protože to bylo skoro perfektní?
7: Nástup samotný se měl vlastně jeden generální nácvik, ale samozřejmě žáci prvního ročníku pilovali pořadovou přípravu od svého nástupu na školu.
2: Co čeká prváky teď od pondělí?
7: Od pondělí jim začíná již běžná výuka, kterou vlastně už měli i tento týden.
2: Na závěr slavnostního slibu proletěli nad náměstím Tomáše Garrigua Masaryka vrtulníky z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: byla pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má 7-násobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Někomu zabere silný čaj, o kterém zpívala Helena Vondráčková v písni Kvítek Mandragory, někomu naopak silná káva, jinému lák od okurek, no a dalšímu třeba účet za přespání na záchytce. Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun, 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste i dluh. Reportér Dominik Hron zjistil, že záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová, a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak jedeme dál. Pokračuje páteční Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, i když pomalinku se blíží 16. hodina. Než se dostaneme k dnešnímu spotřebitelskému servisu, tak tady mám rychlé pozvání na setkání historických vozidel a techniky, které se uskuteční na prostranství za Sokolovnou v Dolní Rovni, a to teď v sobotu 19. a to od 9 do 17 hodin. Takže srdečně zveme, hezky si to užijte, pokud máte rádi historická vozidla a historickou techniku, myslím si, že to rozhodně bude stát za to. No jak jsem říkal, před námi je spotřebitelský servis, ve kterém se dnes ptáte, jak moc by vám v obchodě měli ukázat zboží. Odpoví Josef Černý.
1: Paní Drahuše si chtěla koupit v kamenné prodejně napařovací žehličku a prodavačku poprosila, aby vysvětlila, jak se s ní zachází. Ta si ale s výrobkem viditelně nevěděla rady a proto seniorku odbyla s tím, že to není její povinnost. Paní posluchačko, povinnost prodejci je vysvětlit kupujícímu způsob používání výrobku, a to bez vyzvání. Pokud prodávající této povinnosti nedostojí, odpovídá kupujícímu za škodu, která vznikne neodborným zacházením nebo používáním, ke kterému došlo v důsledku nedostatečného poučení.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje 2 ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Oprava mostu na silnici 1/35 v Moravské Třebové končí. Od pondělí by měl být zase průjezdný. Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa, která dlouhodobě zabírají nepoužívaná auta. 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. A zítra se oteplí, bude slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy má Petra Berhanková, vítám vás. Oprava mostu v ulici Gorazdova Jevičská v Moravské Třebové skončí tento víkend a od pondělí by měla být silnice znovu průjezdná. Další 2 městské ulice, kde silničáři pracují a které jsou kvůli tomu zavřené, zůstanou neprůjezdné ještě několik týdnů, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Práce probíhají na ulici doktora Janského, doktora Loubala, kde děláme kanalizaci. Tyto práce budou završeny pokládkou asfaltové vrstvy. Dále probíhá oprava kanalizace na části ulice Sluneční, kde opět po položení kanalizace budou povrchy provedeny do nového stavu.
2: Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa, která dlouhodobě zabírají nepoužívaná auta. Jejich majitelům proto plánují nabídnout bezplatný odtah a ekologickou likvidaci. Služby města Pardubic by zajistily taky vyřazení vozidla z registru. Program bude dobrovolný a potrvá nejvýš 2 měsíce. Návrh projednají v pondělí zastupitele. Sousední Hradec Králové rozšiřuje nabídku sdílených kol o novinku pro řidiče a pro rodiče s malými dětmi. V ulicích krajského města je od tohoto týdne k dispozici 10 kol vybavených dětskými sedačkami. Jde o půlroční testovací provoz, který má obyvatelům nabídnout alternativu k cestám autem, a to do školek nebo na hřiště.
4: Nová kola se sedačkami jsou vyznačená přímo v aplikaci provozovatele a spadají do celkové flotily 250 mechanických a elektrických kol. Lidé si je můžou půjčit na stovce míst v Hradci Králové i okolních obcích, prvních 15 minut jízdy hradí město. Sdílená kola jsou v krajském městě stále populárnější. Jen od začátku letošního roku eviduje radnice přes 246 tisíc výpůjček. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Aktuální zpráva ČTK. Desítky hasičů odpoledne zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Vyhlášený je 3. poplachový stupeň ze 4 možných. Na místo míří i chemická laboratoř. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami. Státní zástupkyně po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo. A soud dál přiznal ženám 30 tisíc korun jako nemajetkovou újmu.
1: Počasí.
2: Před námi je chladná noc, čeká nás polojasno až jasno, k ránu se ojediněle utvoří mlhy, noční teploty klesnou k 9 až 6 stupňům Celsia. V sobotu bude slunečno, polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami. Denní maxima zítra lehce vyšší než ta dnešní 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, rozptylové, podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a bio zítra jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehoda teď hlášená se zraněním na Orlicko-Ústeckou v Jablonném nad Orlicí. Je to ulice Na Vyhlídce. Zatím nevíme podrobnosti, ale jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému a další nehoda 2 osobních aut u obce Luže na Chrudimsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800.

0: 553.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, děkuji, děkuji.
2: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
0: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor, už ti není 84. Takže tak. Tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. Správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi, já to budeš budu, celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. Nabídnu. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s námi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Horko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě korešku.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všechno mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelený. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. To víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dál. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všecky doma. Tak vás pozdravuju, jo. A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál. Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy. A vykřikoval, nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá, a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je dnešní humoriáda a posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A taky. Já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Všetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbudí.
2: Tak jo, děkujeme.
3: Hezký víkend.
2: Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak, další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den,
2: dobrý
5: tady
2: den.
5: Paní Dana, Susti nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, ke všem, co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať je
2: Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Vizdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Vás teda.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a? Hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam vás zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý
7: a
4: den.
7: Chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak Čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně no. Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
8: Hezký víkend.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jedinej herec.
9: Ano.
10: V republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali a je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, já ti dám. První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říkám, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě sfískala. Byla děkovačka, my jsme se klanili. Mí kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně. Ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení. Tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je všechno. Kvůli nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: vám
2: si řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
2: No, není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapuču.
1: Takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. Tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No, tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi, jo. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak Ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká moment, vedoucí. Jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe. Byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Hi. Co si koupíš? No dobře. Takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: Umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No, tak jo, hello doli. Tak, prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo, to
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou humormezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu, kdo pak volá. Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo. Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš.
5: Ale, no. Vy jste, když jsi byla posledním humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle bude
4: kratší.
6: To ne, to radši kratší.
5: Aby... Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Teď říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v Bači v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, čiče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice, tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: hele,
4: jízda.
5: Vybral bych si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo... My nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili. No tak pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny
4: Broumovský. Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
4: tak jo.
7: Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky. Mějte
4: Františku, děkujeme.
6: Tak
4: nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
9: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme
6: to,
4: v Humoriádě.
6: To je úžasný.
4: Ale... No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákáň. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký
10: měl... Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papíře.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měří. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Toj soudí, kamarádi, toj!
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršeli Kulkové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: No, tvůj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
3: Haló.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka.
4: Už?
2: To jste vy?
4: Dobrý den.
2: Tak strumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
4: Tady Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
4: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
4: A chtěl bych sem hlasovat Bčko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam, děkujeme. Krásně. Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Haló, krásná Plzeň,
3: ano.
5: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
5: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
3: Ano.
2: Sestřičky se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli
5: a
3: spolu.
5: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
5: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
5: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
5: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
6: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříni mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem neviděla.
2: No tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou,
3: tvojí
2: kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro imelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor Andy je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: přikuluji.
1: To přikulovat je lepší než koule, že jo?
0: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Chrudim si nechá navrhnout nový most u letního kina. U požáru průmyslové haly na Rakovnicku dál zasahuje asi stovka hasičů, je vyhlášený třetí stupeň poplachu. Hokejisté Pardubic nastoupí ve druhém extraligovém kole v Litvínově. A zítra se oteplí, bude slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty do 18. Petra Beránková a zprávy. Vítám vás. Jedna aktuální zpráva ČTK. České gripeny dnes kvůli dronům na západě Ukrajiny vzletly z Pardubic monitorovat prostor u východní hranice Polska. Zasahovat nakonec nemuseli. Chrudim se nechá navrhnout nový most u letního kina. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat různé varianty rekonstrukce a úpravy okolí. Podklady budou stát skoro 400 tisíc a mají být dokončené na jaře. Město Ústí nad Orlicí a Česká správa sociálního zabezpečení se zatím neshodly na rozšíření jídelny pro studenty dvou středních škol. Přípravné práce na rekonstrukci budovy tak nabírají zpoždění. Majitel nemovitosti České správě sociálního zabezpečení vadí, že s ním město plánované úpravy dostatečně neprojednalo. Radnice to ale odmítá.
5: Podle České správy sociálního zabezpečení projekt města neřešil například kompletní oddělení inženýrských sítí, požární bezpečnost nebo některé otázky spojené s užíváním okolních pozemků. Radnice ale tvrdí opak. O rozšíření kapacity jídelny a její modernizaci usiluje několik let. Stravovací zařízení využívají dvě střední školy od roku 2018, kdy město nechalo původní školní jídelnu zavřít kvůli špatnému technickému stavu. Z Ústí nad Orlicí Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Asi 100 hasičů dál likviduje požár průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Podle mluvčí krajských hasičů Terezy Sýkory-Flígrové je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4.
6: Ta budova, která je zasažená, tak je to výroba na zpracování plastového odpadu a na výrobu plastových pelet. Původně ten požár začal pravděpodobně v drtiči toho plastového odpadu a dále se rozšířil na tu halu.
4: Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Na místě hasičům pomůže monitorovat škodliviny v ovzduší i chemická laboratoř. Lidé v okolí by neměli větrat.
2: Sport.
4: Hokejová extraliga má na programu 6 zápasů druhého kola základní části. Obhajce titulu z Pardubic nastoupí o 17:30, tedy za půl hodiny na ledě Litvínova.
7: Východočechům se první zápas nevydařil. Doma prohráli s Hradcem Králové 3-5. Tři branky inkasovali v poslední třetině po chybách v rozehrávce. Litvínov vstoupil do nového ročníku soutěže vítězně. Brněnskou Kometu zdolal 2-1 po trefách Ondřeje Kašeho a Matuše Sukela. Utkání začíná na litvínovském stadionu v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Před námi je chladná noc, polojasná až jasná, k ránu s mlhami, noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia. Sobota, ta bude slunečná, polojasná až skoro jasná, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, tlak se nemění a biomírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 3,5 minuty po 13. přesně společně míříme na silnice Pardubického kraje. V tuto chvíli hlášená nehoda ze Svitavská, silnice 358 za obcí Makov, je to na Chotovice. Osobní auto, tam srazilo zvěř. Další komplikace, tentokrát hlášená z Chrudimska u Lůže, silnice 356 za Dobrkovem se srazila dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Vítejte u posledního dne v kraji tohoto týdne. Co uslyšíte, tak třeba o posádkové hudbě, která má plné náměstí lidí, nad hlavami létající vrtulníky, tak přesně tohle zažili dnes odpoledne při slavnostním slibu studentů vojenské střední školy v Moravské Třebové. Za uměním se vydáme spolu s našimi ranními hosty a jak je důležité vědět, jak poskytnout první pomoc, tak i o tom vám povíme a povíme i co se zajímavého bude dít o víkendu a nabídneme písničky, které nes.

0: stárnou. Těšit se můžete na Věru Martinovou, Valdemara Matušku, Robbieho Williamse a nebo třeba Aleše Brichtu.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Až na vrcholky hor vydali jsme se v pořadu Den v kraji s Věrou Martinovou. Nabídneme za chvíli Valdemar Matušku nebo Robího Williamse, ale připravená je teď Petra Beránková, aby shrnula aktuální události dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné páteční odpoledne z Pardubic. O víkendu bude zavřená silnice mezi Mikulovicemi a Ostřešany na Pardubicku. Důvodem jsou závody koloběžek, které jsou součástí mistrovství České republiky v koloběhu. Řidiči tudy neprojedou zítra 19. od 7.30 do 18. a v neděli 20. září od 7:30 do 14 hodin. Závodit se bude od křižovatky v Mikulovicích pod kostelem až po Ostřešany. Oprava mostu v ulici Gorazdova Jevíčská v Moravské Třebové skončí taky tento víkend. A od pondělí by měla být silnice znovu průjezdná. Další dvě městské ulice, kde silničáři pracují a které jsou kvůli tomu zavřené, zůstanou neprůjezdné ještě několik týdnů. Pokračuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Práce probíhají na ulici doktora Janského, doktora Loubala, kde děláme kanalizaci. Tyto práce budou završeny pokládkou asfaltové vrstvy. Dále probíhá oprava kanalizace na části ulice Sluneční.
2: Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa, která dlouhodobě zabírají auta nepoužívaná. Jejich majitelům proto plánují nabídnout bezplatný odtah a ekologickou likvidaci. Služby města Pardubic by zajistili taky vyřazení vozidla z registru. Program bude dobrovolný a potrvá nejvýš dva měsíce. Návrh projednají zastupitelé v pondělí. Studenti prvního ročníku vojenské střední školy v Moravské Třebové dnes složili slavnostní slib na náměstí TG Masaryka. Do města kvůli tomu přijeli rodiče a známí 190 prváků z celé republiky. Slavnostní ceremoniál doprovodila posádková hudba a přelet vojenské techniky a byla tam i reportérka Věra Pavlasová. Více dozvíte z našeho vysílání kolem 17:45. Pardubice představí už v neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení. Návrh si lidé budou moct prohlédnout tedy v neděli 20. od 14 hodin v parku na Špici. V 5 odpoledne pak bude následovat prezentace architektů a diskuze.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Studenti vojenské střední školy v Moravské Třebové dnes napochodovali na náměstí TG Masaryka. Ti, kteří nastoupili ke studiu letos, předvedli rodičům a známým základy vojenského pochodového cvičení a slavnostně slíbili, že budou vzornými žáky. Ke slavnostní akci jim hrála také posádková hudba a nad hlavou proletěly vrtulníky. A dnešnímu slavnostnímu nástupu předcházel ještě dvoutýdenní adaptační proces a přehlídku si nenechala ujít ani redaktorka Věra Pavlasová.
1: Jednotky vojenské střední školy na můj povel. Jednotky. Pozor! Vyrovnat! Velitele, na místo! Přímo! Let!
2: Velitel školy Milan Kalina se tváří spokojeně. Jak si studenti vedli v adaptačním procesu?
3: Jo, vedli si velice dobře, zvládli veškeré úkoly od vystrojení, zvyknutí si na režim školy a velice příjemný adaptační kurzy organizovaný mimo školu, takže myslím, že na dnešek jsou dobře připraveni.
2: Kolik jich to vzdalo v průběhu dvou týdnů?
3: Je to minimum žáků. Ty jednotlivé úbytky vyplývají z přirozeného stavu a děje se to na všech školách.
2: Podplukovník záloze Marek Schonbeck se přijel podívat, jak nastupuje jeho vnuk. Co na to říkáte, že z něho bude voják?
4: Jsem rád, protože to pokračování a rodinné tradice a bude i ve stejném oboru, bude leteckým technikem, pokud teda dostuduje a bude pilný.
2: Chtěl už jako dítě tady na tuto školu?
4: Nebylo to úplně tak, nicméně profiloval se v tom, že jak vyrůstal v prostředí, kde byly letadla, tak se stal leteckým modelářem a potom dále pokračoval v tomto zájmu až na tuto střední školu.
2: Prvák František Zdráha z Pardubic tak trochu splnil přání dědečka.
5: Rozhodoval jsem se, když jsem si měl vybírat školy na přijímačky a ta škola mě zaujala. Chtěl jsem pokračovat v řemeslu vlastně naší rodiny.
2: Proč právě letecký obor?
5: Protože mám rád elektřinu a zároveň mám rád i letadla, jsem modlář, takže jsem asi spojil koníčky a vybral jsem si tento obor.
2: Ema má za sebou už 3 roky studia na vojenské střední škole, chystá se k maturitě. Dnes tady dělá jednu z organizátorek. Zazpomínejte, jak jste tady napochodovala před 3 lety vy.
6: Pro mě to bylo náročnější psychicky, bylo hezčejc než dneska. Bylo to hodně stresující, ale teď už to vnímám jako vlastně strašně super zážitek.
2: Takže jste ráda, že jste si vybrala tuto školu?
6: Ano, splnil jsem můj sen.
7: Tady na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Moravské Třebové nenapochodovali jenom žáci prvního ročníku, ale i ostatních ročníků.
2: Mluvčí vojenské školy je Dana Rábová. Já jsem si všimla, že tady byli i studenti v nějakých jiných uniformách.
7: Ano, slavnostního slibu se zúčastnili i studenti z partnerské vojenské školy z maďarského Debrecenu.
2: Jak dlouho jste nacvičovali tady ten nástup, protože to bylo skoro perfektní?
7: Nástup samotný se měl vlastně jeden generální nácvik, ale samozřejmě žáci prvního ročníku pilovali pořadovou přípravu od svého nástupu na školu.
2: Co čeká prváky teď od pondělí?
7: Od pondělí jim začíná již běžná výuka, kterou vlastně už měli i tento týden.
2: Na závěr slavnostního slibu proletěli nad náměstím Tomáše Garrigua Masaryka vrtulníky z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: pravidelných hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice.

0: podíváme se do historie dnešního dne, tak zjistíme, že nejteplejším 18. zářím byl den z roku 1947. Tehdy byly tropy 31 stupňů nad nulou, ale za to pěkné chladno bylo o 12 let na to, v roce 1959. 6 desetin pod bodem mrazu tehdy meteorologové naměřili tady v Pardubicích, Popkovicích. Meteorologická pranostika říká teplé září, říjen se mračí.
1: Počasí.
0: Tak za to bychom mnozí a s ohledem na sucho byli radši, vidíte. Tak pojďme se ale teď podívat na to, co nás čeká po zbytek dne, protože obloha byla po většinu dne dnešního vlastně zatažená. Tak změní se ještě něco ve zbytku dne a noci, ptáme se Jaroslava Tučka.
2: Někdy později večer ta oblačnost bude postupně ubývat a pak v průběhu noci už bude polojasno až jasno. No a k ránu pak se výjimečně udělají nějaké mlhy. V noci ty teploty spadnou na 9 až 6 stupňů Celsia. No a ten zítřek, ten bude vydařený, slunečný, polojasno až skoro jasno. Ranní mlhy se budou rychle rozpouštět a ty maximální teploty budou nejčastěji mezi 19 a 23. Na horách mezi 15 až 18. Neděle už bude trošku míň povedená. Minimálně první půlka bude ještě celá v pořádku, takže polojasno, slunce bude trošku svítit od toho východu, ale v průběhu dopoledne už začne přibývat od severozápadu oblačnost a někdy později odpoledne k večeru se začnou od severozápadu objevovat dešťové kapky. Nebude toho nějak extra moc, ale objevovat se budou. Měly by se vyskytovat místy s tím, že v Orlických horách by ty srážky měly být četnější. No a na konci dne, z neděle na pondělí, vlastně ty srážky budou ustávat. Nedělní teploty ranní 12 až 8, maximální 19 až 23 a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: No a pane Tučku, co nás ještě tedy čeká, když vykoukneme za víkend na příští týden?
2: To pondělí bude nejstudnější, tam bude hodně oblačnosti a ty teploty nám vystoupají někam mezi 13 a 17, takže bude chladno a hlavně bude pondělí i větrno, tam v průběhu dne bude až vítr čerstvý o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a nárazy kolem 15 metrů. A to pondělí bude asi takový nejhorší z toho celého týdne, protože pak pomaličku teploty porostou nahoru v průběhu týdne a v závěru v sobotu, v neděli už se zase budeme blížit někam k 23, k 24.

0: Rovnou minutu po půl šesté posloucháte páteční souhrn pátečních událostí, tedy pořad Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Gočárova galerie v Pardubicích připravuje aktuálně 7 výstav a o nadcházejícím víkendu chystá hned 2 vernisáže. Konkrétně v domě u Jonáše tam zahájí jednu fotografickou expozici a taky výstavu, která se jmenuje Za obrazem od žluté k červené a zpět, kde bude hlavní roli hrát okrová barva, pro někoho zdánlivě obyčejná. Slyšet jste o ní mohli v našem ranním vysílání a rozhovor najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Jakub Malý si povídal s kurátory Tamarou Kubečkovou a Adamem Galkem.
1: Představíme si tu farbu, ale zároveň se možná ani nezhodneme na tom, co ten okr vlastně je a že se teda pohybuje od té žlté k červené a ty názory na to, co ještě okr je a co nie, se líší. Tak už len v tomto je taká pre nás zaujímavá, ale samozřejmě, co se týká toho významu tej farby, jej symboliky a historie, tak má mnoho vrstiev, dá sa na ňu pozerať už ako na ten najstarší pigment, ktorým vznikali prvé vôbec nástené malby v jaskyniach, ale zároveň je to farba, ktorú a pigment, ktorý používa napríklad Šimon Chovan, jeden z vystavujúcich aj v súčasnom umení a mnoho ďalších autorov.
2: Vy ste pôvodne pripravoval tú výstavu na Slovensku. Co vás pri tých prípravách nejvíc prekvapilo? Objavil ste niečo, co ste vôbec ani nečekal?
1: Najviac ma bavilo momentálne objavovať zbierky Gočárovej galérie, čo sa tam všetko skrýva, pretože práve to je, na tom je postavená táto repríza, že sa spojili dve zbierky dvoch galérií. A teda našli sme diela slovenských autorov v Gočárovej galérii a to bolo pre mňa teda asi ako kurátora Turčianskej galérie taký najzaujímavejší.
2: A to už by bylo zase určitě na Tamaru, protože ta výstava se tady přenáší do Pardubic, jenomže to není určitě jenom prosté přestěhování slovenské výstavy, jak už tady slyšíme. Co se tam změnilo, doplnilo?
3: Ano, je to přesně tak. Tak samozřejmě jednak je to teda ten dialog vlastně z děl ze sbírky vlastně Gočárovy galerie a Turčianské galerie. S tím, že my jsme vlastně k výběru těch děl z Gočárovy galerie přistupovali takovým, řekněme, různorodým způsobem. Samozřejmě jeden z těch klíčových bodů byla samozřejmě nějaká jakoby formální práce s tím okrem, s tím pigmentem okru, takže samozřejmě po té stylistické rovině samozřejmě jsme se potom snažili začlenit i některá emblematická jména vlastně ze sbírky Gočárovy galerie, takže uvidíte určitě Jana Zrzavého a jeho vlastně velmi zásadní dílo 30. let Strusky na Ostravici, což je vlastně i vizuál celé výstavy, respektive dostalo se do toho vizuálu. Pak tam máme, a za mě je tohle to asi největší přínos z hlediska teda Gočárovy galerie, tak je to zařazení těch abstraktních děl, protože ta vlastně původní řekněme verze té výstavy a samozřejmě i ta díla, která se sem dostala ze Slovenska, tak jsou spíše figurativního, či samozřejmě teda krajinného námětu, ale ta abstrakce z těch 60. let, která je tady zde zastoupena Vladimírem Boudníkem nebo Janem Steklíkem, která nám zase otevírá nějaké možnosti, jak se na ten pigment toho okru dívat spíše tak jako formalisticky z hlediska struktury nebo práce vlastně s tím materiálem, tak mi přijde vlastně velmi zajímavá.
4: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Pavel Pitaroveček s Moravskou filharmonií, písnička, která se jmenuje Praha, 8 minut po půl šesté v pořadu Den v kraji. V pardubické Enteria aréně se dnes nacvičovala první pomoc, dorazila tam celostátní iniciativa Moc pomoc, která chce lidem ukázat, že v krizové situaci nemusíme jen bezradně přihlížet. Dopoledne byl program určený školám, odpoledne se do něj potom mohli zapojit i ostatní, tedy celá veřejnost. Nejde přitom jenom o teorii, účastníci si první pomoc skutečně zkoušeli a trénovali i reakci ve stresu. Na místě byl dopoledne i náš regionální stopař Milena Vápeníková.
1: Tady už se školí první pardubické děti, co se týká té první pomoci. Důležité je totiž nebát se zasáhnout, protože i ta základní pomoc je vždycky lepší, než nedělat vůbec nic. Jak to vypadá v té praxi? Je tu několik stanovišť, které jsem zatím prošla jen tak zlehka, ale víc k tomu zcela jistě ví a řekne nám zakladatel iniciativy Moc pomoc Marek Bárdy. Já vám přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Začněme trochu obšírněji. Vaše iniciativa Moc pomoc, jaký je ten základní cíl její a poslání?
2: Cíl je, aby běžný laik dokázal postupovat v život ohrožujících situací, které nastávají před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
1: Když se dostaneme k tomu konkrétnějšímu, tak čím tady děti dnes procházejí, co se týká toho vzdělávání?
2: Dneska se děti učí, jakým způsobem zasáhnout u akutní zástavy srdce, který jenom v České republice je 10 000 za jeden rok. 9 000 lidí umírá.
1: Je tady první stanoviště u policie, to s tím také souvisí?
2: Ano, základní první pomoc v případě akutní zástavy srdce má 5 jednoduchých kroků a ten první krok je zachování vlastní bezpečnosti. Dost často se stává, že ti, co chtějí pomoct, zanedbají tenhle první krok a jak se říká, mrtvý zachránce, žádný zachránce.
1: Dobře, kam pokračují dál od té policie?
2: Potom pokračují na stanoviště Červeného kříže, který vysvětlují třetí krok první pomoci, který je stejně tak klíčový jako první, a to je zjištění stavu vědomí, stavu dechu. Jestli přecházím k resuscitaci, anebo ten člověk je při vědomí a pouze vyčkávám na příjezd zdravotnické záchranné služby.
1: A pak je tady taková moderní záležitost, virtuální realita.
2: Tak a trénink ve virtuální realitě to celé shrnuje, kde děti a veřejnost projde 5 kroků, kde si to odzkouší v reálné situaci, což je klíčový, to, co si zažijeme, umíme použít, získávají certifikát a už se navždy stávají členy iniciativy Moc pomoc a každý 2 roky se jim certifikát ozve, že je potřeba obnovit, protože je to dovednost jako řízení auta, který je potřeba pořád obnovovat.
1: Abychom to popsali, děti mají takové virtuální brýle, kde se jim navozuje nějaká situace a figurínu, kterou resuscitují. Je to tak?
2: Je to tak, ta virtuální realita je obyčejný nástroj a vlastně sekunduje nám tu situaci, do které se nikdy nechceme dostat, ale zároveň musíme prožít, aby jsme v realitě dokázali zasáhnout.
1: Kolik těch dětí vám projde rukama?
2: V rámci iniciativy Moc pomoc nebo Moc pomoc tour máme 12 zastávek během září, října a projde 15 000 dětí.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká mis Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice vám teď dáme pár tipů na zajímavé víkendové vyžití. Přijít můžete třeba na Burger Street Festival, který se koná až do neděle před Palácem Pardubice. Tradiční festival s dobrým jídlem a pitím pro celou rodinu můžete navštívit zítra od 11 hodin také v Chocni, a to na ostrově za kinem Máj. Ve výstavním sále Orlického muzea na zámku v Chocni zase bude do neděle 40. ročník výstavy Hub. Do neděle také bude pardubický Ideon hostit výstavu exotického ptactva. Uvidíte také přehlídku ptáků ze všech kontinentů. Otevřeno bude zítra od 9 do 18 a v neděli potom od 9 do 17 hodin. Muzeum starých časů a technologií v Žamberku vás zve zítra od 10 do 18 na tradiční významnou událost, při které většina exponátů ožije a nabídne tak příležitost vrátit se v čase a zažít atmosféru starých časů. Na 100 pozvaných řemeslníků se svými originálními výrobky zaplní zítra od 8 do 17 hodin horní část Smetanova náměstí v Litomyšli. Zítra můžete přijít také od 10 do 16 hodin do Země Keltů v Nasavrkách na jablkobraní a medokvas, poděkovat za úrodu a ochutnat dobroty z jablek a dalších plodů podzimu. No a na slavnosti medu a jablek můžete přijít od 10 do 18 hodin i na Kunětickou horu. Můžete se tak ponořit do světa včel a medu a připravený je i program pro děti.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: To byly jednohubky Vladimíra Mišíka, za 7 minut bude 6, tak na závěr pátečního dne v kraji vám ještě prozradíme, na co se v našem vysílání můžete těšit. V pondělí splavnění Labe z Přelouče do Pardubic bude ministerstvo životního prostředí posuzovat podle přísnějších pravidel, tak po víkendu od nás uslyšíte podrobnosti. Uslyšíte víc i o tom, že centra v našem kraji, která pečují o děti v krizových situacích, čím dál častěji hlásí plné kapacity. Vezmeme vás i na veřejnou prezentaci finální podoby koncepce břehů v Pardubicích a ta také nabídne komentovanou výstavu a besedu s odborníky i zástupci města. No a do radioporadny dorazí oční lékař Vladimír Korda a také optička René Feiglová.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vamberský.

dnes večer v České televizi. ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2.

0: Kraj plánuje odstranit arkády z nádvoří hradu Rychenburg. 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil dnes psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. A zítra bude slunečno, polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásný podvečer z Pardubic. České stíhačky Gripen vzletly do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informovala na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. O vyslání českých ozbrojených letounů rozhodlo velitelství NATO. Státy totiž sdílejí protivzdušnou a protiraketovou obranu. Z nádvoří hradu Rychenburg zmizí dřevěné arkády z 80. let minulého století. Pardubický kraj je plánuje odstranit a vrátit paláci původní historickou podobu. Stavební práce budou stát asi 11 milionů. Pokračuje radní Roman Línek z koalice pro Pardubický kraj.
1: Na nádvoří bychom připravili projekt a někdy v letech 27, 28 možná to stihneme zrealizovat odstranění arkád a to je investice, která je bratru kolem 11-12 milionů korun, dneska odhadnovatelná, ale ten projekt to zpřesní.
0: Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let vězení a 10 let nesmí vykonávat praxi lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích anebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení dnešního jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
2: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
0: Soud dál přiznal ženám 30 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Americký velvyslanec při NATO kritizuje Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Matthew Whitaker to řekl na bezpečnostním summitu v Praze. Washington od spojenců očekává vydávat na obranu 5% HDP. Česko ale plánuje pro příští rok jenom 2%. Hasiči už 2 hodiny likvidují požár haly v Rynholci na Rakovnicku. Hořet nejspíš začala drtička plastového odpadu. Oheň se pak rozšířil. Na místě je teď asi 100 hasičů. Vyhlášený je 3. poplachový stupeň ze 4. Ovzduší monitoruje chemická laboratoř. Lidé v okolí by neměli větrat. Hasiči odhadují škodu na asi 300 až 400 tisíc korun. Sport. A aktuálně se podíváme na hokej a už vidím čerstvý výsledek, takže hokejová extraliga má na programu 6 zápasů 2. kola základní části. Obhájci titulu z Pardubic nastoupili před 30 minutou na ledě Litvínova a pokud dobře vidím, tak po 1. třetině HC Dynamo Pardubice proti HC Verva Litvínov vedeme 1-0. Počasí. Před námi je chladná noc, oblačná až zatažená, později večer bude oblačnosti ubývat na polojasno až jasno, noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, nejnižší teploty na horách 10 až 7 stupňů Celsia, vítr slabý. Sobota, slunečná, oteplí se, polojasno až skoro jasno, ráno tedy ojediněle s mlhami, denní maxima 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky zítra žádné, rozptylové podmínky nejdřív mírně nepříznivé, potom už dobré až velmi dobré. Tlak se zase zítra měnit nebude a bio stejně jako dneska. Jednička, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedna komplikace v tuto chvíli hlášená z nejvytíženější silnici v regionu 1/35, konkrétně spojnice mezi Opatovcem a Litomyšlí. Přesně na úrovni Janová stojí pro poruchu odstavené osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
4: Hezký den, milí posluchači. Už za chvíli se s východočeskými výlety vydáme do krajiny na pomezí Orlicko-Ústecka a Chrudimska. Pěšky budeme putovat okolo Pěšic. Zamíříme například k pozůstatkům středověkých tvrzí. S etnografkou Soňou Krátkou se vyšlápneme na kopec Kozí nožka. Navštívíme nedalekou vesnici Mravín s původními kamennými domy a vydáme se ke kostelu svatého Vavřince v Řepníkách, který ukrývá velmi starou křtitelnici a zajímavý betlém. Do kraje, plného krásných míst,

0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači, při poslechu pořadu Východočeské výlety. Ty dnes věnujeme obci Pěšice a jejímu okolí krásným místům a trasám. Pěšice jsou místní části obce Řepníky, jsou vzdálené necelých 10 kilometrů od Vysokého Mýta a asi 8 kilometrů od Luže. Je to taková tradiční vesnice a právě tradice mě sem zavedly na začátku května. To jsme tady s etnografkou Vysokomýtského muzea Soňou Krátkou natáčeli jednu část pořadu Východočeské výlety, které byly věnované stavění májů, májek, protože ta tradice ručního stavění se tady v Pěšicích zachovala velmi dlouho a místní si na ní zakládají. A když jsme doprovázeli místní muže do lesa, který tam šli pokácet smrk na májku, který pak ozdobí, tak mi Soňa vyprávěla různé příběhy, co tady v krajině stálo, už třeba ve středověku, a tehdy jsme si spolu řekli, proč se sem po prázdninách nevrátit, protože ty pěší trasy jsou to velmi zajímavé a dovedou vás na krásná místa. V tuto chvíli jsme se Soňou, ale ještě v podstatě na startu, sedíme v Pěšicích na návsi, je to velmi krásná scenérie, nechybí kaplička, rybníček, lípy, dokonce tu před malou chvíli zastavila i pojízdná prodejna potravin, což dotváří takový ten kolorit malé výsky. Mimochodem, Soňo, Pěšice oslavili letos jedno krásné výročí.
1: Pěšice si připomínali v letošním roce velmi velkoryse pojatou oslavou, na kterou pozvali samozřejmě lidi a obyvatele, kteří už tu nebydlí, další rodinné příslušníky. Připomněli si všichni takhle společně 800 let od první zmínky o Pěšicích, která ta se vztahuje tudíž k roku 1226.
0: Já když se rozhlednu okolo, tak je tu spousta klasických vesnických stavení, které jsou vystavěné z opuky. To je vlastně hlavní stavební materiál, vždycky byl tady.
1: Přesně tak. Já když jezdím po vesnicích s vyprávěním o pověstech, o různých zajímavostech přírodních, tak sebou strašně ráda beru jednu knihu, která se jmenuje Čechy prací společnou. Vyšla na začátku 20. století a autorsky se na ní podílala celá řada významných spisovatelů a je to vlastivědné putování po východních Čechách. A tam se právě píše v jedné krásné větě naprosto vlastně vše, co my potřebujeme zmínit. Že místní obyvatelé používají hojně opuku k tomu, aby si vybudovala svá sídla, protože je tu takový opukový pás, kde vlastně je na vrchu velmi slabá vrstva hlíny. Není to pravda moc úrodná půda tady, ale ta opuka je vlastně všude blízká na dosah. Takže obyvatelé nejenom tady v Pěšicích, ale i v okolí si budovali takové vlastně příruční lomy, co nejblíž za vesnicí, kde těžili materiál a pozůstatky té činnosti, kterou vyvíjeli v těch lesích, jsou patrné vlastně dodnes.
0: My jsme před chvílí procházeli okolo takového opukového malého domku, je to historická mlékárna, ale těch technických památek tady v Pěšicích vlastně jejich reliktů zůstalo víc.
1: Já jsem před poměrně nedávnou dobou, což mě hrozně těší, dostala k dispozici nebo dostala možnost nahlédnout do kroniky pěšické. A tam jsem zjistila, že například v Pěšicích bylo vybudováno, mohlo by se dnešní řečí nazvat jakési komunitní společné praní. Říkalo se tomu pradlo, byla to nádrž, která byla vybudovaná tady v údolí, protože je tady velký sráz mezi Pěšicemi a Řepníkami navazujícími. A tam se místní ženy scházely k tomu, aby vlastně společně prali v takových velkých vanách, které byly dost často vybudované z terasa. Součástí té velké vany byla jednak výpust, ale byly tam zabudované i valchy, takže určitě si tam i povídali, i pracovali, ale v kronikách je také zmiňovaná existence vodního družstva, což by na první pohled asi člověk nevěděl, co si pod tím má představit, ale to vodní družstvo vzniklo za účelem zřízení takzvaného trkače, což je krásný prvek, dalo by se říct, technické památky vesnické.
0: Trkač, tak to musíme vysvětlit.
1: Trkač, dalo by se říct, že je to vlastně čerpadlo, které nepotřebuje elektřinu, které využívá jenom síly té vody, kterou je schopno potrubím vytáhnout tady právě z toho zmiňovaného údolí, kde se čerpala voda, nahoru na náves, kde se potom pumpovala a byla rozváděna dál.
0: A se Soňou Krátkou se už za malou chvíli vypravíme až do středověku, protože v Pěšicích se zachovaly zbytky středověkých tvrzí.

0: Posloucháte pořad Východočeské výlety. S etnografkou Soňou Krátkou z Vysokomlýnského muzea se z Pěšic vydáváme k pozůstatkům staré středověké tvrze s poetickým názvem Kozí nožka. Dostat se sem dá dvěma způsoby. Buď to z Pěšic po silnici směrem na Mravín, anebo údolím Řepnického potoka. Pak nás čeká tady ostrý sraz nahoru. Jak stará je ta tvrz?
1: Archeologové mají strašně málo času na důkladné zkoumání takových drobných pozůstatků osídlení našich předků, protože zrovna mezi Vysokým Mýtem a Luží je takových podobných pozůstatků tvrzí poměrně velké množství. Takže zatím se snažíme všichni těžit spíše z těch povrchových sběrů, které v souvislosti s tou kozí nožkou dokládají ale pozdně středověké osídlení té tvrze, která zanikla pravděpodobně někdy kolem 15. století.
0: Kozí nožka stojí, nebo kdysi stávala, na takovém velmi prudkém ostrohu. Už jsme se Soňou vydrápali sem nahoru. Mě překvapuje, že vlastně ten vrcholek toho kopce je téměř rovný.
1: Je to krásné místo. Oni naši předci moc dobře věděli, jaké místo pro tvrz vybrat, protože odsud byl krásný výhled do širokého okolí. Opravdu je to špičaté úbočí, na jehož vlastně povrchu je ostrá rovina a je to místo, které je chráněno tím prudkým srázem prakticky ze všech stran. A nesmíme si tak ošklivit ten výstup, pokud se rozhodneme ji absolvovat, protože si musíme zase na druhou stranu uvědomit, že se ocitáme v krásném prostředí přírodní památky Kusá hora, což je památná část tady té přírody kolem Luže. Rozprostírá se v okolí vesnic Srbce, právě zmiňovaných Pěšic, Mentouru, Mravína a je to místo, které se snaží chránit lesy v té tradiční podobě, tak jak to bývalo zvykem, takže jsou to listnáče, jsou to smíšené lesy, které vlastně těží z toho, že všude je podloží obtížné opuky pro někoho, obtížné opuky, ale tady vlastně se na sebe vážou stromy, rostliny i živočichové, kteří se snaží co nejvíce využívat toho podloží, jaké tu je.
0: Tady v tom reliefu krajiny je krásně vidět vlastně, jak ta tvrz byla situovaná. Jsou tu pozůstatky nějaké věže, samozřejmě jenom v půdorysu. Je vidět val, který obklopuje, to možná bude vidět ještě víc na podzim, až opadá listí. Tahle tvrz ale není jediná v okolí Pěšic.
1: Přesně tak. Tady ta tvrz, která se říká Kozí nožka, tak ta je nejlépe patrná. Nejenom na podzim, ale i během roku máme velmi vysokou pravděpodobnost, že narazíme na ty terénní vlny. Ale jsou tu ještě další dvě místa, která stojí za to připomenout, protože přímo v Pěšicích, přesněji řečeno v údolí mezi Pěšicemi a sousední obcí Řepníky, se nalézá další podobná tvrz, podobného stáří, ale poté vlastně už nenajdeme téměř žádné pozůstatky, protože vzhledem k místu, kde stála, protože je to opravdu velmi prudký sráz, dolů do údolí Řepnického potoka, tak tím, že byla neobývaná, tak velmi pravděpodobně došlo buď k sesuvu toho zdiva, a nebo k tomu, že stejně jako v případě jiných opuštěných míst a hradu, bylo to zdivo použito zkrátka a jednoduše k výstavbě domů v Pěšicích.
0: Tak a nás čeká ještě jedna zaniklá tvrz, ale to až ke konci východočeských výletů.

0: Pokračují východočeské výlety. Z kopce Kozí nožka se vydáváme směrem dolů. Byla by škoda, abychom se nezastavili v obci Mravín, která patří k nejkrásnějším vesnicím Pardubického kraje. Mravín je místní částí obce Jenišovice a leží na úpatí terénního zlomu, který se táhne od Vraclavy směrem k Luži. V Mravíně jsem se potkala s Jaroslavem Vinterou. Pane Vintero, vy tady odsud nepocházíte. Rodem je tu vaše paní. Přesto si vás Mravín tak nějak adoptoval, protože vy se zajímáte o jeho historii, bádáte ve starých kronikách, děláte i přednášky. Pojďme nejdřív k tomu názvu. Proč Mravín?
1: Tak Mravín není to od mravných lidí, jak se řada lidí domnívá, ale je to od slova mraví, což je vlastně mraveniště, mravenec. A jelikož tady zase naši předci našli hodně mravenců, tak pojmenovali Mravín Mravínem.
0: Jak velký je?
1: Tak zjednodušeně říkám 30 domů, 30 obyvatel, ale už nás tady bydlí o něco málo víc.
0: Je tu řada takových malých statků a domků, dokonce i stará hospoda, stará kovárna, jsou vystavěné z opuky. Já jsem zmínila to, že bádáte ve starých kronikách. Prozraďte nám nějaký objev z poslední doby.
1: Tak zrovna minulou neděli měl jsem ty informace už dlouho, že existoval nějaký doubrava z Mravína, ale řadu let se mi nedařilo dohledat nic podrobnějšího. S nástupem umělé inteligence a propojením s různými archivy se mi podařilo dohledat v Mnichovském archivu knihu, která byla napsána v Pardubicích, a je to vlastně latinský slovník napsaný Dobřanem nebo Doubravou z Mravína, písařem mravínským. A je to z 3. května 1404.
0: Takže historie Mravína sahá hluboko do středověku.
1: Oficiální první zmínka je někdy roku 1457, někde 1410. My jsme ji posunuli na 1404, ale víme, že zmínka u Václava Olivy je z roku 1297, což se do loňského roku také nevědělo.
0: Vidím, že posunujete tu historii směrem dozadu.
1: Dozadu, tak ono, tohle jsou písemné zmínky, ale my víme, že Mravín byl obýván v paleolitu i neolitu, protože zde archeologové z Vysokého Mýta opakovaně nacházejí nálezy.
0: My sedíme teď na vaší zahradě, vy jste velkopěstitelem denivek, o tom třeba jindy. Já se vrátím sem na náves, je to skutečně malebná scenérie, je tu rybník, stará stavení, ten výhled směrem k Churuďimi je naprosto uchvatný. Vy se zasazujete o to, aby se Mravín stal památkovou, vesnickou památkovou zónou, je to tak?
1: Hodně jsme o to usilovali, zejména z důvodu toho, aby se zachoval charakter této vesnice, aby byl podržen územní plán, který máme relativně přísnější než jiné obce, ale je to o tom, aby se tady zbytečně nestavily domy, které sem nepatří. Když někdo bude respektovat územní plán a bude se stavět architektura, která sem patří, tak nikdo nemá nic proti tomu, aby se stavilo. Ale takové bungalovy tuto obec zničí.
0: My se za chvíli vydáme do jednoho kamenného stavení, které se vám podařilo zachránit. Za chvíli. Říká.

0: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračuje naše návštěva Mravína a povídání s Jaroslavem Winterou, který tady bydlí v kamenném statku, číslo popisné 5. Jaroslave, vy jste mnoho let měl na pohled, v podstatě hned naproti vám, stavení číslo popisné 25, takzvaný Mikelpův dům. Díval jste se na to, jak chátrá. To byl dům určený k demolici, ale vy jste se rozhodl s tím něco dělat.
1: Já ještě musím trošku to upřesnit. On původně nebyl úplně určený k demolici, ale když se ho řadu let nedařilo prodat, tak bylo uvažováno, že se zbourá a prodá se to jako stavební parcela. S nádherným výhledem na Chlumek a na Hradko Šumberk. Já jsem ho koupil, protože jsme ho chtěli zachránit, ale vůbec jsme nevěděli, co vlastně ukrývá, jak je starý. A to jsme se dozvídali až postupně z archivů a vlastně tím, jak se ty novodobější zásahy stavební odstraňovaly. Takže ano, teď už víme, že první stavení tu stálo někdy v roce 1787. Jestli to bylo toto nebo ne, ještě musíme určit, protože podle památkářů si myslí, že tady vystavili původně dřevěné stavení na nějakých kamenných základech a v roce 1844 jej přestavili do stávající podoby. Jestli tomu tak je nebo není, zatím se nám nikde nepodařilo najít žádný kámen s letopočtem, což tady na většině statků je, tady to zatím nemáme. Ale uvidíme, budeme hledat dál.
0: Mikelkovo stavení je dnes kulturní památkou. My se můžeme vlastně ostatně podívat dovnitř. Tak je vidět, že se tady usilovně pracuje na obnově. Vstupujeme na dvůr a už jsme v předsíni, kde se zachovaly pozůstatky černé kuchyně. Vlastně celá.
1: Černá kuchyně se zachovala celá, sice byla pod sádrokartonem a palubkami, ale když jsme to oddělali, tak tam byla víceméně zachovalá černá kuchyně s valenou klenbou sklepa. Pecina chyběla, bylo zde velké okno, takže to jsme zpátky zazdili, pecinu dostavili a teď nás čeká vlastně obnova komína. Ale i jsme našli zajímavý výklenek, což nejprve vypadalo, jestli to není nějaká pražírna kávy nebo něco podobného, ale vypadá to, že to bylo jenom záložní topeniště na chodbě a to teďka vlastně také opravujeme.
0: My jsme teď ve světnici, která je otesaná skutečně až na kost, až na ten kámen. Díváme se průhledem směrem do střechy, chybí tady strop. Tak je to ještě běh na dlouhou trať?
1: Tak snad ta trať už se zkracuje, ale opravdu to bylo na dlouho, protože přesvědčit úředníky nejprve, pak stavební povolení, najít kvalitního tesaře na střechu. Jenom 2 roky jsme dělali střechu, protože bez použití jakéhokoliv hřebíku nebo vrutu je to všechno děláno zpátky na klasické dřevěné dubové kolíky. Krov je replika původního krovu s tím, že se zachovalo jenom kolem 30-40% původního. Zbytek je buď to z nového dřeva, z našeho lesa, anebo je to z jiných starých domů, které byly v demolici a tam jsme získali trámy.
0: Vy máte velmi vřelý vztah ke kulturnímu dědictví, k vesnické kultuře. Jaké máte úmysly s tímhle stavením? Jste velký nadšenec? Vidíte ten horizont?
1: No, já už v podstatě ani sám nevím. Určitě tady bude část expozice o Mravíně, že to bude sloužit jako muzeum, protože sbírám historické věci. Určitě tady bude nějaká menší expozice o Denívkách, jak jinak. A kdo ví, jestli sem nepůjdu na důchod, když přenecháme grunt dětem.

0: Posloucháte pořad Východočeské výlety. Putujeme krajinou okolo Pěšic, obce Řepníky. Z Mravína už jsme se s etnografkou Soňou Krátkou dostali ke kostelu svatého Vavřince v Řepníkách. Je to krásný areál, kostelík obklopuje hřbitov, dokonce je tu i dřevěná zvonice. Jde o areál z období baroka?
1: Přesně tak, je to vlastně kostel, který byl vystavený na konci 18. století ve stylu pozdního baroka, ale na stejném místě stával kostelík mnohem starší. Je zmiňovaný k roku 1350, byl filiální, později farní v době, kdy na Řepníkách vznikla i fara, která je tu dodnes. A protože ten kostel, když se sem posluchači vydají, zjistí, že je jednolodní, nemá zvonici, tak vlastně v době, kdy zanikl první kostel a vznikal druhý, který zvonici nemá, tak tady byla vybudovaná tahle ta krásná dřevěná zvonice s kamennou základnou, kde vlastně zvony zůstaly dodnes.
0: Tak pojďme dovnitř do kostela svatého Vavřince, protože já když otevřu dveře, tak hned za nimi nás vlastně čeká jedna taková unikátní záležitost, a to pozůstatek právě z toho gotického kostela, který tu kdysi stával.
1: Přesně tak, ona je to taková, nedá se říct ani malá, nenápadná věc, spíš v tom kostele svatého Vavřince je zabudovaná na nenápadném místě v takové úzké předsínce, kterou my procházíme do té hlavní lodi. A je to nádherná kamenná křtitelnice, která by měla být z toho přelomu konce románského slohu, raně gotického slohu. Je zmiňovaná v soupise památek historických okresu Vysokomítského Zdeňkem Wirthem a je to právě takový prakticky jediný doklad existence toho staršího kostela, který je znám z písemných pramenů, ale hmatatelná památka, na kterou si opravdu návštěvník, který prochází, může sáhnout, je právě jenom ta křtitelnice, která tu je.
0: Tak a my už teď vstupujeme do té hlavní lodi. Vlevo dřevěná kruchta s varhanami a naproti nám už je teď oltář, který v tom malém vesnickém kostele působí velmi monumentálně. Proč?
1: Je takový disproporční trošku. Je to oltář, který původně se nacházel v jedné z bočních lodí kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě. Ten oltář byl proměnění páně a byl přestěhován v době, kdy kostel ve Vysokém Mýtě procházel novogotickou rekonstrukcí, už byl nahrazen ten původní oltář novým, ale protože se podařilo najít uplatnění tady v Řepnickém kostele, tak ten oltář i s obrazem proměnění páně byl přestěhován sem a později ten středový obraz byl nahrazen tak, aby ladil se zasvěcením kostela svatého Vavřince obrazem svatého Vavřince.
0: Kostelnice od svatého Vavřince v Řepníkách Jaroslava Kinclová mě ještě teď zavedla do sakristie a ukázala mi dřevěný betlém, který je novodobý.
2: Který je novodobý, ale je vlastně, jsou tady všechna řepnická řemesla, která tady byla. A zdejší farnice Marie Borovcová prosila syna truhláře, protože jsme neměli betlém, tak ho prosila, jestli by prostě udělal pro Řepníky betlém. Takže on se do toho pustil a ještě s jedním kolegou, který teda dělal ještě ty figurky, mu pomáhal a všechno. Takže vlastně je to všechno z tohoto kraje a vlastně dřív, která řemesla tady byla, kovářství a ty všechny prostě, tak to tam jako zobrazil nebo věnoval to Řepnickému kostelu. A paradox je to, že to dodělal a zemřel ten syn. Takže to je takové smutné, no. Ale máme na něj krásnou vzpomínku a vždycky si ho připomínáme.
1: A já možná jenom doplním, protože ten betlém je opravdu jako velmi vydařená práce. Na to, že to dělali vlastně samouci, můžeme říct v tom betlémářství muži, kteří umí se dřevem, ale nemají znalosti těch proporcí. A mně se na tom betlému strašně líbí to, že je vlastně v horní, že je taky jako vlastně regionální, můžeme říct. Protože v horní části betléma jsou tři oválné plochy, na jedné samozřejmě betlém na té centrální, na další oválné plošce je zachycená Kunětická hora a na té třetí plošce je nejbližší hrad Košumberk, který se nachází tady vlastně na dohled ze Střemošické stráně, se na něho všichni koukají, kdo projíždí Řepníkami dál na Luži. Takže je to věc, která je novodobá, je z roku 2014, místními obyvateli vytvořená, ale takřka regionální, můžeme říct.
0: V duchu patriotismu.
1: Přesně tak.
0: No ale do adventu se ještě musíme na Betlem počkat.
1: My ho poté, co si ho prohlédneme, tak ho zpátky zakryjeme za hábitem, aby se na něho neprášilo, ale místní obyvatelé a ti, co se sem dostanou v době předvánoční, tak si ten Betlem můžou prohlédnout potom zápětí.

0: Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se pomalu blíží ke svému závěru. Se Soňou Krátkou, etnografkou Vysokomýtského muzea, jsme se z obce Řepníky přesunuli teď přes Pěšice, tedy tou zpáteční cestou směrem na obci Domoradice. Jsme v Popovci, tak to je taky stará vesnice, taky z opuky.
1: Přesně tak, stále se nacházíme v místě, která stojí na opukovém podloží, nejinak je tomu i v Popovci, který jsme navštívili proto, abychom se podívali na pozůstatky dalšího velmi starého osídlení. Jak už jsem na začátku vlastně vyprávění zmiňovala knihu Čechy prací společnou, což je vlastivěda ze začátku 20. století, taková obrovská kniha, kterou já sebou beru na přednášky, dneska jsem ji sebou na východočeské výlety nebrala, protože je opravdu veliká, tak tam se píše nejenom o té opuce, která je tady všude přítomná, ale píše se tam i o tom, že to je krajina, která byla oblíbená těmi různými zemany, aby si tu vystavili svoje sídlo, a jsou tu právě zmiňované tvrze dvě. Na Pěšicích, ty už jsme navštívili, a další na Popovci. A taková nitka pomyslná, která se proplétá všemi těmi místy, je postava loupeživého rytíře Lapky, který se jmenoval Ježíšek z Popovce, který tu vlastnil vesnice nejenom ty Pěšice, ale i Popovec, protože se zkrátka jmenoval Ježíšek z Popovce. Patřily mu i další vesnice v okolí, Domanice, Srbce a jiné, protože byl loupeživý, tak o svůj majetek přišel. Ale my toho Ježíška z Popovce známe i z míst poměrně vzdálených odsud, protože stopy po něm můžeme hledat i u Seče, kde jsou dvě zříceniny hradů a ty také patřily tomuto loupeživému rytíři.
0: A k hradům patří taky legendy. Která legenda se třeba váže s obcí Popovec, kde teď jsme?
1: Je to legenda právě o zmiňovaném Ježíkovi z Popovce, pověst, která je velmi významná v tom, že vlastně se zakládá na reálných historických informacích. Některé pověsti tolik toho reálna v sobě nemají, ale zase se vztahují například k tomu, jak dané místo přišlo ke svému názvu. Takže třeba vracíme se zpátky na začátek našeho putování do Pěšic, kde se v pověstech vypráví o další osobě, člověku, který se jmenoval Puš. Ostatně Pěšice se dříve jmenovaly Pušice. Pověsti se vztahují i k Řepníkům, které jsme navštívili v našich východočeských výletech. Zrovna v případě téhle z té vesnice je to pověst, které etnografové říkají takzvaná pohádková, protože jsou to pověsti plné pohádkových postav. Z Řepník je to vodník, který tady žil v údolí toho Řepnického potoka, nedaleko Řepník. No ale pověsti patří i k místům širokém nebo blízkém okolí. Takže například v těsné blízkosti Řepník bylo místo, které se jmenovalo Vypálenec, to je patrné na mapách. Místo, které zaniklo nějakým požárem, kde byla černá půda, a proto se tomu říkalo později Vypálenec. No a kousíček odsud jsou třeba ještě Pustiny, vesnice, která získala své jméno po morové epidemii, která zničila úplně celou vesnici, takže se jí říkalo Morovany, a později, protože to bylo pusté místo, se tomu začalo říkat podle pověsti Pustina.
0: Zbytky středověké popovské tvrze nenajdeme, je to vlastně prázdné místo, ale hezky to tu kvete.
1: Kolem Popovce se rozprostírá takzvaný Broučí důl, další místo s velmi zajímavou květenou a stromy. No a jsme v období podzimu. V této době začínají vyrůstat z země ocuny, vypadají jako takové prstíčky růžovo-fialové barvy. No a naši předci měli v oblibě nejenom pověsti, ale velmi si vážili pranostik, které vlastně vznikaly dlouhodobým sledováním počasí, jevů, a nabádali naše předky, respektive připomínali jim, kdy je dobré se věnovat nějaké činnosti na poli, v sadu, anebo kdy je dobré radši nic nedělat. No a protože je podzim a kvetou ocuny, tak se nabízí jedna krásná pranostika. Když kvetou na háče, tak se točí potáče, protože další jméno pro ten ocun je naháč nebo naháček, a poukazuje ta pranostika na období, kdy vlastně naši předci zpracovávali len a vyráběli ta vřetánka, ty potáče. No a bohužel příroda posledních let se probouzí k těmto činnostem o hodně dřív, než bývalo obvykle, takže pranostiky přestávají platit, což je případ i této pranostiky, protože dříve ty ocuny, naháče nebo naháčky se jim říká, kvetly přibližně o měsíc později.
0: Tak a to byla tečka za dnešními východočeskými výlety. Zveme vás se Soňou do přírody, protože i ta teď s blížícím se podzimem je prostě nádherná. Loučí se s vámi a někdy naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.
3: Snad je to tím, že byli jsme neskromní. Dobrý to bude zase.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Architekti představí návrh koncepce řek v Pardubicích. Policie vyšetřuje bombovou výhrušku v

0: proběhnout v neděli od 14 hodin v parku Na Špici. Od 17 pak bude následovat prezentace architektů a diskuze.
1: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehu v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Chrudim se nechá navrhnout nový most u Letního kina. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat různé varianty rekonstrukce a úpravy okolí. Podklady budou stát skoro 400 tisíc a mají být dokončené na jaře. Kriminalisti prověřují včerejší bombovou výhrušku v Hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šířením poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michála Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richterové dál pachatele hledá.
2: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a příčinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
0: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Od zítřka je výstava korunovačních klenotů otevřená i pro veřejnost. Tento týden si mohly historické insignie prohlédnout děti ze základních škol. Dnes do Vladislavského sálu mohli i nevidomí a slabozrací na speciální hmatovou prohlídku. Osahat si mohli i repliku svatováclavské koruny. Sport. Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu s Američany 1-1 na zápasy. Jiří Lehečka ve dvousetech porazil Bena Sheltona, předtím Jakub Menšík stejným poměrem prohrál s Lernem Týnem. Hokejová extraliga má na programu 6 zápasů druhého kola základní části. Pardubice nastoupily o 17:30 na ledě Litvínova. Po druhé třetině stav HC Verva Litvínov Dynamo vedeme 2-1. Počasí. Před námi je chladná noc, oblačná až zatažená, noční teploty 9 až 6 stupňů, na horách 10 až 7. Zítřek slunečný, oteplí se, polojasno až skoro jasno, denní maxima 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biojednička. To bude mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odstavené osobní auto pro defekt pneumatiky v tuto chvíli hlášené ze Svitavska, silnice 1/34 za Pomezím ve směru na Poličku, tak opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Hezky česky jste dnes přišla se slovy chálka a chálung. Je to prý oblíbené mezi mladými lidmi. Opět se tady ukazuje, že už jsme dříve narození, protože já vůbec netuším, o co jde. Jako, já bych řekl, kdybych to slyšel poprvé, chálka, to je ale chálka, jako, to je ale lenost nebo něco takového, ale to asi není ono.
2: No musím říct, že jsem se taky zeptala, protože když jsem z mládeží byla a říkali, že se těší na chálku, radši jsem se zeptala, protože jsem to z kontextu úplně nepochopila. No a už jsme tady mluvili o tom, že ti mladí se k tomu jazyku vlastně stavějí hodně tvořivě a nemají žádné zábrany, žádný konzervativismus nepěstují, takže do svého slengu zahrnují slova z různých jazyků.
1: Takže chálka je odkud?
2: Chálka je z romštiny.
1: No, teď, milí romští posluchači, vědí, my ne, nebo já ne, co je to ta chálka v romštině?
2: Dobře, v romštině chal je jídlo, jak jsem si nastudovala tedy, a tohle slovo dostalo v tom slengu ty koncovky různé.
1: Chálka, jasně, do češtiny teda převedeno jako chálka. A co ten chálung, to je to samé vlastně?
2: To samé, to takhle hravě se zachází ve slengu s přejatými slovy.
1: No, co se k nám ještě takhle dostalo, čemu bychom mohli rozumět z romštiny? Lové?
2: Lové, jasně,
1: peníze. Benga, policisté.
2: Ano.
1: Netušil jsem, že čokl je z romštiny.
2: Přesně tak, je to dokonce, říká se tomu, deargotizované slovo, protože se rozšířilo v kriminálním argotu, a jazyku tedy téhle specifické skupiny. No a pak se dostalo do širšího užívání, až do tak širšího, že vlastně ztratilo ten příznak argotický. A je to obecné slovo.
1: No a co ta dilina?
2: Dilina, hlupák, to jste určitě už slyšel.
1: Já věděl, ne, že dilina je nějaká nadávka, ale že to je přímo hlupák, to jsem nevěděl.
2: No, je to hlupák. A jinak docela, myslím si, že je známé more, jako člověče, oslovení.
1: Gáďo, člověk neromského původu.
2: Tak a docela jsem i v jedné slovenské písničce slyšela čáje jako dívka a čávo jako kluk. Takže ono to půjde postupně dál a dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Jim hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnice vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
2: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
1: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za víc než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky.
3: Na linkách číslo 1 a 2 dosud jezdí dosluhující tramvaje z 90. let minulého století. Nové tramvaje budou větší a tiší. Cestující do nich navíc nebudou muset nastupovat po schodech, takže i bezbariérové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno, místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru vás zdrží asi 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
5: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
6: a doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den.
5: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme, už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz a to téma znělo...
6: Mdloby a mžitky.
5: Ano, přijde pán k doktorovi a říká, pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela. Vodu. Honem vodu.
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? A ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale i třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šeříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková, a to může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou, to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: pro mě
8: do mozku.
0: Obyčejného člověka jsou to žíly, dobře, jsou tepny, jsou důležitější, ale je to na
8: ne,
0: krku.
8: Ne, nejsou důležitější, obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: přístupem k dalšímu povídání k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky a navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady věděli. Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, jo. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo. Vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo ne, nějaká desítka sekund?
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo. Tak
2: mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické a taky tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a
0: to dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalí lije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
0: Hmm.
2: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi, třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dva večere.

0: Dali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý typ počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti omdlel z očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole jedině, někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně. No
0: to se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že by píchal někdo špendlíkem, no. Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: A začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátko 7 leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresuje tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vezmete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě. Výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus z vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: Co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to bylo Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám někdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuji za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové. Vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražské letiště dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Kvůli poškození fasády u Šubrtovy vily podává Hrádek nad ní jsou trestní oznámení. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo Schengen.
2: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
3: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
2: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
4: Společně s cizineckou policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
2: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
1: Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení.
2: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
1: Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 utkání v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky, Ambroze, Macka a Radostu. Naopak v nominaci chybí Patrik Schick z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno. Místy mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je zdržení za Prahu směrem do Brna, na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru asi na 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Letov. První československá továrna nejen na letadla, ale i na světoznámé kajaky.
1: Znáte značku Letov?
2: Ne, vůbec.
3: Víte, že jo, komponenty anebo i letadla.
4: A to je nějaký rudý Letov, kde se...
5: Letadla.
6: Letov Letňany, no, to letadla.
7: Letov ve spojení s areálem Letov. No, myslím si, že dělají vyhlídkový let.
1: Odhadnete mi, jak dlouho na českém trhu existuje tato značka?
8: Já bych to typovala tak 50 let.
6: 150 let.
8: No tak to spočteme 50 a 20, 70, ale myslím, že víc, protože si pamatuju, že maminka s ní spolupracovala, až dělala v Ajrovce.
5: Já bych řekl, že ten Letov to bude tak prvorepubliková záležitost, takže tak 90 let.
0: Historie značky Letov je časově spjata nejen se založením samostatného Československa, ale i se vznikem československého letectví. První oficiální zmínka pochází z listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký podnik nesoucí název Letecký arzenál. Sídlil v průmyslovém paláci na výstavišti v Praze Holešovicích a jeho úkolem bylo shromažďovat a opravovat veškerý letecký materiál nacházející se na území nově vzniklého státu. Opravená letadla měla být následně využívána nejen na obranu státu, ale hlavně k budování vlastního vojenského letectva. Vedením leteckého arzenálu byl jako první pověřený kapitán Klement Adamec. Zaměstnance tehdy tvořili především nadšenci z řad různých leteckých útvarů, mechaniků a letců, kteří se vraceli z evropských bojišť zpátky do vlasti.
9: V roce 1920 se přestěhoval na letiště ve Kbelích.
10: Prozrazuje letecký odborník Jaroslav Zvěřina.
9: Kde několik let působil a od roku 1924 až dodnes firma působí v Letňanech. Letov je vlastně první leteckou továrnou v Československu. Potom, co se přestěhoval do Kbel, tak se kromě oprav začala továrna, protože tehdy už i vyráběla letadla, věnovat sériové výrobě letadel pro naši armádu a dodala armádě už v roce 1921 první sériové letouny, které byly označeny Eš-1. Ta iniciála Eš byla podle hlavního konstruktéra, inženýra Alojze Šmolíka. Ty letouny, potom vyráběné ještě v Letňanech, se dál označovaly Eš-2, Eš-3, Eš-4 a tak dál, až po bombardovací Eš-6, který ještě vznikl v roce 1923 v Letňanech a byl vyráběn sériově pro naše vojenské letectvo. Po přestěhování do Letňan, do nových prostor, které stát tam zakoupil od rodiny Černínů z Vinoře, se postavil areál vojenské továrny na letadla. Tehdy se přejmenovala továrna na vojenskou továrnu na letadla a s tímto názvem fungovala až do okupace, ale kromě tohoto oficiálního názvu firma používala od konce 20. let obchodní název Letov, což byla zkrátka letecká továrna.
10: Před několika měsíci zmizely z Vysočan v zákoutí za Kolbenovou továrnou stojící dřevěné baráky, v nichž bylo umístěno dřevoobráběcí oddělení vojenské továrny na letadla. V posledních dnech vyklizeny byly i ohyzdné boudy ve Kbelích, v nichž měl po léta týž závod umístěny kovodílny. Vše toto přestěhovalo se postupně do Letňan, kde byl pro pracovny závodu vystavěn nový krásný objekt, jedinečný svého druhu ve střední Evropě. Kdo vyšlape serpentinu Vysočanskou a octne se na pláni Kbelské, vidí z dálky před obcí Letňany rozložitou budovu vojenské továrny na letadla, již dominuje kopulový střed dílenského objektu. Továrna je rozložena na prostoru cirka 26 hektarů bývalých polí Černínu Vinořských. Časopis letectví 1925.
9: V Letňanech se výroba rozvinula, bylo tam dostatek vhodných prostor a i se zvyšoval počet zaměstnanců. Vyráběly se kromě vojenských letounů i některé letouny civilní, školní. Byl pokus i o dopravní letoun, ten se jmenoval Eš-32. Bohužel ten pokus příliš úspěšný nebyl. Nicméně Letov byl díky hlavnímu konstruktéru Šmolíkovi průkopníkem celokovových konstrukcí v našem letectví. A právě to, že se uplatňovaly ty konstrukce poprvé, přinášelo někdy problémy a to se vymstilo například u toho typu Eš-32. Do války Letov vyrobil několik set letadel a ta výroba skončila těsně po okupaci.
0: Významnou osobností, která stála nejdéle v čele československé vojenské továrny na letadla Letov, byl podplukovník inženýr Antonín Julínek. 15. února roku 1929 byl, tehdy ještě v hodnosti majora, pověřený funkcí vrchního ředitele, pro kterou splňoval nezbytné předpoklady. Nejenže byl bohatě jazykově vybaven, ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu, ale měl i organizační schopnosti a zkušenosti ze zahraničních stáží, například ve Fordových automobilových závodech v americkém Detroitu. Velké úsilí věnoval neustálému zlepšování organizace továrny, udržování zaměstnanosti a také propagaci výrobků firmy Letov. Rok po svém nástupu dokonce založil v Letovu první tovární učňovskou školu v československém leteckém průmyslu. Využil zde vlastní zkušenosti z dob, kdy sám, co by učitel, působil na vojenském automobilovém učilišti v Praze. Budoucí letecké mechaniky sám přijímal a na konci školní docházky byl přítomný jejich slavnostnímu vyřazování. V roce 1921 obdržel za vzorné vedení učiliště pochvalné uznání Ministerstva národní obrany. V soukromí byl Antonín Julínek nesmírně tichý, citlivý a klidný člověk. Ve 30. letech pořádal ve svém bytě sobotní setkání osobností z různých významných kulturních, vědních či průmyslových oborů. Do politického života se nikdy nezapojoval, protože ctil požadavky kladené na důstojníky prvorepublikové československé armády. 30. listopadu 1941 byl německou správní radou z funkce vrchního ředitele propuštěn.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová hospodářská krize ve 30. letech se nevyhnula ani československým leteckým továrnám. Zahraniční zakázky klesaly a ubývalo i objednávek Ministerstva národní obrany. Aby Letov nemusel přejít k propouštění svých zaměstnanců, zařadil do své výroby takzvaný doplňkový program. V truhlárně byla například zavedena výroba později světoznámých kajaků značky Letov. Vyráběly se kajaky pro jednu nebo dvě osoby a také kajaky skládací. S jejich výrobou se pokračovalo i po skončení krize.
2: Dne 8. srpna odstartoval z pražského letiště známý náš rekordman, podplukovník Jaroslav Skála k letu do Tokia. Let je organizován továrnou Letov na Šmolíkově letounu Š-16. Letce doprovází mechanik Matěj Taufr. Podle programu má let býti proveden v etapách Praha-Moskva, Kazaň, Omsk, Krasnojarsk, Čita, Mukden, Heijo, Tokio. Zpáteční cesta předpokládá se podle téhož programu. Projektová cesta Praha, Tokio Praha měří celkem až 23 000 km. Časopis letectví 1927.
1: Z historie víme, že Jaroslav Skála s mechanikem Matějem Tauferem na zpáteční cestě museli nouzově přistát v Tajze a do vlasti se vrátili vlakem. Ale i tak to byl pro firmu Letov a její letouny řady Eš obrovský úspěch. O rok později zadalo dokonce naše letectvo Letovu zakázku na sériovou výrobu 89 kusů letounů Eš-16. Letadla této řady totiž patřila díky své spolehlivosti a odolné konstrukci k nejlepším letounům své doby a přispěla významnou měrou k dobré pověsti našeho leteckého průmyslu ve světě.

0: Další významný úspěch zaznamenala firma v roce 1933, kdy její tovární halu opustila nová stíhačka Ash 231. Byl to jednomístný dvouplošník s celokovovou konstrukcí, kdy křídla, ocasní plochy a zadní část trupu byly potaženy plátnem. Nakonec se 231 vyrobilo 25 kusů. Z hlediska leteckého vývoje a výroby bylo předválečné období pro Letov velmi úspěšným. Přijímali se stále noví zaměstnanci a dělníci pracovali 11 hodin denně, včetně soboty. Například v roce 1937 bylo vyrobeno 143 nových letounů a 93 letadel bylo opraveno. V témže roce spatřil světlo světa i známý Větroň Luňák. Skvétající podnik začaly brzdit politické události.
1: Během druhé světové války byl Letov začleněn do německého válečného průmyslu a spadal pod koncern Junkers, který měl hlavní sídlo v Dessau v Německu. Výroba se neprováděla zpočátku, se jednalo o opravy německých letadel. Nejprve to byly typy Junkers 34, 52, 86 a v roce 1944 byla zavedena sériová výroba cvičných letounů Arado AR-96, které v té době již vyráběla také letňanská Avie. Takže Letov se připojil a dodával tyto letouny pro potřeby německého letectva a tato výroba fungovala až do posledních dnů války.
0: Osvobozenou továrnu v Letňanech převzala v květnu sovětská armáda, ale už 25. května 1945 ji zvláštním dekretem předala do vlastnictví Československé republiky.
2: Vojenská správa Sovětského svazu předala zpět Československé republice do ochrany závod vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. O tom bylo vedení podniku Letov uvědoměno ministerstvem průmyslu výnosem ze dne 29. května 1945. Závod v Letňanech byl bývalou německou správou decentralizován a jeho strojové zařízení a sklady materiálu přemístěny do různých míst, která jsou vyjmenována v prozatímních potvrzení ruského vojenského velitele města Prahy ze dne 17. května tohoto roku. Vojenský velitel města Prahy potvrzuje proto tímto, že závod je integrální částí podniku Vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. Zařízením a sklady materiálu může tedy ústřední správa vojenské továrny na letadla Letov volně disponovat. Za vojenského velitele města Prahy, Praha, 1. června 1945.
0: Z vděčnosti za osvobození požádali zaměstnanci na zvláštní schůzi, zdali nemůže být přejmenována na Rudý Letov. Toto označení nesla továrna až do ledna roku 1990. Za války bylo do továrny nuceně nasazeno velké množství dělníků, což se po jejím skončení jevilo jako veliký problém. Letecké firmy hledaly pro své zaměstnance uplatnění, hledaly výrobní programy a určitým řešením se v té době stala takzvaná dvouletka. Dvouletý plán na obnovu národního hospodářství, který byl vypsán na léta 47 a 48, přinesl Letovu s firmou Walter v pražských Jinonicích svěření výroby lidového automobilu Aero Minor. Valtrovka vyráběla podvozky a motory a Letov karosérie a následně i auta kompletoval. Pro Letov to byla výroba značně nezvyklá, ale i tak se do roku 1950 vyrobilo přes 14 000 kusů. S Minory se Rudý Letov účastnil i několika automobilových závodů a soutěží, cílových i etapových jízd a samozřejmě i soutěží zahraničních. Známý cestovatel, spisovatel a vášnivý automobilista František Alexander Elstner projel s Minorem bez defektu napříč celou Afrikou.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po roce 1948 nastalo opět období, kdy se Letov vrací k letecké výrobě. Všechny ty nouzové programy, které byly po válce, byly opuštěny. Výroba Kluzáku, Luňák byla zastavena. A Letov dostal za úkol vyrábět sovětská stíhací letadla. Avie v té době dostala za úkol vyrábět bitevní letouny IL-10, u nás označované B-33. A Letov po počátečních váháních a v takovém nezrovna šťastném výběru typu, kdy nejprve to měl být jak 17, potom jak 23, tak dostal za úkol zavést sériovou výrobu tehdy špičkového stíhacího letounu MiG-15. Letov skutečně prvních asi 150 letounů vyrobil a pak ta výroba finálně byla převedena do nového závodu, který to byl pobočný závod Letova, byl postaven ve Vorochodech. Ve Vorochodech od roku 1953 potom probíhala finalizace a Letov rokem 1953 ztrácí pozici finálního výrobce letadel a už se potom soustřeďuje jenom na výrobu částí, zejména křídel, nádrží, ocasních ploch. To byly ty hlavní výrobky, kterými Letov potom přispíval do té letecké výroby. Toto ještě bylo trošku obohaceno koncem 50. let tím, že Letov se podílel na výrobě prototypu cvičného letounu L-29 Delfín. Jehož výroba potom běžela, myslím, finální výroba v Aeru Vorochody, později druhá finální linka byla spuštěna i v letu Kunovice. A Letov vyráběl tentokrát tedy ne křídla, ale zadní části trupu pro tyto letouny. A ty dodával oběma finálním závodům, jak v Kunovicích, tak ve Vorochodech. Mimo to se po skončení výroby typu MiG-15 zavedla ještě výroba licenční sovětských stíhacích letounů MiG-21, což byly dvoumachové stroje. Těch se vyrobilo do roku 72 asi 190 kusů. Takže 60. léta byla ve znamení výroby Delfínů a MiG-21 a Letov v polovině 60. let přijal nový program a sice byl zapojen do výroby letových simulátorů, což byla velmi významná záležitost, protože se jednalo o program poměrně ziskový, s vysokou mírou přidané hodnoty a ten program Letov udržoval prakticky až do poloviny 90. let, kdy tvořil významnou součást výrobního programu, který po výběhu typu L-29, což bylo v roce 73, byl nahrazen typem L-39 Albatros a Letov pro Albatrosy Aeru Vodochody, to už byl jediný finalista v té době, dodával ocasní plochy a křídla. Ty simulátory pro L-29 nahradil potom ve výrobním programu simulátor L-39. Ten už byl plně vyvinut v Letovu, protože ten první simulátor pro letouny L-29 vyvinul ještě výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech. Ale od začátku 70. let převzal vývoj Letov a další typy už vyvíjeli konstruktéři Letova. Postupně se vyráběly simulátory i pro malé dopravní letouny L-410 Turbolet, nebo se na požadavek sovětského zákazníka vyráběly i simulátory pro letoun MiG-21 BIS a v úplném závěru se ještě vyrobilo několik simulátorů pro letouny Antonov 28, které se licenčně vyráběly v Polsku.
2: Jedna z dalších reorganizací československého leteckého průmyslu, tentokrát v roce 1949, se nevyhnula ani Rudému Letovu. Ten byl zpět vyčleněn z leteckých závodů Národní podnik a svůj název si ponechal do roku 1951, kdy byl na 3 měsíce přejmenován na letecké závody Rudolfa Slánského. Staronová značka Rudý Letov vydržela následujících 10 let, to je do roku 1961, kdy byla továrna přejmenována na Středočeské strojírny Letňany Národní podnik. Na žádost zaměstnanců získala v roce 1968 továrna jméno Letov, oficiálně Letov Národní podnik, nositel Řádu republiky. Ale jen do doby postupující normalizace, kdy se opět vrátila ke jménu Rudý Letov.
1: Po roce 89 došlo k totální změně, vyvolané jednak politickými událostmi, ale došlo prakticky ze dne na den k rozpadu největšího trhu, což byl sovětský trh. Tam ty dodávky poklesly během roku takřka na nulu. A Letov i Aerovodochody si hledali nové výrobní programy, zatímco Aerovodochody se zpočátku drželo ještě myšlenky vyrábět a vyvážet cvičné letouny a cvičně bojové letouny do jiných zemí. Tak Letov se soustředil na konverzi na civilní leteckou výrobu a navázal spolupráci s firmami Pilatus na výrobě draků malých transportních letounů PC-6 Turboporter. A navázal spolupráci s německou firmou Messerschmitt Bellkopf Blohm ve výrobě nouzových dveří pro letoun Airbus A321. To zajistilo Letovu přístup k novým technologiím, zavedly se nové metody řízení jakosti, čili firmě to dost pomohlo, tyhle ty programy. A díky nim přežila to kritické období 90. let. Přesto tehdejší akcionáři, kterými byly banky, to byla jedna z takových negativních věcí, že o bytí a nebytí průmyslových podniků tehdy rozhodovali lidé z bank, kteří neměli o tom průmyslu moc velké znalosti, tak nařídili, aby se udržovala ta výrobní schopnost letounů L-39 a pozdějšího typu L-59, což Letov finančně vyčerpávalo a došlo to tak daleko, že Letov v roce 1997 dospěl do konkurzu. Ten konkurz byl tvrdý, firma se rozpadla se na několik samostatných společností, nicméně to firmu ozdravilo a největší společnost, která pokračovala v letecké výrobě a pokračovala právě ve výrobě těch nouzových dveří, byla firma Letov letecká výroba, která vznikla v roce 1997. A tato firma dál tedy vyráběla ty nouzové dveře. Samozřejmě počet zaměstnanců Letov v roce 89 jich měl 2400, tato firma jich měla 200 po tom, co vznikla. Ale dělala tuto výrobu, dělala ještě nějaké díly pro Aerovodochody a hledal správce konkurzní podstaty, hledal, komu by ty jednotlivé firmy, které vznikly rozpadem bývalého Letova, prodal. Tak firmu Letov letecká výroba se podařilo prodat francouzské firmě Lateker, která sídlí v Toulouse v jižní Francii. A tato firma shodou okolností také vyráběla dveře do dopravních letadel, takže jí to naprosto přesně zapadlo do jejich plánů. To, že Letov už něco takového dělal, už byl na té úrovni těch vyspělých západních firm. Takže po krátkém váhání Letov leteckou výrobu v roce 2000 koupila. A začala masivně investovat, zaváděla další výrobní programy a počet zaměstnanců rostl v této firmě. Tato firma je také vlastníkem ochranné známky Letov, čili je takovým přímým pokračovatelem. Protože však firma Lateker má více poboček po světě, má je v Brazílii, ve Spojených státech, v Severní Africe, tak z důvodu obchodních své firmy začala přejmenovávat. A firma Letov letecká výroba byla v roce 2014 přejmenována Lateker Czech Republic. A pod tímto názvem stále v Letňanech působí, má už téměř 1000 zaměstnanců a je významným výrobcem dveří pro dopravní letouny a největší výrobní společnosti Lateker.
2: Kromě výroby začal měnit svoji podobu i tovární areál. Část areálu s velkými halami odkoupila společnost, která zde zřídila filmové ateliéry. Uprostřed areálu začaly vznikat velké skladové a kancelářské prostory a areál se tak postupně změnil na otevřenou multifunkční obchodní a průmyslovou zónu. Letecká výroba tu ale naštěstí i po 100 letech má svoje nezastupitelné místo.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas, zprávy.
6: 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
7: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
6: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
8: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
6: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem

0: Je to mega hustý a zajímavý.
1: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
0: Z těch předmětů asi ty kameny.
2: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno a místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Kolona se tvoří na D1 v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se za sjezdem na výstaviště na 192. kilometru. Kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Držíte se asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už je tady divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradcí Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze. Rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, oni přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl, myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musí ten pan Plachý na mě koukat, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu, ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan režisér Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno, obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machonin napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být na jevišti Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřinku Šejbalou, Vlastu Fabiánům a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem vám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladej klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni, jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysypaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakia a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepadl prapodivný smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je... Bohužel na tom bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport České 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý. A že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel, Munzer, a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidma, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil, dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindráku a dočtete, že jste tohle a tamhle to a tak dále, jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále, ale to už tak je s tím, to by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, on taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budem odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecký ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla, tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka, prosím.
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisérem, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak by to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu a to a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejem si Vánoce, půjdeme domů a on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady účinkujete. A to já už jsem. Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu, jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mi, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin byl se, trápím se, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dill, mladší, ještě nalíčený takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no, no nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušný člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel, a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 30 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsakl. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, ba že i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě se mi udělal chlapák, panu, tak to už je sakra, teď musím zarvat a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Jsem se nadechl a říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi mi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech. Tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala, prostě, panu zá, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já, pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhýho. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixi. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napadlo. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano, namixovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

sadinicitu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka píšu, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kterou je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem na ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok uměňoval autora nejlepší prozy, fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku, pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje. A teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal jsem mu pusu. On se tak byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potíži, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud možno, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst. Zámec, on si srpnové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
3: A v srpnu jste točili v Chlumu taky na konci léta?
2: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Plesky nebo...
3: Čapkové povídky.
2: No, tak...
3: Agent Pištora.
2: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu, marmelády a zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František si takhle zotočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádhera. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjčat, ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho, ty ženy, až tak on zep, jo. Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, jako zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali, on se nechal, podíval ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopí a po mně tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský řval, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty spouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
3: No mám tady, kdo ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
2: A při jednom takovým, jednou já jak seš na tom zítra s časem, já povím, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Jsem zase tramvají jel do Holešovice, přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamatuju, tak jsem zajedal, víš, na jarmu asi tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A pak jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se tady do Hrubinové oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. A před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takový. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka, víš, která v Romanci je babička. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam podvečer a jeli jsme do Prahy. Asi za tři dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová povídá, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. Mám opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to se zase neříká. Jo, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když vidíš, že Glika zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. Vrta. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, který bych to dal a tohle. Ona na starý kolena tedy paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básník. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět.
3: No,
2: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
3: to jak to
2: ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nebezpečná.
4: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknu, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbůh, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánvečnou slávu, říkával:
5: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
4: Tančit neumím, mějte se.
6: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

0: když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující 2 hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat. Na začátek si dovolím připomínku jednoho výročí. První vesmírnou turistkou se před rovnými 20 lety stala Američanka iránského původu Anuše Ansariová, která spolu se dvěma astronauty odstartovala v ruské lodi Sojuz k mezinárodní kosmické stanici. Takhle daleko a takhle vysoko se asi dostane málo kdo z nás. Ale přece jenom bychom se v tomto duchu mohli vrátit k vaší první cestě letadlem. Možná, že jsou mezi vámi tací, kteří si dobu, kdy cestování letadlem bylo, řekněme, určitou výsadou, ještě pamatují. A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy, vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší 1 hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tenhle webový, na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio Noční linky má obvyklé číslo 731 800 900. No a já si o tom, jak jste se cítili při vaší první cestě letadlem, o tom, co vše se při ní stalo, budu rád povídat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu a dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo někdy aj ju posluchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roků.
0: Vážně? Takže ještě s bratry Wrightovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: LET Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, to tam bylo C5, C104. No a tož jedenkrát také. To tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika, první mašina z nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozují v letadle. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nýbrd, se jmenoval. No a to, že nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, tož přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď jsem udělal nějaký takový drobný kompliment, no a to, že odbrátil to letadlo hore nohama. No tak, ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem. No a tož potom, jak se mnou přistál, to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
0: Jo. No. A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy. Že?
1: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem... No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb zaletovací, tak pilot takový, myslím, měl 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom v sériově vyráběli aj jako školní větroň dvoumístní Pionýr, se to jmenovalo. No tak jo, dobré, zasedla.

0: když byl první let, tak do toho letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
1: Ano, ano.
0: To byl, a ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
1: Jak vám u toho bylo, Boženko?
0: Dobře, no jo. Já jsem, mě to není fajn. No a tož potom, jak když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to nám povím. To jsem potom dělala v novém závodě už na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OK, KDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož si říkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno a letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněze, já jsem měla 880 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
1: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
0: To však to byla, no tak to jsem si já na to musela šetřit. Hmm. No a teď znova pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trench coat. No parády jsem jim dadila, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě vám to můžu říct, třetí to byl daleký let, to jsme jezdili s manželem 87. roku, ne 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, týma keramickýma obkladačkama ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušambe, no v Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará minarety, medresy. A ještě co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
1: No máte zážitků na rozdávání.
0: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
1: No je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře, nebo parašutista.
0: Ano, Kunovi z toho vyskakovali. Napřed byli Sible, ale potom za to už měli odžité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10. A to aj tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušambe. Kam jsme to mi letěli? Do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda? Jak jsme vyletěli v tom Dušambe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojánce dvě aerovky v letu vyrobené.
1: Takže naše česká stopa.
0: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
1: Mm-hmm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé v letadle.
0: No určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je. Že?
1: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bikru. To je typ letadla. To je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bikry vyráběl jako Zlín Z381?
0: Oni měli Zlínky, oni potom začali dělat jak když čtyři trenéry.
1: Ano.
0: Otrokovicích, víte?
1: Ano, 4-2-6.
0: Ale ty Bikry, pane kapitánčiku, ty Bikry, to byl jak když kořistní materiál.
1: Ano, to bylo vlastně původně německé letadlo. No. Dvoumístné, no, jednomotorové, no. Dolnoplošník, že jo?
0: Ano, dolnoplošník. Tak, a potom nebyl hornoplošník, nebyl žádný až R410.
1: No tak, vy nebo se v tom
0: nebo
1: vyznáte.
0: Nebo R200, Morava, já už, ale myslím...
1: Ne, Morava byla dolnoplošník.
0: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
1: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuji za tyhle vaše zážitky, které jste všem, kteří poslouchají.
0: Měla jsem štěstí, že jsem byla první dneska, no.
1: Je to
0: měla
1: tak?
0: Měla jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a... Těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
0: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
1: Chviličku si dovolím.
0: Mějte
1: se.
0: Tak se mějte.
1: Dobrou noc.
0: Do počutia.
1: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? Při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním, či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje, anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psal rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo mi 8 let v roce 72 a vyletěla jsem do Burgasu a byly opravdu strašidelné turbulence, které jsem od té doby nikdy nezažila. Absolvovala jsem asi 50 letů odhadem dosud a letušky zvracely i letušky, jenom já jsem nezvracela.
0: A to je co říct.
1: Ale já jsem od té doby chtěla být letuškou, protože se mi velice líbily, to jsou krásné ženy, že jo, no, dávali tehdy bonbonky na začátku před startem a protože vlastně v době, kdy jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
0: To mi zatajili tohle.
1: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy je do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice. A tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky, teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89, jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu, a teď hlásí pilot, právě letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stevarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říkala, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si, data 10. prosince 89 mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě, no a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, protože pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizice přečetla, že to byl slavný filmový producent z australské společnosti filmové, takže
0: teda Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
1: no
0: moc
1: ne,
0: hezké.
1: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila. Teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízký, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzi o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
0: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem?
1: No.
0: Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
1: Asi až příští rok na jaře.
0: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Moniko, moc krát vám děkuju.
1: A všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
0: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/linka a pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900 a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974, mě bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k ním. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, řekněme dovolené.
1: 5 let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, to je jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávají elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. Mm-hmm. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřské. Mm-hmm. Mě bylo 5 let, bylo to v roce 64. Mm-hmm. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu dva motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění, jo. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídelný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli a až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Budgasu nebo někam z té Sofie, tím tou místní, jejich Balkantum nebo co se to jmenovalo, jel 14, což byla vlastně Dakota, jako byste ano, říct, ano. Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednost, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už byl jakoby další doba, to už byla doba teenagerů, to znamená rok, byl to rok 79, tak jsem, mě bylo 6, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekl, že musí mít nějaké povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaně odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, věc se podělal Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostanu, samozřejmě teďko. A, takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byl provozován v Bratislavi a já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem tam počkal na letadlo, který letělo, říkám, za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiný ceny, jo. No a pak pravda. Nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a teďko, co teďko máme za letadlo, ale to první si pamatuju jako úplně, jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem se klidně, ještě jsem je vzala sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. No, za letu, normálně.
0: To už dnes těžko někdo zakusí.
1: Jasné, ale tak to, tak tuto, takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18,
1: ano.
0: IL-14
1: a
0: potom se
1: IL-18. Ještě,
0: a IL-18, ano. Tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země no. Ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh ještě, na podobné téma.
1: Ještě si můžu takový takovou vsuvku. To si pamatuju z té Moskvy, kdy jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem. Tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jen čaj po té cestě, co si pamatuju. Mm-hmm. Ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam Gota několikrát za sebou. To bylo taky fajn docela, to by se říct. Taky bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naschle.
0: Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz / linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala se 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty a zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točili, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roků a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, to bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom, aby ti řeknu dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, když se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu, já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky, no tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít Česko s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly, tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na Malorku nebo na Krétu různými letadly. A pro mě to byl takový zážitek, že já jsem se víc těšila na ten let letadlem, než na tu dovolenou, jako jo. A pamatuju si, jak jsme s mužem sedli to letadlo, teď to letadlo se takhle rozjelo, sedělo po té plošině, teď se zastavilo, teď se začalo předutočit ty vrtule, teď se to najednou začalo zbedat, ty podvozky dolů, že nahoru můj muž se vždycky křižoval a já říkám, to byl pro mě největší zážitek. Já jsem se nahoře lepší cítila, než když byla dole auto nebo cokoliv. To bylo moje, milovala jsem letadla, když jsem nějakou dobu byla v Praze, tak jsem na Ruzinském letišti jsem to sledovala, jak to odlítává tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
0: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
1: No, víte, že je to možný, to je asi možné, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte. To je možné, že jsem byla ptákem.
0: To je možné.
1: To je fakt možné.
0: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě bude jako lidi dělat srandu. Ale ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Vy jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
1: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak 51, nějak. Já jsem 40. ročník. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam se byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
0: Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200,
1: To já jsem měla 6-7, takže mi mohlo být tak, to by mohlo být 52, 53 ročník, tak nějak to mohlo být.
0: Tak v tom
1: 57
0: případě
1: asi už ne. To už ne.
0: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Beaker, který už tady
1: to
0: taky
1: nevím.
0: Zazněl. Ale to nevadí.
1: To jsem se nevyznala.
0: Ne, to je v pořádku. Já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
1: No, mě by to taky zajímalo, to nevím.
0: I tak ale děkuju tak za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
1: Jo, dobře. Naslyšenou. Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
0: Na shledanou. Poprvé v letadle. téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal: domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuju, Aleš, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu, nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i tři sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. A když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Vypaské Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z toho těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bezmotorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale se skočil padákem. Čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. No tam jsem udělal 8 ze skoku celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mi potom dali dělat taky palubního technika, tam mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných, no a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k Československým aerolíním jako staniční mechanik. No a tam už potom to bylo, co jsem mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u aerolíní potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dále. Takže to můžu vám akorát říct, to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte, promiňte, Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, my říkám, zavírejte dveře, táhneme na 90. A už s tím pochodováním je to horší. Kam je syn doveze, tak ten je taky v důchodě, takže tady bydlíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeji vám krásný zbytek září.
1: No, říkám, nalítaný ho pan potom jako dostali. To už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz/lomítko linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo zelo vepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny. Ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026, noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav, tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé dvě hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To první je od Aleny. Popíšu takovou perličku, která se asi taky ledaskomu nepodaří. Moje sestřenice letěla letadlem do Ameriky, tedy nevím, zda to bylo poprvé. Je to už taky hodně let. No a protože se mohlo do kokpitu, tedy tehdy se mohlo do kokpitu za piloty, tak se tam šla podívat a jak se říká, slovo dalo slovo a tak se zapovídala s pilotem, že ji pozval na rande. A byla z toho láska jako trám, v Americe zůstala a taky se za toho pilota vdala a v Americe žije teď v New Yorku. Děkuju, Aleno. A Hanka z východních Čech, ta je, řekněme, z pomyslného druhého konce těch příběhů na téma Poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych nikam neletěla. Ty pocity mě úplně vyléčily. Zdravím vás, píšu poprvé. Hanko, já doufám, že ne naposledy, že třeba některé z příštích témat noční linky se vám bude zamlouvat natolik, že se znovu ozvete. No ale když se teď ozvete na 731 800 900, tak můžete říct, jaké bylo to vaše letecké poprvé. Ptám se, kdo je na telefonu. Vítám vás ve vysílání, tady Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zuzana z Pardubic. Zdravím
0: večer.
1: Všechny.
0: Paní Zuzano, prosím, vypněte rozhlasový přijímač, který tam
1: udělala,
0: máte.
1: Ano,
0: děkuju.
1: Ano,
0: já totiž vždycky všem, které přijmu na zmíněné telefonní lince, říkám, že vysílání pustíme rovnou do telefonu, takže není nutné mít, ba naopak, je nežádoucí mít puštěné rádio. Dělá to zpětnou vazbu. Tak a teď už jste na řadě se svým příběhem na téma Poprvé v letadle.
1: Tak poprvé jsem letěla v letadle

0: vlastně Aero AE 45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl Aeroklub v Liberci k používání dopravy osob. Prostě tomu vyhlídkovému letu.
1: Ano, takové,
0: sloužil.
1: Takové aero, tak si předchůdce L200 Morava. Ano, Aero AE 45 od roku 48, no. Praví Wikipedie, že se vyrábilo.
0: Ano, takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu. To jsem dostala za odměnu v práci. A to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad. A v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující a museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé půlce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
1: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
0: No. No, taky jsem narozená v první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda a teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
1: Akorát už to nemá tolik vrtulí ta letadla, že?
0: No.
1: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
0: Před týdnem.
1: Před týdnem. A kde jste byla?
0: Na Korfu jsme byli.
1: Yeah. Tak to je jediný řecký ostrov, tedy jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
0: Děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Hezkou noc, vysílání. Dobrou noc.
1: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých cestách povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli, jaké to bylo to vaše poprvé v letadle. A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz/linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. Můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Mm-hmm. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let, já jsem byla vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže, myslím, že to byla soutěž SNP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já se vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly od dvě čísla větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala nebo dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Ferofenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám to, když jsme letěli Dakotou a bylo tam oddělení, kde seděli asi 4 ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem toužila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci spolání byli na nějaký žurnalistický fakultě. A když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi, mm-hmm, a jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vlítla a já jsem nevěděla, že to je paní Remková, a tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na 3 doby.
1: Možná i neslušných slov. A pak teprve jsem se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do tanečních, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví, chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo.
0: Já 15, vím, 16, já si
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuju za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz/linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek. A to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří létají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz/linka a Pavle, já vám doporučuji, dívejte se radši na jiný dokumenty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. Prozatím jste slyšeli 7 příběhů našich posluchačů, kteří zatelefonovali na 731 800 900 a měli hold štěstí, dovolali se. Ale s tím osmým mi teď přichází někdo pomoct. Vlastně bych mohl říct, že povinnost přečíst jeho vzkaz, to, co už napsal na rozhlas.cz lomítko linka, ze mě sejmul autor psaného příspěvku František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás zdravím v rozhlase a posluchače u rádia.
0: Já vás taky zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu.
1: Nemám. No,
0: je tam dost ozvěna, ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem letěl, pane Borku, asi 3x v letadle.
0: Poprvé. Dobře, ale poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mi bylo 6 roků, asi tak 6 roků, bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťkuj bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka na mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, no to žije, a tak nás tam vzal, tam tomu, ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo, a tam byl takový letecký den a tam prostě nás posadili takového toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a vidím jako kluci. Já tam v té boku, jak bývala tapecinu nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se do, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
0: Jste ucpával jste Větroně, jo?
1: ale my jsme letěli motorovým. Ten
0: jo takhle,
1: na Větroně.
0: Jo tak, aha, no. Já to špatně pochopil, moje chyba.
1: No. A po druhý to už bylo někdy 58, 59 jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam se švagrem a tak na Vánoce říkám, který poletíme letadlem do Brna, jo? Tak jsme si koupili letenky, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, nevím, jestli to jmenovalo Kotva nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a na letišti tam dá takový, ten Iluši nějaký, asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Zen, že jsme nad Brnem, jo, a to je to kulatý, to bylo pěkně vidět. Tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady u Medlova práškoval dvojplošník, takhle práškovací letadlo zkrátka, jo. Mm-hmm. A oni, ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový za peníze samozřejmě, to jsme vždycky to zaplatili a dělali nám takový výlet, no, svezli nás v letadle na Židlochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já, manželko a naše dvě děti. A to bylo tak někdy v sobotu, kdy oni nějak moc nepláčkovali, ale tak si tam, myslím, přivíděli, protože jsme jim to platili, tady tyto lety.
0: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
1: No, a takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to. Hmm. Čekali jsme maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic letělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže a na nějakou informaci, jo. No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky a ještě jsem byl ve věži v Brně, v Tuřanech, tam jsem byl nějak pracovně. No, a tak tam jsem taky byl takové zvědavé, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna odletěl nějaký letadílko a já říkám, kde to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
0: Jo, no. Jo.
1: Tak,
0: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
1: A tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějaký Japonci, když lítají přes na Brno, nad Brnem, jak oznamují legračně Židochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumí říct, jo, kde
0: jak to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
1: No tak Židnokovit bylo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to, to je taková jedna zajímavá, co on mě řekl, jo.
0: Rozumím.
1: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
0: No
1: jo,
0: tak ona čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš troj příběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já děkuju moc, že jste vzal, dobrou noc.
0: Poprvé v letadle, jaké to bylo, kdy to bylo, co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer, dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, ani jsem, to bylo jako překvapení a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zalehaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, náhodou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO, tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly a ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No tam já to tam znám, protože vždycky, když letím na Levkáru, tak máme mezipřistání v Ostravě. Takže vím, jak no, to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom jsme Vyskra taky letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nádraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční u toho mojího manžela, on říkal, znám. A jak, co říkáš na Baník? Tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam spali, teda byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na, počkejte, Bílá labuť. Jo. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a i, no to bylo aj trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme si odjeli, že?
0: No tak svadebčani
1: no,
0: přece.
1: Už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám, no.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni. Ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady na dovolené se mnou a vždycky. Mami, jedeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak a mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Mockrát vám děkuji, paní Jarmilo, a nashledanou. Noční linka na téma poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude, třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdo si se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také jsem musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitanček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: No, dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, když jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim, to bylo na přelomu srpna září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovýma Varama a nad Prahou nás zastihla nějaká bouře velká. Po křídlech lítaly blesky. Jako. Letadlo se kroutilo. Teď se otvíraly ty schránky nahoře, jak jsou nad sedadlama. Padaly z toho zavazadla. No, ale trvalo to jenom chviličku, jako jo. Ale bylo to děsně nepříjemný teda, no. Pak jsme proletěli a kapitán nebo letušky říkali, už je všechno v pořádku. A řeknu vám, nebyl to příjemný zážitek teda.
0: No teda já vám povím, Láďo, jestli teď poslouchá někdo, kdo má teprve tu první cestu letadlem před sebou, tak ho moc nemotivujeme.
1: Ale to byly začátky, já nevím, jak dneska už je to třeba jiný, jako no.
0: No tak bouřky jsou pořád, to se může vždycky stát.
1: No, řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovaly, nebylo to příjemný, ale ono to, do toho letadla neuhodí, že jo?
0: Protože no tak,
1: není uvedněný, jako.
0: Ano, ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce. A tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak. No.
0: Tam turbovrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 140.
1: Takhle to bylo, člověk si nemohl vybírat, že jo?
0: No to je jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No. Třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo, přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuji za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz/linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem. A moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba. Konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz/linka uvidíte. Ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi TU-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bonbony, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní. I za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bonbony, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo. Tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: cítím.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. A vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech, a to z Prahy do Berlína, a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pitlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře, a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma Poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
2: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
1: Brzké.
2: Všechny zdravím vás, posluchače i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou. Jako. A sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou, a zaplatila nám to dcera, a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla, a tolikátýho letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdá, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A teď začalo při tom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme s dcerou a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
1: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
2: Ano, tak, všechno. Tak. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózně, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli tři vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
1: Ano, ano, ano.
2: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno bylo v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, že já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila. Já jsem totiž, jako mám den narozenin toho 25. května. A když byl pořád pryč, respektive jenom se vzdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš. To bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu, a takže tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No, houbelec. On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli, až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho, ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
1: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot. Tak to buďte rádi, že vás při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to, musel jsem to říct. No. Děkuji vám moc krát, Viki.
2: Ale ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
1: To už si i juchal, že jo?
2: Jo, ano.
1: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Viki. Naslyšenou.
2: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
1: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitanček a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: Man var nog blåfjäll.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat! Alibot!
4: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
3: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak... Ale teď už bychom měli říci... Co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
6: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
6: Sňaš legraci bez hudby?
4: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
1: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
2: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
2: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
1: Já teda musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
2: To máš dobrý.
1: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
3: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
4: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
3: To je džínová bunda.
4: Je tak. Džíska.
3: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
4: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
3: Jasně, no. Ale já mám...
4: Džínová tak... bunda, samozřejmě.
5: Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
3: nemohli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
4: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhletu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahleta věta mi přímo v hlavě svítí, to
7: no, mě dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Já.
7: Ono to bude hezky navazovat,
6: já,
7: jo,
6: to je, to je ono.
7: S příchodem, přijď mi.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchod.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo,

0: Hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. No to jsou takový ty krátké neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
1: 4 mám retardéry.
0: No tak.
1: To jsou mi věci. No to jsou mi věci.
0: To je zatím jeden.
1: To byly 2. To jsou mi věci, jsou mi věci 2.
0: Dobře. Tak snad to bude stačit, jo? Tak, jedem. Rouháš se Bohu. Ruce pryč. Odevzdej zbraň. Čeká tě už jenom smrt.
2: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám nogou.
0: No dobře.
2: Karle, co?
0: No.
2: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
1: To jsou mi věci, to jsou mi věci, ne takhle.
0: No to začínáš brzo. Rychle to sjedeme tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
2: No jasně.
0: Jo?
2: Jo, ale mám text. Tady.
1: Tak.
2: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
0: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
2: Tohle vážně musím líbat.
1: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
2: Co neprskáš? Co neprská?
1: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce. A jaký to byly hvězdy. Jo.
0: Klid,
2: to
0: mě...
2: A to nechá.
0: Klid.
1: Herci.
0: Prosím vás, ne, klid, nechá. Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát.
2: Jsi lehnout, pojďte. Prosím tě.
0: Jsi lehnout, připravte se mi. Já to ohlásím.
1: Shakespeare, kdy to viděl?
2: Lehni.
1: Tohle.
0: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
2: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
1: Hele, neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá.
0: Prosím vás, klid. Dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
2: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
1: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
0: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
1: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
0: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
1: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
0: Ty jsi měl včera narozeniny?
1: Ano, narozeniny jsem měl.
0: To ani nevím. A kolik ti bylo?
1: No to já nevím, ale
2: mě jako... Ale mě to jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
1: Ano.
0: Ne.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, Bohuček. Teď mám flašku mistrovy slzy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, Ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ne, já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
4: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem zničení se opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle, prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
5: a teď já. Ona Alžběta.
4: V životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on jak začal chodit mezi lidma, jdeme tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jdeš, že tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že ostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Foxhoundy?
4: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
6: Muřino, hasova, pálená, starý hmoští, špetka koření, kozí chlupa, bouška vzdálená, k tomu špil z vytrnic. Nápoj lásky, žádnej kouzeník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování míry, pádi z udělání, jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škrabláte teď má poraď.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
4: A mám strašně ráda takový ty jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, co vzal? Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, ne mě slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdějat, strašná rána, kuň mrtvej. Vědíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
7: A ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že ho v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo. Co děláš, vlastně co? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázním v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
8: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu a tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mýho domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. Oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že to prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
4: No jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má
4: je
2: natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
2: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš tady ten chlívek, co?
6: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: ale
2: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
2: On je normální, tohle co?
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme, to nejdůležitější, víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda taky
6: slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi, jo. Že jo. Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo, a o to jde.
2: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině...
2: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď, když chci kojit, to není normální.
6: No ale... Dobrý večer! Přicházím z dalekého království.
2: No, co řeš?
6: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt. Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? To v životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království? To je odtud směrem na východ.
2: Zdrástvuj a neřvi.
6: Já nejsem z Rusko.
2: Ale zveš.
6: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
7: Na furt, já vím.
6: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
2: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
6: No, já už z toho blbím.
2: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
6: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví. Tak to je váš cíl.
2: Neprskej na něj, ty.
6: O, nebesa nelhala.
4: Žido tě poslal.
7: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
6: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
4: Byl mi asi nějaký výročí, ne?
6: Asi nějaký výročí, dětku.
7: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
4: Jidáš.
6: Jidáš.
4: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
6: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
7: Přináším dary od našeho valašského krále.
4: To děláš dobře, vy.
7: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
4: Vážně.
7: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak neštimuje. Mudrcové říkali jiné.
4: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, odejsa, ať se sebere, já fakt nemám tady...
6: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
7: Ano!
4: Ty pořád jedáš, jedáš, ale bylo
6: jméno. Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
4: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
7: No nic, nechám tu dary.
4: O, ne, dětku.
7: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
6: Počkej,
4: ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
7: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
6: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
4: Že jo?
6: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
4: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
6: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Ale on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš?
4: Vidíš.
6: Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
4: No, no, no.
6: Jo?
4: Ale práskat z něho bude. No. Tak je tím tohle člověče. Víš? Práskat z něho bude.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment. Mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Ale klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem, to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au domakový, ne, to se musí říct pár těch hr.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ne, tak byste tomu pro. Nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
5: V krku?
3: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je.
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hned takto ale, a trepat
3: ano,
5: nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami.
3: A já s tím jídlem to
5: je,
3: na to by jim měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice, to je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Že ještě jednou jsem teda takhle popala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor? Ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

道。jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.